0: o naprosto běžnou praxi. Ostatně říkají to i nezávislí ekonomové z Univerzity Karlovy, a to přímo ve studiu Centra veřejných financí, která se věnuje daňovým dopadům EET a která byla zveřejněna minulý týden.
1: Povinné slučování malých škol jedné obce odmítá asi 600 ředitelů mateřských škol. Obávají se, že na to doplatí zejména školky, které se budou muset sloučit i se základními školami. Se slučováním malých škol jedné obce počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Pokud obec zřizuje více škol, musí mít každá alespoň jednou za poslední 3 roky minimálně 180 žáků. Maďarská státní televize oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií, uvedly agentury. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lozán. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Uvedli představitelé v prohlášení pro média. Fotbalisté Argentiny dokonali velký obrat v 8. finále mistrovství světa proti Egypťanům. Po brankách Ibrahima a Zika a neproměněné penaltě Messiho prohrávali 0-2, ale od 79. minuty dali 3 góly. Romero, Messi a v 92. minutě Fernandez rozhodli o tom, že Argentina porazila Faraony 3-2 a postupuje do čtvrtfinále světového šampionátu.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu čekáme polojasno až jasno, na jeho západě Čech ještě do zvuky deště, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Babiš a Pavel odjeli separátně. Češi už zase cestují na Blízký východ a Lehečka po boji nestačil na Zvereva. Muchová je v semifinále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. A v takovém duchu se nesl celý den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Před odletem na summit to uvedl ministr zahraničí je Petr Macinka. Prezident k zapojení Česka do vojenských nákupů pro Ukrajinu říká.
2: Pokud vláda vyjádřila odhodlání se do toho mechanismu zapojit a vložit do něj nějaké peníze, tak to považuji za velice pozitivní. Protože všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby ten okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí a ty ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec. Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila.
1: Češi se už konfliktu na Blízkém východě nebojí. Lákají je hlavně nízké ceny zájezdů do těchto destinací v Africe nebo Asii. Frekvenci 1 to prozradila Kateřina Chaloupková z Asociace cestovních kanceláří a agentur.
3: Cena je vždy na prvním místě v případě českých turistů, takže když vlastně teď vidí, že v Turecku a Egyptě vlastně ty země jsou zcela bez jakýchkoliv incidentů, na ně vlastně ta krize na Blízkém východě neměla žádný vliv na bezpečnost těchto zemí a turistických letovisek, tak se tam vrací.
1: Ukrajinský prezident Zelenský v Ankaře vyzval evropské spojence, aby urychlili úsilí o vytvoření vlastního systému protiraketové obrany. Evropa podle něj potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka na trávě v londýnském All England Clubu porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou z Japonska 7-6 a 6-4. V boji o premiérové finále se utká s Američankou Coco Gauffovou. Naproti tomu Jiří Lehečka v dohrávce s nasazenou dvojkou Zverevem obrat nezvládl, prohrál 1-3 a skončil v osmifinále. Matyáš Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. 24-letý český cyklista při debitu na nejtěžším etapovém závodě pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersenovi. Sám projel cílem ve městě Foix jako desátý. Novým lídrem je Minor Thorsten Tren.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čekáme polojasno až jasno na jihozápadě Čech. Bude ve středu ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy pak k 27. Příjemný poslech a Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér s prezidentem se mýlili. Schillerová se zastává evidence tržeb a Rusové se mohou vrátit na olympiádu. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu NATO ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. V takovém duchu se nesl celý den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Český prezident také řekl, že znovu navrhne obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů. Koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky je nezbytná. Elektronická evidence tržeb, kterou chce současná vláda znovu zavést, není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí, podporují oborové asociace a komory a podle konzervativního odhadu ministerstva financí má ročně přinést až 14,4 miliardy korun, řekla ministryně financí Alena Schillerová.
2: Evidence tržeb určitě není projevem nedůvěry vůči podnikatelům. Jde o standardní nástroj moderní správy daní. Více než 20 evropských států využívá obdobné systémy a ve světě jde o naprosto běžnou praxi. Ostatně říkají to i nezávislí ekonomové z Univerzity Karlovy, a to přímo ve studiu Centra veřejných financí, která se věnuje daňovým dopadům EET a která byla zveřejněna minulý týden.
1: Povinné slučování malých škol jedné obce odmítá asi 600 ředitelů mateřských škol. Obávají se, že na to doplatí zejména školky, které se budou muset sloučit i se základními školami. Se slučováním malých škol jedné obce počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Pokud obec zřizuje více škol, musí mít každá alespoň jednou za poslední 3 roky minimálně 180 žáků. Maďarská státní televize oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií, uvedly agentury. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil po téměř 3 letech suspendaci ruského olympijského výboru. Jeho sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028. Informoval o tom na tiskové konferenci v Lausanne. Český olympijský výbor s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Uvedli jeho představitelé v prohlášení pro média. Fotbalisté Argentiny dokonali velký obrat v 8. finále mistrovství světa proti Egypťanům. Po brankách Ibrahima a Zika a neproměněné penaltě Messiho prohrávali 0-2, ale od 79. minuty dali 3 góly. Romero, Messi a v 92. minutě Fernandez rozhodli o tom, že Argentina porazila Faraony 3-2 a postupuje do čtvrtfinále světového šampionátu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech ještě do zvuky deště, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy k 27. Příjemný poslech a Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
3: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
3: Z muziky.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to v steku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty nebo.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Babiš a Pavel odjeli separátně. Češi už zase cestují na Blízký východ a Lehečka po boji nestačil na Zvereva. Muchová je v semifinále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel večer odjeli na neformální večeři na summitu Severoatlantické aliance ze stejného hotelu, ale v separátních kolonách. A v takovém duchu se nesl celý den v Ankaře, kde se delegace českého premiéra a prezidenta míjeli. Česko přesměruje peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, ve kterém spojenecké země platí za americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Před odletem na summit to uvedl ministr zahraničí je Petr Macinka. Prezident k zapojení Česka do vojenských nákupů pro Ukrajinu říká.
2: Pokud vláda vyjádřila odhodlání se do toho mechanismu zapojit a vložit do něj nějaké peníze, tak to považuji za velice pozitivní. Protože všichni spojenci dávají teď velký důraz na to, aby ten okruh přispívajících a dárců nebyl složen stále z těch několika málo zemí, aby ostatní buď to přispívají symbolicky nebo vůbec. Česká republika už byla jednou z mála, která se k tomuto procesu vůbec nepřihlásila.
1: Češi se už konfliktu na Blízkém východě nebojí. Lákají je hlavně nízké ceny zájezdů do těchto destinací v Africe nebo Asii. Frekvenci 1 to prozradila Kateřina Chaloupková z Asociace cestovních kanceláří a agentur.
3: Cena je vždy na prvním místě v případě českých turistů, takže když vlastně teď vidí, že v Turecku a Egyptě vlastně ty země jsou zcela bez jakýchkoliv incidentů, na ně vlastně ta krize na Blízkém východě neměla žádný vliv na bezpečnost těchto zemí a turistických letovisek, tak se tam
1: Ukrajinský prezident Zelenský v Ankaře vyzval evropské spojence, aby urychlili úsilí o vytvoření vlastního systému protiraketové obrany. Evropa podle něj potřebuje dostupný a sériově vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve. Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka na trávě v londýnském All England Clubu porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou z Japonska 7-6 a 6-4. V boji o premiérové finále se utká s Američankou Coco Gauffovou. Naproti tomu Jiří Lehečka v dohrávce s nasazenou dvojkou Zverevem obrat nezvládl. Prohrál 1-3 a skončil v osmifinále. Matyáš Svacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. 24-letý český cyklista při debitu na nejtěžším etapovém závodě pomohl k triumfu dánskému kolegovi Pedersenovi. Sám projel cílem ve městě Foix jako desátý. Novým lídrem je osmý Nor Thorsten Tren.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čekáme polojasno až jasno na jihozápadě Čech. Bude ve středu ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy pak k 27. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Přináší Lucie Šmídová. Hezké ráno.
5: Krásné ráno. Na Tachovsku hoří les. Poslanci mají na stole zvýšení rodičovského příspěvku. Fotbalisté Švýcarska postupují do čtvrtfinále. Požár lesa likvidují hasiči na Tachovsku na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Plameny se dostaly i do korun stromů. Velitel zásahu si vyžádal leteckou pomoc. Večer se hasičům povedlo požár lokalizovat a zastavili tak jeho další šíření. Na místě ale budou ještě dohašovat ohniska. Povinné slučování malých škol jedné obce odmítá asi 600 ředitelů mateřských škol. Obávají se, že na to doplatí zejména školky, které se budou muset sloučit i se základními školami. Se slučováním malých škol jedné obce počítá novela školského zákona, kterou schválila minulá vláda. Pokud obec zřizuje více škol, musí mít každá aspoň jednu za poslední 3 roky minimálně 180 žáků. Poslanci dnes budou schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku. O zvýšení mluví už nějakou dobu také opozice. Pavla Vioňka Vaňková z opozičního hnutí STAN už v minulosti potvrzovala, že se s příspěvkem musí nutně hýbnout.
6: My za Starosty dlouhodobě podporujeme navyšování rodičovského příspěvku, který byl naposled zvyšován v roce 2020 a jeho reálná hodnota od té doby opravdu klesla.
5: Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. V závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání bez branek.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Zpočátku čekáme oblačno i zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší denní teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Pozor na D8.
7: Kolona po uzavírce dálnice D8 na 49. kilometru ve směru z Ústí nad Labem do Prahy se rozjela. Jen si dejte pozor na 48,5. kilometru dálnice D8 ve směru do Prahy zasahuje do pravého jízdního pruhu porouchané osobní auto. Projíždějte proto velmi opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
5: A po zprávách startuje ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížalovou.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
8: A hezké ráno vám přejeme.
9: Krásné ráno, středeční.
8: Ano, středa, prázdniny je třeba, víc není říkat potřeba.
9: Leda, že by byla středa.
8: Třeba. Hezké ráno.
9: Dneska to bude těžký, přátelé.
8: Jo, jo, bude. Hezké ráno.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Virginie, letní prázdninová melodie na frekvenci 1, 10 minut po 6. hodině. Máme pro vás 1 plus 1 už za chvilku, to znamená ranní dávku humoru, teď ale horoskopy.
1: Horoskop frekvence 1.
2: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na frekvenci 1. Krásné středeční ráno všem, vítejte u horoskopu. Svátek slaví Nora, Edgar a Kilian, gratulujeme. Luna v Beranu je extrémně činorodá. Máte jedinečnou příležitost splnit si nějaký sen. Jen nesmíte dlouho váhat. Co čeká raky? Pokud jste včerejší den prožili bez úhony, neriskujte ani tento. Vyhýbejte se rychlé jízdě, skoků do vody a také manipulaci s ohněm. Lvi, připravte se na milostné pokušení, ale mělo by zůstat vaším tajemstvím. Pany, rozhodně se nepřepínejte. Snažte se, aby vám vaše pracovní činnost nepřerostla přes hlavu. V lásce zapojte trochu fantazie. Váhy, hvězdy jsou nevyspytatelné, zatímco jedni se cítí dobře, u druhých se mohou ozývat disharmonické aspekty. Štíři, dnes si bohatě vynahradíte strádání posledních dní a necháte se opečovávat partnerem. Vychutnáte si to kouzlo okamžiku. Střelci, hvězdy nad vámi drží ochranou ruku. Týká se to hlavně soukromých záležitostí. Partner k vám vzhlíží jako ke svému obrázku. Kozorozi, spousta věcí vám půjde lehce, ale pro dnešek platí ostražitost. Vnímejte, co se vám snaží poradit okolí. Vodnáři, dnes není dobré zbytečně spěchat a riskovat. Nechte se inspirovat přáteli. Vaši známí mají dobré nápady. Ryby, zřejmě se dostanete k informacím, které vám zamotají hlavu. Než se začnete jimi zabývat, ověřte si všechna fakta a skutečnosti. Berani, Luna je ve vašem znamení. Nečekaná záplava emocí vás zasáhne jako blesk z čistého nebe. Záleží jen na vás, jak si své záležitosti uspořádáte. Více hvězdy radí vykročit vstříc všemu, co vypadá nadějně. Zapomeňte na různé křivdy, nechte promlouvat své emoce a touhy. Blíženci, vaše mnohostranná povaha nemá problém se do čehokoliv zapojit. Večer vás čeká malé dobrodružství a pomluvy vůbec neposlouchejte. Milí přátelé, hoďte za hlavu všechny starosti. Ty vám rozhodně neutečou. Užívejte si dovolenou a léto. V lásce a přátelství si važte těch, které máte po svém boku. Přeji super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: krásné středeční ráno. 1+1, jeden forek od nás, jeden forek od vás. Jeden tu mám u soudu.
1: Ano, u soudu. Pojďme na to.
0: Den vašeho narození. 8. července. Který rok? Každý rok.
1: No. Tak jo.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

0: Frekvence 1 s vámi, 1 plus 1, mám tu jeden for, který nám dorazil od Lukáše.
1: Ano.
0: Co mě pobavil. Oni se dva chlápci, jo?
1: Jo.
0: Ono je to teda kreslený, ale to se dá úplně krásně přenést. Takhle stojí, baví se a ten jeden stojí před obchoďákem teda, jo?
1: Dobře.
0: A ten jeden říká tomu druhému: ty vole, jediný, co ještě nezdražilo, jsou nákupní košíky. Pořád mi stačí 10 korun. Jinak šlo všechno nahoru.
1: No byla doba, kdy jezdili za 5.
0: To je pravda, to je pravda.
2: Ráno Frekvence 1.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: přátelé, dnes oficiálně začínají radiokempy Frekvence 1. Dnes je ten úplně první v Rožnově pod Radhoštěm. Psal mi jeden z našich kolegů, nebudu Tomáše jmenovat, psal mi ve 4 hodiny ráno, jestli mu budu volat, jak se tam mají a tak, tak jsem si říkal, že bychom si počkali teď, právě u 6:30 a zavolali teď možná.
1: To by měla radost.
0: Myslím, že velmi a možná by nám to ale nevzal. No, těšte se, pokud tam míříte, tak se na vás těšíme samozřejmě taky. Opět a Radeček Trio na místě, všechno si ještě probereme. A teď rychle za počasím, dnešní nejvyšší teploty 20 až 25 na jihu Moravy až 27 stupňů. K tomu oblačno, zataženo sem tam s přeháňkami. No a za chvilku zprávy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
0: Lucka Šmídová připravila krátké zprávy, ještě mě doplnila, že pak odpoledne už má být hezky. Bych vás nestrašil zataženou
1: oblohou. No, protože to je důležitý dneska na
0: jako zatím zataženou a tak a odpoledne, až samozřejmě začneme vysílat živě z kempu, tak už bude krásně.
1: Jo, přesně tak. A jdeme ještě na krátké zprávy. Končí dvoudenní summit NATO. Česko zastupuje prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Bytovou nouzi v Česku řeší nová kontaktní místa. Od začátku roku, kdy služba začala fungovat, se na ně obrátilo přes 1500 lidí. Podle informací České televize navíc řešili další 4000 anonymních podnětů. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25 Belgičanku Mertensovou.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: A teď krátce po 6:30 se zdržíte na D1 nebo také na D7.
5: Kolonu počítejte na Pražském okruhu ve směru od nájezdu z dálnice D11 ke Štěrbohovské spojce. Kolona také na Novopatské ulici. Kbelská je zatím průjezdná jen s menším zdržením. Se zdržením okolo 10 minut počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D7 u letiště Ruzině. Provoz nám houste i na příjezdu do Brna po dálnici D1. Zpomaluje se na 185. kilometru a zdržíte se 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dál. Marcela.
0: My vás moc zdravíme na prahu dalšího prázdninového dne. Dneska je středa s datem 8. července.
1: Dneska je den moderní matematiky. Oficiálně teda světový den matematiky 2, nebo já ani nevím, jak se to čte, no. 2.0. Prostě no. Matematiky...
0: Verze 2.0, no.
1: Ano, matematiky v moderním životě. Třeba té, která ovlivňuje algoritmy v našich telefonech a počítačích. Takže přátelé, až se budete vstekat, že vám něco nefunguje.
0: Složitý.
1: Někde, přesně tak, moc složitý. No a potom je také den videoher.
0: Jo, tak to je ale téma pro mě, ne že bych hrál teď v dospělosti.
1: No.
0: I když mám spoustu svých vrstevníků
1: a kteří hrajou.
0: A překvapuje mě to, že i jakoby v takhle pokročilém věku už v podstatě přijdou domů, sednou si k počítači a hrajou. A říkáš, co ta tvoje stará na to? Aha. A má je ráda, že mám klid. Nebo že má klid, jo, jo. A že i já mám klid vlastně. Ale já vzpomínám na ty z toho dětství, víš, taky ty jednoduchý, až jak byly automaty třeba na ulicích. Si hrála různý King Kongy a karate a auta a střílečky ve vesmíru. To mě docela bavilo.
1: Jo, jo. Já takhle občas přijdu dolů do obýváku, vidím, že manžel kouká na fotbal a říkám, kdo hraje? A on Juventus. A já, s kým? Se mnou.
0: Jo, tak, že to ani nepoznáš. Dobře.
1: Já to, hele, to už je fakt tak jako dobrý, že to prostě nepoznáš. V té televizi vidíš
0: prostě... A porazil
1: prostě...
0: někdy? Jako, Juventus, nevíš, jestli se mu to
1: něco... To vlastně
0: možná bychom to mohli doporučit Jarkovi Nohavicovi,
1: jo.
0: Že by si mohl Barcelonu takhle porazit tam od nich.
1: Postaví si prostě tým Baníku.
0: A... Tak hezké ráno.
1: Dobré jitro.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Krásné středeční ráno na Frekvenci 1. Dneska jedna speciálka vyloženě pro tebe.
1: Ano.
0: Co nebo kdo je mamil?
1: Mamil, jo. No, zákeřná otázka v rámci chytré jak rádio.
0: A ty to víš?
1: Mamil. Mamil, no, rozhodně jsem to slyšel.
0: Jo.
1: Mamil. Jo, fakt jsem to slyšel.
0: A já myslím, že jsem mi to říkala i já.
1: A teď si nemůžu vzpomenout. Možná jako má milenku, mamil. Zkrátka pro někoho, kdo má milenku. Mamil.
0: Má milenku, dobře. No. Tak co myslíte vy? Klidně pište 736 300 444, no a za chvilku správná odpověď.
1: Bychom byli v genderově má milence.
0: No.
1: Má milka. Frekvence 1.

0: A o víkendech vyráží na výjížďky, pozor, oblečen od hlavy až k patě do upnutých cyklistických dresů. Middle age men in lycra.
1: Ne, mamil. Ne. Tak to je ale skvělý. Ještě řekni to jednou, jak je to anglicky. Middle-aged man in lycra, jo?
0: Jo.
1: Middle-aged man in lycra. V překladu tedy střední věk muže, oblečený v lycře, což je teda ta, ta strašný neopren.
0: Často jezdí na velmi drahých karbonových kolech.
1: Jistě.
0: Kola berou jako prestižní záležitost, podobně jako drahá auta. Oblečení. Vzhledem k vysokým cenám značkových dresů si potrpí na sladěné, profesionálně vyhlížející cyklistické oblečení z moderních materiálů, jako je lycra.
1: Ano, a teď vám k tomu řeknu ještě jednu historku.
0: Ano.
1: Mám ji říct teď nebo za chvilku?
0: Klidně za chvilku.
1: Tak jo, tak hezké ráno.
0: Krásné ráno.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Hezké ráno, středeční. Zdravíme vás z Frekvence 1. Tak řešili jsme před chvilkou, co nebo kdo je Mamil, muž tedy ve středních letech, který propadl cyklistice, má velmi drahé kolo, velmi drahé oblečení, velmi se v tom vyžívá a jde mu o ten styl. A já jsem jenom chtěl říct, že na tyhle, že se jich jako namnožilo, těhle cyklistů. A všim jsem si, podle mě, to jsou jako lidi, kteří běžně řídí třeba Audiny
1: a
0: vyblikávají tě na dálnici,
1: tak
0: to jsou přesně oni, protože já nejezdím moc rychle, jezdím hodně na kole, nejezdím moc rychle, jezdím na koloběžce, která je taky velmi pomalá a on, když tě dojíždí ze zadu, tak buď to už nadává ze zadu, uhni, uhni, stopa, ale stopa.
1: Jo.
0: A když náhodou ty ho neslyšíš a projede okolo tebe, tak ti normálně jako seřve jak malýho kluka. A stalo se mi to za loňskou sezónu, nekecám, mnohokrát.
1: Jakože cyklista seřval cyklistu, jo?
0: Jo, normálně projede, k němu, a jezdí mu po straně, jezdí mu. A je samozřejmě, v tu vteřinu je pryč, nemá šanci ho vůbec dohnat, jako jo. A říkám, co to je za lidi tohle? A zjistil jsem, že to jsou, teď jako bez urážky, pokud patříte k těm slušným.
1: Že jsou to Mamilové.
0: Ale je, opravdu vypadají vždycky takhle. A říkal jsem si, ano, to je stejný, jak když mě vyblikává Audina prostě na dálnici, jo. Když jedu omylem 150 v levém pruhu a mám uhnout.
1: Přesně.
0: Tak hezké ráno.
1: Dobré jitro.

0: chvíli bude 7 po 7 hodině, samozřejmě peníze v posledním slově, ještě předtím si dáme zprávy.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
5: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, crisscrossů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
7: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Abychom byli přesní, minuta po 7 hodině, zprávy má Lucie Šmídová.
8: Hezké ráno. Západní Evropu zasáhla další vlna veder. Hasiče likvidují požár skládky u Brna. Zdržíte se na příjezdech do Prahy po D8, D7 a D11. Dnes bude pokračovat řádná schůze sněmovny. Poslanci budou schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku. Ministr pro sport, prevenci a zdraví motorista Boris Šťastný, který je zároveň předsedou poslaneckého klubu, k tomu v České televizi dodal.
9: Rozpočtový rozdíl je důležitý, na druhou stranu my musíme podporovat porodnost, musíme podporovat tu zemi v tom, aby se tady rodily nové děti.
8: Odpoledne začne mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu, na které poslanci projednají navýšení platby do zdravotnictví za státní pojištěnce. Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. V noci kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu. Kránu dostali oheň pod kontrolu a redukují počet jednotek. Dva hasiči se při zásahu zranili. Další výrazná vlna veder zasáhla západní a jihovýchodní Evropu. A to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů Celsia. A ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj tohoto velmi teplého vzduchu ze západní Evropy. Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu. Poprvé je čekají výhradně evropští soupeři. Navíc nikdo z nich není v roli vyloženého favorita. Na úvod dnes české volejbalistky nastoupí proti Němkám v 16 hodin 30 minut.
7: Frekvence 1.
3: Počasí.
8: Ještě teď po ránu máme většinou zataženou, místy prší. Během rána dopoledne budou postupně od severovýchodu srážky ustávat a odpoledne se dočkáme polojasné až jasné oblohy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27.
3: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A podíváme se na ranní provoz.
10: Provoz houstne na příjezdech do Prahy. Na dálnici D8 se zpomaluje na 3. kilometru, tam se zdržíte 4 hodiny. Na dálnici D7 je kolona od 5. kilometru, zdržení je 10 minut. Silný provoz také na příjezdu do Prahy po dálnici D11, tam se zpomaluje na 2. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
8: 3 minuty po 7. pokračuje ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Rožni!
11: Rožni. Rožnov! Rožni v Rožnově pod Radhoštěm.
0: Proč o tom mluvíme, přátelé? Dneska je tady vůbec první radiokemp letošní letní sezóny, radiokemp Frekvence 1 a právě v Rožnově, tak pokud byste měli čas nebo cestu, tak vás tam velmi rádi uvidíme. Teda ne my, abychom byli přesní.
11: Ne my, Verča s Ondrou, první dvojka, která vyráží tentokrát na radiokempy, nebudou na to sami, budou s nimi taky opět a Radeček trio a těšit se na ně můžete už dneska odpoledne, připomínáme, v Rožnově pod Radhoštěm.
0: Tak doražte, těšíme se na vás a pokud byste neměli čas, tak nezapomeňte ladit Frekvenci 1, protože samozřejmě celé odpoledne budeme přenášet živě do éteru.
7: Míra Michálek a Lubka Poní.

0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1, 2 minuty vřelého smíchu. Zažil jsi to někdy? Takovej ten smích, jako, ale teď nemyslím takovej ten jako hihi, ha, ha, nemyslím takovej fakt ten smích.
1: Že to nejde zastavit, se tlemíš.
0: Jo, že já nevím, nápoje ti tečou nosem.
1: Jo, zažil.
0: Tenhle.
1: Počural jsem se.
0: Ty jsi počural.
1: Já jsem se mě počural.
0: Já jsem pila takovýto mlíčko v té malé krabičce s tím brčkem a jako pila jsem ho, jak jsem pila a řechtala jsem se, tak mě teklo nosem to mlíko a ještě jak byla ta krabička blbě nafouknutá, tak teklo i tím brčkem. Prostě to bylo, jako tak tenhle ten smích dvouminutovej stačí k tomu, aby ti nahradil 20 minut intenzivního kardia.
1: Jo, ale to já věřím, protože já jsem se fakt tak tlemil a zapojoval jsem hodně ty břišní svaly.
0: Jo.
1: Jsem zapojoval ten svěrač hodně, který nakonec stejně jakoby povolil.
0: Já si pamatuju, že jsme se takhle jednou jako tlemili se ségrou a smáli jsme se tomu, jak nám taťka nadával, že jo?
1: No bylo to v dětských letech takhle,
0: bylo to v dětských letech, taťka nám nadával a říkal, okamžitě se přestanete smát a teďka jak to řekl, že jo, tak to bylo ještě jako směšnější a teď bychom se řechtali a u toho jsme měli tu polívku. Tak přátelé, prosím vás, takový smích zlepšuje průtok krve a snižuje stres, takže se dneska pěkně zařechtejte někde a máte to místo posilovny.
1: Mně to pomáhá třeba, i když koukám na nějaký opravdu jako hezký videa na Instači, jakoby vtipný. Teď jsem koukal třeba, jak pandy různě padají jako ze židlí, oni se rádi sedají. A tak. Teda, když spadla ze stromu, jak mi to zase tak vtipný nepřišlo, ale oni jsou nějaký jako gumový a ty u mě teda přepadává, že to je opravdu mega vtipný. No.
0: Tak jo, tak se smějte, netruchlete, ať je dobře.
1: Smějte se hezky.
0: Krásné ráno. Frekvence 1.

0: Krásnou středu, blížíme se, je to na vás, jestli se tam dostaneme nebo ne, k magické hranici 30 tisíc korun v posledním slově. Máme tady pro vás 29,5 tisíce, záleží jenom na vás, jestli rozdáme prachy dneska, hned teď ráno, a nebo jestli na tu magickou třicítku přihodíme.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Nechme se překvapit, pojďme na to, 257-400-39, číslo, na kterém vítáme koho pak. Hezké ráno.
4: Dobré ráno, tady Hana od Poděbrad.
3: Haničko, moc vás zdravíme, tak pojďme rovnou k věci. Hrajeme o 29,5 tisíce korun, věta, kterou nám tu nechal fotr na tripu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak co, Hani?
4: Zdraví.
3: Zdraví, říkáte.
4: Zdravíčko, zdraví.
3: Zkusme to, 29,5 tisíce ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není. Hani, není to zdraví.
4: To nevadí.
3: Mrzí mě to.
4: Přihodíme.
3: Přesně, ale pozor, na 30 tisíc korun. Díky vám. Mějte se krásně.
4: Já vám přeju hezký, krásný den.
3: I vám naslyšenou a hezké prázdniny, kdybychom se náhodou už neslyšeli, ale slyšet se můžeme třeba klidně za hodinu, kdy hrajeme o 30 tisíc korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Mobil, mega sleva. Kávovar, mega sleva. A vyváž, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frekvence 1.
1: Rádio Frekvence 1. Miera Michálek
0: a Ľubka Ponížilová.

0: 8. července dnes oficiálně začíná letní šňůra radiokempu Frekvence 1. Začínáme v Rožnově pod Radoštěm. Ještě si k tomu něco málo řekneme. Teď se pojďme podívat, jak to bude dnes s počasím.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Také dnešní oblačnost si s námi bude hrát a připomínat bude apríl. Zatímco nyní v ranních a dopoledních hodinách je jí nejvíce, na jeho západě s občasnými přeháňkami, tak během odpoledních hodin bude velmi rychle docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek. Na většině území Česka tak nasvítí 12-hodinová délka slunečního svitu. A pozor, UV indexy na středních hodnotách. Neměli bychom tak podceňovat sluneční brýle ani opalovací krémy. A to i přesto, že během dnešního dne bude opět větrno. Nárazy větru budou dosahovat rychlosti 55 km za hodinu. No a co teploty? V odpoledních maximech v Čechách naměříme 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě to bude až 27. Pocitovou teplotu ale bude mírně snižovat čerstvý vítr.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, kriskrosů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
0: Sedm hodin, 29 minut, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
4: Dobré ráno, dlouhodobou pozornost vyžaduje podle nového ředitele České inspekce životního prostředí Pavla Straky nelegální nakládání s odpady. Dále je podle něj třeba věnovat se i ochraně chráněných druhů živočichů. Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. V noci vyhlásili třetí stupeň poplachu. Dva hasiči se při zásahu zranili. Kvůli pádu člověka do kolejiště nejezdí pražské metro na lince A mezi stanicemi Davidská a Želivského. Cestující mohou použít náhradní tramvajovou dopravu.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Zpomalte na D1.
6: Dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Prahy do Brna, kde stojí na 180. kilometru odstavený karaván. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Plačka.
0: Dobré středeční ráno, Frekvence 1 vám zpříjemňuje 8. červencový den.
7: Krásné ráno, tak prosím tě, Perzeidy sice až v srpnu, no. Ale já jsem včera viděla první padající hvězdu.
0: No.
7: Tak jsem si říkala, že už teď si můžu vlastně něco přát. A je pravda, že já si pamatuju ty padající hvězdy, hlavně o prázdninách.
0: Mm-hmm. Tak asi jsou nejlíp vidět a jsme venku v noci.
7: No ale ne, no. Tak jsou ty meteorologický roje, aha. Že jo.
0: To by nebylo příjemný, kdyby ti spadla hvězda do vlasů.
7: To bych možná i zahořela.
0: To rozhodně. Přeješ si něco, když vidíš padat hvězdu? Moc to nedá moc stihnout.
7: Jo, nedá se to moc stihnout, ale vlastně jako funguje to, že to neříkáš nahlas. No a někdy se to splní a někdy ne. Jinak dobře, prosím tě, fungují pohraniční hory, teda ne na to, že se plní přání, ale na to, že se dají pozorovat hvězdy. Šumava, Novohradské hory, Jeseníky, Beskydy nebo části Vysočiny. Já teda musím říct, že i u nás na chaloupce v Brdech se to dá docela hezky sledovat.
0: Jo, já teda se musím k něčemu přiznat. No. Už jsem byl dávno dospělý, když jsem zjistil, že to nejsou hvězdy.
7: Fakt? Hmm. No jo.
0: Bylo
7: no.
0: To smutný. A tenkrát, to bylo ještě v kapele.
7: Jo,
0: a tenkrát kluci si dali kardio 20-minutový na břicho, o kterém jsme mluvili před chvilkou.
7: Že se ti smáli.
0: Že se mi smáli, když zjistil, že si fakt myslím, že je to hvězda.
7: Ach jo.
0: To tak nedošlo prostě, no.
7: Malej Míra. Sebrali mu hračku.
0: Tak malej, byl mi asi 25. Tak hezké ráno.
7: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Středeční ráno, Frekvence 1, taky jsme probírali padající hvězdy před chvilkou.
1: Ano, tvé přiznání z mládí.
0: Nejbližší hvězda je slunce, ano. To všichni víme. A já jsem viděl minule článek, je v okolí slunce teplo nebo zima? Tak jsem nad tím přemýšlel, protože vesmír je studený jak blázen, to víme samozřejmě.
1: Tam musí být hit, tam jako asi ne to ne.
0: Já nevím, no, ještě jsem to nestihl dostudovat, ale říkal jsem si vlastně, jako, kdo ví, co se děje. No ale kolik třeba má teplotu slunce uvnitř?
1: Nevím.
0: V té nejteplejší části, to vím, to
1: no,
0: se mi
1: to
0: zaseklo. Tak představ si, že uprostřed slunce je 15 milionů stupňů Celsia.
1: Jo.
0: 15 milionů, to je dost, ne?
1: No to je sacramentsky dost.
0: No. Ale jaká je teplota třeba, já nevím, kilometr od slunce nebo 10 kilometrů od slunce, to nevím.
1: Tak počkej, přímo u slunce panuje obrovské teplo.
0: Jasně.
1: Ale ve vesmírném prostoru je kousek od něj extrémní zima.
0: A já to věděl, vidíš, to je právě ono. Tam bude zlom nějaký, kde je vedro, a najednou už nic. Zajímavý, veď?
1: No, to je strašně zvláštní, ty jo.
0: Tak no jo, vidíš, tak jsme zase o něco chytřejší, samozřejmě to zapomeneme za týden, ale to nemůže.
1: Je to hrozný, já si říkám, ty jo, vždycky někde zjistím nějakou takovou zajímavou věc.
0: To si musím přesně pamatovat.
1: A pak si řeknu, ty jo, co jsem si to chtěla zapamatovat, a nebo mi někdo něco říká a já říkám, ty jo, to už jsem někde slyšela, to jsem si možná i chtěla zapamatovat. Mm-hmm. A ono to tak nefunguje, no. Přece jenom plastičtější je to za mlada.
0: Hezké ráno.
1: Dobré
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: Michal.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Ahoj, my jsme opět a Radeček a přejeme krásné léto všem sourozencům a parťákům, co stejně jako my rádi posloucháte rádio Frekvence 1.

C1 tam bude opět a Radeček Trio, takže něco speciálního jsme pro vás připravili. Dnes tedy Rožnov pod Radhoštěm přímo v kempu, najdete to úplně jednoduše. Začínáme ve 14.00, vysíláme živě přímo z kempu. Na místě naši kolegové Ondra Kubala a Verča Elhotová u mikrofonu a samozřejmě odpoledne plné dobré nálady, zábavy. Potom to vždy končíme samozřejmě po té sérii různých soutěží a tak dále opékáním buřtu a hnedka potom vystoupí kapela a v tomhle případě právě opět a Radeček Trio. Tak se máte, myslím, na co těšit, my se těšíme na vás a začínáme dneska ve 14.00. Pokud byste neměli možnost se tam přijet podívat, ale doporučuji, je tam nádherný koupaliště třeba hnedka vedle pódia, tak se stačí pustit rádio samozřejmě a poslouchat, protože celé odpoledne, celý radiokem, včetně toho koncertu skupiny opět a Radeček Trio, vám budeme přinášet živě. Začínáme ve 14.00.

0: datem 8. července, Frekvence 1 s vámi, další zprávy už za moment a taky pohled na české silnice. Pokud jste za volantem, šťastnou cestu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
7: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Nachystala je Lucie Šmídová. Hezké ráno.
8: Pěkné ráno. Na Tachovsku dohašují požár lesa. Dopoledne bude ještě zatažené, odpoledne se dočkáme sluníčka a hromadná nehoda komplikuje příjezd do Prahy po D8. Požár lesa likvidují hasiči na Tachovsku na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Plameny se dostaly i do korun stromů. Velitel zásahu si vyžádal leteckou pomoc. Večer se hasičům povedlo požár lokalizovat a zastavili tak jeho další šíření. Na místě ale budou ještě dohašovat ohniska. Poslanci dnes budou schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku. O zvýšení mluví už nějakou dobu také opozice. Pavla Pivoňka-Vaňková z opozičního hnutí STAN už v minulosti potvrzovala, že se s příspěvkem musí nutně hýbnout.
9: My za Starosty dlouhodobě podporujeme navyšování rodičovského příspěvku, který byl naposled zvyšován v roce 2020 a jeho reálná hodnota od té doby opravdu klesla.
8: V Pardubickém kraji ubývá pokuta za rychlou jízdu. Podle policie by zatím mohlo být otevírání nových dálničních úseků v regionu.
10: Trend ve zdejším regionu tak jde opačným směrem než u mnoha jiných částí naší země. Třeba Moravskoslezský kraj vyskočil za 5 let z 10 000 na 18 000 pokut. Naopak v Pardubickém kraji je situace obrácená. Když mezi lety 2021 a 2025 klesl počet pokut z 6 780 na 5 739, tedy o více než 15%. Podle policie souvisí pokles počtu pokut v Pardubickém kraji se stavbou dálnice D35. Transitní doprava se totiž přesunula z původní státovky mimo obce a města. A to vedlo k celkovému sklidnění dopravy v okolí nově otevřené dálnice. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. V závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání bez branek.
7: Frekvence 1.
6: Počasí.
8: Ještě teď po ránu máme většinou zataženo, místy prší. Během rána dopoledne budou postupně od severovýchodu srážky ustávat a odpoledne se dočkáme polojasné až jasné oblohy. Teploty příjemné 20 až 25, na jihu Moravy dokonce až 27 stupňů.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Nehoda komplikuje příjezd do Prahy po D8.
11: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D8 na půltém kilometru ve směru na Prahu, kde blokuje levý jízdní pruh, dopravní nehoda 3 vozidel a v koloně budete popojíždět mezi 3. až 5. kilometrem. A dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Brna na Prahu. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu porouchaný kamion. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
8: Zprávy končí 3 minuty po 8. Pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
7: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: A Ano, jsme tu s vámi, přejeme hezké ráno.
3: Krásné ráno, pokud jste ještě neodjeli na dovolenou a pokud ji plánujete a netoužíte nutně po nějakém Řecku, Egyptu, já nevím, Sicílii, Itálii.
0: Jo, prostě pokud nechcete něco levnějšího, máte dost peněz a chcete zůstat v Čechách.
3: Ano.
0: Nejmí představa si myslet, že ušetříš v Čechách.
3: To neušetříš, jo. No. Třeba takový český kempy, musím říct, že mě hodně překvapilo, kolik to stojí.
0: Stoupá to brutálně.
3: No, tak každopádně, pokud chcete vyrazit na dovolenou v Čechách nebo na Moravě, tak ideální je prý přelom července a srpna. Tak jako z toho dlouhodobého zkoumání to vypadá, že opravdu to bývá nejkrásnější počasí. Mm-hmm. Že za sebou už máme medarda a máme před sebou ještě takový ty jako deštivý srpny. Je pravda, že konec srpna naopak bývá nejdeštivější. Takže jestli plánujete a ještě nemáte naplánováno a můžete si vyrazit, no tak jako teprve...
0: Počkej, dneska je 8.
3: No, tak za týden, za 14 dní, přelom červenec, srpen.
0: Tak to máte dost času ještě.
3: To máte dost času naplánovat.
0: No, to byste mohli sehnat hotely na noc ještě tak třeba za trojku.
3: Ne, já bych bejt váma se domluvila s někým, kdo potřebuje zalejvat kytky. Ale to jsou podle mě docela hezký obchody. Takový, a taky...
0: prostě výměnej pobyt klasicky.
3: Jo, přesně tak, hele, nechcete někdo k nám prostě na 14 dní zalejvat kytky, krmit zvířata a můžete tam u nás bydlet.
0: Tak... Dobře, tak prosím vás, kdybyste si chtěl někdo udělat týden v Praze, jo, tak já nabízím na výměnu svůj byt.
3: Ano.
0: Za byt, dejme tomu, já nevím, Řím, Barcelona, možná.
3: Jo,
0: tak... I Brno bych bral.
3: I Brno bys bral.
0: Je tady někdo, kdo by chtěl vykšeftovat občas Prahu za Brno? Beru. Tak hezké ráno.
3: Krásné ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Poněk.

0: Frekvence 1 s vámi a už je to tady.
1: Už rostou.
0: Teda já si vybavuju, že jsme o tom, že rostou, mluvili už v květnu, myslím.
1: Jo, to rostly.
0: To se objevil ten první článek, ty jsi říkala už jako co zhruba to je za houby. Pro mě to bylo dost složitý. Pak si vybavuju, jak jsme jednou měli ve zprávách houbu, která měla jaký marino...
1: Ne. Aquamarin.
0: Aquamarin barvu. A to mě teda fakt rozesmálo.
1: Barva aquamarinu.
0: A to byla nějaká prašivka. No, no tak teďka roste co?
1: Teď rostou houby. No. Ne, mě napadlo kouknout, jako jestli rostou houby nebo ne, protože dneska v noci byl krásný srpek měsíce.
0: Mm-hmm. A to funguje, no.
1: Jenomže couvá. Bacha.
0: No,
1: jenomže couvá. A když couvá, tak prý houby nerostou. Kdežto, když dorůstá, tak houby rostou. To jsem chytrá, co?
0: To je na mě složitý, já tam prostě zajdu a uvidím, buď to budou, nebo ne.
1: A uvidíš, nebo ne, ne. Jasně, ale říká se to, no. Říká se to, když dorůstá měsíc, tak
0: rouby hostou.
1: A tím
0: bych to uzavřel.
1: Ale houby.
0: Hezké ráno.
2: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 s vámi, hezké středeční, samozřejmě prázdninové. Ráno přejeme.
1: Samozřejmě prázdninové, ano, samozřejmě prázdninové.
0: V srpnu už to říkat nebudem, ale teď ještě jsme relativně
1: ale
0: na
1: budem,
0: začátku.
1: Ale budem.
0: Řešili jsme tady houby před chvilkou, jestli rostou, nerostou.
1: Hlavně v souvislosti s tím měsícem jsme to řešili,
0: tak
1: že
0: přišla od Lenky, přišla zpráva, zdravím, Lubko, Míro, houby možná nerostou, ale je ideální doba na detox a celkovou očistu. Ideální doba nastartovat i hubnutí. Do plavek to letos už asi nebude. No u mě to nebylo ani loni, ale nebude to ani za rok. Ale tělu to udělá dobře.
1: Takže detox, detox teďka.
0: A detox jako jaký? Co myslíš, že by mohlo zahrnovat
1: detox všechno?
0: Ale
1: u tebe, Míro, podle mě stačí
0: meditace. Ne, vůbec, ne. Ani k tomu, ani to nevyslovuj.
1: Ani se k tomu nepřibližuj.
0: Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen

0: šance jedna s vámi, venku zatím zataženo, ale odpoledne by se to mělo začít protrhávat na polojasno. Počítejte s tím, že teploty dnes kolem 25 stupňů. Za chvíli zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a učte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
0: Teď jsou 2 minuty po 8:30, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
4: Dobré ráno, končí 2denní summit NATO. Česko zastupuje prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Bytovou nouzi v Česku řeší nová kontaktní místa. Od začátku roku, kdy služba začala fungovat, se na ně obrátilo přes 1500 lidí. Podle informací České televize navíc řešili další 4000 anonymních podnětů. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25 Belgičanku Mertensovou.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
4: Bouralo se na D1.
7: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 na 282. kilometru na exitu Přerov sever ve směru na Ostravu, kde došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
0: Dobré ráno.
8: Krásné středeční ráno, tak dneska se nám tady rozjela trošičku lunární poradna, ale to nevadí. Já jsem koukala ještě, prosím tě, na ten couvající měsíc, protože jak nám psala Lenka o tom detoxu, tak to mě fakt jako hodně překvapilo. Ale pozor, pozor, tohle překvapí i tebe. Je ideální čas na návštěvu kadeřníka.
0: Kadeřníka?
8: Ano, pokud chcete, aby vám vlasy rostly pomaleji a barva na nich déle držela, je stříhání při ubývajícím měsíci tou nejlepší volbou.
0: O, já bych spíš chtěl, aby mi rostly aspoň. Co, pomalejc, rychlejc, to je jedno.
8: Jo, tak ty to nezvíš.
0: Ale si měsíc k tomu, jo? Je, počkej, to jsem teda pokazil.
8: Tady já jsem myslel, že dáš vlasy.
0: Já jsem úplně, to jsem, ne, nechme to bejt, to mi tam skočilo něco, co jsem úplně nechtěl. Ale
8: ale vlasy by si dát mohl třeba Aquarius.
0: No, ale všimla jsi, že tady máme takovou vesmírnou jako hodinku.
8: Jo.
0: Měli jsme tady padající hvězdy,
8: no,
0: teplotu slunce,
8: ano.
0: Ukrojený měsíc.
8: Ano, to jestli rostou nebo nerostou, to jestli hubnout nebo nehubnout. A teď prosím tě, návštěva kadeřníka. Hmm. No vy jako chlapi samozřejmě chcete, aby vám to rostlo. Hmm. Ale my jako ženský,
0: vlasy.
8: Když máš... No jasně,
0: no.
8: Ty jako...
0: Nech to, pokračuj, jsi u kadeřníka.
8: Ale teď, když si dáš tu barvu, že jo, nebo nějaký melír, nebo něco...
0: Vodrosty,
8: tak ty vodrosty, tak právě teď je ideální doba, aby to neodrůstalo.
0: A zase, tady mají, vidíš to, jak mají výhodu vysocí lidé, jo? Že když máš vysokýho chlapa, který má na hlavě prd nebo má kolečko, to si spousta lidí vůbec ani nevšimne, protože je vysoký.
8: Jo.
0: U mě to vidí každej.
8: Já to nevidím, Míro, já tam nedohlídnu.
0: A pak je to samozřejmě stejné u dam, když máš odrosty a máš prostě 1,80 m, tak si to taky úplně ne každej všimne, zatímco když máš 1,60 m.
8: Ano, my malý piva víme, o čem mluvíme.
0: Takže až na ulici uvidíte dámu s odrostama a chlápka splaší, tak jsme to většinou my.
8: Tak víte, kde se našli.
0: Hezky ráno.
5: Míra Michálek
6: a Lubka Ponížilová.
8: Ahoj, zdraví vás Eva Farná.
9: A Miraj, a už nějaký ten pátek jsme si říkali, že bychom mohli udělat společný song.
8: Teď jsme ho udělali, jmenuje se Vzpomeneš si.
9: A teď vám ho posíláme na Frekvenci 1.
8: Do hlavy.

0: Krásné středeční ráno, pojďme platit vaše účtenky. Jsou tu prázdniny a tak docela dost požírají naše autíčka. Jedno takové krmení pro čtyřkolového miláčka máme tentokrát. Účtenku poslala Miroslava a voláme, no tak to se podrž, voláme do hrobu.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Dobře, tak voláme tedy směr hrob, voláme Mirku. Uvidíme, jestli se nám zadaří, nebo jestli se Mirka válí někde u moře. Necháme se překvapit. No, zatím to nevypadá. A pozor, ale dobré ráno, tady Míra s Lubkou, moc vás zdravíme.
4: Dobré ráno. Dobré ráno,
3: máme na vás rychlou otázku, které rádio platí za vás?
4: Samozřejmě Frekvence.
3: Tak jo. Řešili jsme tady, jestli vás trefíme na dovolené, anebo v práci, tak co?
4: Ne, v práci, v práci.
3: V práci, ježišmarja.
4: Bohužel v práci.
3: Od kolika do kolika?
4: Od 7:30.
3: Tak to je dobrý, ne? Do 3.
4: To jde.
3: Co? Tak přišla k nám účtenka, že byste od nás chtěla proplatit tedy krmení pro vašeho miláčka. Kolik vám to tak žere asi?
4: 5 litrů.
3: No tak to je pohoda. Za 12 stovek to jezdíte měsíc do té práce, ne?
4: No půl měsíce.
3: Já jsem
4: trošku dál.
3: Jasně, z hrobu do ústí.
4: Ano, přesně tak.
3: Jo. Mějte se, Mirko, moc krásně, tentokrát za vás platí Frekvence 1, hezké léto přejeme.
4: Děkuji vám taky.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
5: Life's like

0: Krásné středeční ráno, tak dostali jsme se tam, dostali jsme se na magických 30 tisíc korun, o které hrajeme právě teď v posledním slově. Saháme po telefonech a vytáčíme 257 400 999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Tak magická částka tedy dosažena. Další z těch příjemných hranic, kdy se budeme posouvat, nechci přehánět, ke 40 tisícům, ale teď je tam 30. Tak uvidíme, koho tam máme. Hezké ráno.
4: Dobrý den, tady Květa Zdyslínová.
3: Květi, moc vás zdravíme, pojďme rovnou na to. Tady je věta od Pepy Vrtala.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Já bych řekla stan.
3: Stan, jo?
4: Ano.
3: Zkusme stan, 30 tisíc ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není. Je to ani stan, to není. Můžete dál přemýšlet. Mějte se nádherně. Zdravím do Litvínova. Naslyšenou. Tak hezké ráno samozřejmě. Pětistovka a 40 tisícům. 30 500 ve hře dnes dopoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Čo?

0: Za chvíli 9, po 9. hodině Miloš Pokorný na frekvenci 1. Doufám teda, pať jsem mu to ještě neviděl. Viděla jsi ho vepředu sedět, když jsi byla pro kávu?
1: Ano, dělala jsem si s ním tu kávu.
0: Takže se pečlivě připravuje.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak se těšte za chvíli.
2: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říká už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodej.
5: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Šmídová. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Tisíce lidí řeší bytovou nouzi. Západní Evropu zasáhla další vlna veder. Zdržíte se na Pražském okruhu směrem k D1. Bytovou nouzi v Česku řeší nová kontaktní místa. Od začátku roku, kdy služba začala fungovat, se na ně obrátilo přes 1500 lidí. Nejvíc vytížené je kontaktní místo v Brně.
6: Jak píše Česká televize, od začátku roku vzniklo po celém Česku povinně podle zákona 115 kontaktních míst. Dalších 17 dobrovolně zřídili obce s rozšířenou působností. Víc než polovina všech návštěv se týká samotného hledání bydlení. Pak následují dotazy spojené s nájmem i problematika ztráty bydlení. Vůbec nejvytíženější je kontaktní místo v Brně s víc než tisícovkou konzultací. Často se pak lidé obracejí na pobočky v Hradci Králové, Olomouci, Ostravě nebo v Praze. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: V Českém Brodě na Kolínsku hořelo v noci na dnešek v bytovém domě. Požár způsobila mobilní klimatizace. Hasiči evakuovali celou 7podlažní budovu. Škodu vyčíslili na 200 tisíc korun. Jihočeský kraj zavedl 2 autobusové linky do příhraničních oblastí v Rakousku a Německu. Sezónní linky se staly součástí nového integrovaného dopravního systému, který kraj spustil 1. července. Projekt do budoucna počítá s celoročním provozem. Bude ale záležet na zájmu cestujících o nové spoje. Další výrazná vlna veder zasáhla západní a jihovýchodní Evropu. A to jen krátce po rekordních červnových vedrech. Teploty ve Francii, Španělsku a Portugalsku stoupají nad 40 stupňů. A ve Francii vedro nepoleví po celý týden. Do Česka se dostane jen okraj tohoto velmi teplého vzduchu ze západní Evropy. Po 2 asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí ode dneška v Bělehradu. Poprvé je čekají výhradně evropští soupeři. Navíc nikdo z nich není v roli vyloženého favorita. Na úvod dnes české volejbalistky nastoupí proti Němkám v 16 hodin 30 minut.
5: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: Ještě teď po ránu máme většinou zataženo, místy ještě může pršet. Během rána dopoledne budou postupně od severových chodu srážky ustávat a odpoledne se dočkáme polojasné až jasné oblohy. Teploty příjemné 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude ještě tepleji, tam naměří 27.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
1: Podíváme se na ranní provoz.
7: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 na 282. kilometru na exitu Přerov sever ve směru na Ostravu, kde došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: A po zprávách už je tady Miloš Pokorný. Krásné ráno.
0: Hezké ráno, přátelé. Nora má dneska svátek. Včera se v Argentině málem zastavil život, ale nakonec to dobře dopadlo a naše holky válí ve Wimbledonu. Může být hezčí středeční ráno? Samozřejmě, že může, ale berme to, co je. Takže hezký den, hezká muzika. No a za chvilku se podíváme na to, co se děje doma i ve světě. Na Frekvenci 1.
5: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Legendární song Země vzdálená, Baláš, střihavka Pavlíček, čili BSP, jeden z mých nejoblíbenějších českých songů vůbec. No a když používám slovo vůbec, tak vůbec nesmíte zapomenout na to, že dneska startují kempy Frekvence 1. A já tady mám jednoho z průkopníků, Míru Michálka, protože Míra zažil mnoho již kempů Frekvence 1, dokonce myslím, že i ten první.
1: Bohužel. Přátelé, u toho prvního, bohužel.
0: Je to ten kemp, kde jste obcházeli chatky a zvali jste osobně všechny.
1: Tam bylo všechno úplně jinak, to byly začátky, že jo? A my jsme tam vysílali ještě navíc ráno, teď už se vysílá odpoledne. Jasně. Ale ten mejdan byl večer předtím a vysílalo se potom ráno, tak si představ, že jsi šel spát ve 3 ráno, jasně, zničený úplně.
0: A máš být veselý.
1: A o 5:30 ráno si vstával, to bylo v Plzni tenkrát na Boleváku, ten úplně první. Bylo asi 6 stupňů nad nulou, v kempu ani noha, nikoho to vůbec nezajímalo.
0: No, jasně.
1: Ale prostě ladili jsme to, až jsme to teda jako doladili od zpívání na kytaru u ohně do toho, co je teďka.
0: No, já vlastně byl poprvé loni se podívat a byl jsem velmi, velmi příjemně překvapen jednak účastí a jednak vlastně tím, jak je to zorganizovaný, a to neříkám, protože jsem ze stejné stanice jako ty, ale byl jsem vlastně, jako, nebo líbilo se mi, jak je to udělaný, jak se lidi baví, hrál, já jsem akorát trefil Jeleny, takže...
1: Trefil si Jelena. Když jsi jel k nám na Liberecku, jak si trefil Jelena. Super.
0: Hned několik Jelenů z kapely. No. Ale musím říct, že to mělo velmi hezkou atmosféru a celkově prostě si myslím, že ten koncept jako funguje. No a vzhledem tomu, že pamatuješ ty začátky, bylo to koncipované takhle od začátku, že prostě tam je známá kapela, která hraje večer, je tam stage a k tomu jsou ještě doprovodný jako akce, který dělá Frekvence 1. Nebo to bylo takový jako fuhozovka trošku chudší?
1: To byl vlastně takový pop-up, jako to se teďka používá, no, že jsme se jako bez jakýkoliv reklamy, nikdo to nevěděl, někde objevili jako překvapení. A pak jsme udělali tradá, tohle je Marek Ztracený, který tam jezdil ze začátku hodně s náma a měl jenom kytaru a hráli jsme opravdu jenom u ohně. Pro pár lidí, kteří se tam přisedli, že to mělo být jako překvapení, ale samozřejmě bylo to škole, to trošku plýtvání energií.
0: Jasně.
1: Takže jsme to rozšířili do těchto rozměrů a tohle si myslím Frekvence 1 sluší.
0: To znamená, že vlastně ta koncertní podoba, jako je dneska, když to tak nazveme, kde je stage, osvětlení a tak dále, to funguje jak dlouho zhruba?
1: To si myslím, že přišlo tak po 2 letech, když jsme si řekli, jako funguje to, je to super nápad, krásná výplň léta, pojďme to udělat větší.
0: Profesionalizovat.
1: No, tak v podstatě asi jako ano. No a teďka v téhle podobě, ve které to je, myslím, že to je úplně nastavený fantasticky.
0: No takže dneska startujeme a my se s Mírou za chvilku podíváme, kde vlastně, kde startujeme a kde všude můžete kempy Frekvence 1 v letošním létě zažít. Hezké ráno.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Dermot Kennedy na Frekvenci 1. No a my jsme slíbili, že se podíváme, když dneska startují ty kempy Frekvence 1, tak kde startujeme a jaké jsou další lokace, další termíny, kde můžete zažít skvělou muziku, hezkou atmosféru a celkově dobrou akci. Tak, Míro, ty tak. Jako otec zakladatel.
1: Kolegové už se probírají teďka z kocoviny ze včerejších oslav startu našich radiokempů. Je to v Rožnově pod Radhoštěm do tyhle dálek. My musíme samozřejmě vyrazit o den dřív, aby se všechno stihlo připravit. Takže dneska, přátelé, kemping Rožnov pod Radhoštěm. Na místě opět a Radeček Trio, takže jsme připravili takovou speciálku, trošku komornější,
0: která
1: se krásně hodí. Navíc kluci jsou téměř tam odtud, no, v vozovkách ze Šumperka, ale mají to relativně kousek. Odpoledne plný soutěží, plný super zábavy, vysílání přímo z místa. Mm-hmm. Pokud byste se tam nedostali, všechno to uslyšíte, protože to přenášíme do éteru i včetně toho koncertu, samozřejmě. No. No a tak to je teďka na start. Pokračujeme dál, jo?
0: Pokračujeme dál.
1: Příští týden kemping Lipno Mondřín, tam je to fantastický vždycky. Mm-hmm. A Pokáč na místě, ten tomu samozřejmě jenom dodá. Potom následuje kemp Stříbrný Rybník, což je Hradec Králové. Mm-hmm. To je to město u Pardubic, kdybyste nevěděli.
0: Ano.
1: Michal Hrůza a kapela Hrůzy. S Michalem je vždycky velká legrace, protože je nepředvídatelný absolutně. A následuje 29.7. kemp Strážnice, kam jedeme my s Lubkou, teda mimochodem my se střídáme s Janou a Svojitou. Dneska je tam teda Verča s Ondrou, ale pak už se střídáme jenom s Janou. A Strážnice, asi tam nemusíme o tom vůbec mluvit, že jo? Vínečko, krát je to přímo u toho Baťova kanálu, nádherný místo. A tam budou Miraj, a to si myslím, že bude velký, protože Miraj táhne samozřejmě. Důležitý, přátelé, zmínit, je to zadarmo pro vás od Frekvence 1.
0: Jsem se chtěl doptat, kolik si mají připravit charisma do peněženky.
1: Je to tam právě super, protože ty nemusíš nic zaplatit. Jasně. Navíc my na místě rozdáváme bursty, takže si tam můžete i opít z bursty, máme tam soutěže, kelímky štěstí, díky kterým si můžeš odtáhnout i nějakou krásnou cenu.
0: Otáhnout krásnou, tak už jsem se lek. Součást soutěže, dobře.
1: Přátelé, pojďme na srpen 5.8. kemp Pohoda, to je pod Táborem kousíček a tam bude Adam Ďurica, potom 12.8. Vranovská pláž, tam je to taky hodně velký.
0: Tam jsem byl, ne teda na kempu Frekvence 1, ale
1: krásný,
0: znám to tam.
1: Krásný místo a Xindl X, který samozřejmě taky táhne a myslím, že tam bude super atmosféra. Následuje 19.8. kemp Podbořany, což je kousek od Žadce nebo od Loun, chcete-li, a Petr Bende na místě a potom na závěr kemp Kristýna, to je u nás na Liberecku, Hrádek nad
0: Nisou. A tam jsem byl oni.
1: Tam si byl tam a to je byl nádherný prostředí. Zatopený lom, krásný opravdu a tam bude Marpo. Mm-hmm. Tam je Marpo se svým jakoby takovým tím country odnožem, nazval. No to není country úplně projektem, čistý country.
0: Ale je to šmrnclý.
1: Je to šmrnclý, no.
0: Já jsem to možná říkal tady, mně se tam právě tam u vás stalo to, že jsem tam stál a najednou tiky na rameno a nějaký kluk mi oslovil. Pak já jsem si uvědomil, že obličej mi lehce povědomí, ale znáš to, prostě obličej mraky.
1: Jasně.
0: A on ahoj a to jde a říká, hele, my jsme sem přijeli jako se podívat a už jsme si to protáhli na 5 dní. Tady je to tak hezký, včetně teda programu Frekvence 1, že nás to tady strašně baví, vychválil kemp, pak je to čistý, je fakt, že tam bylo hodně možností občerstvení, pizzerie a tak dále. On říká, hele, my jsme opravdu se měli se jenom mrknout, jak to tady vypadá a už jsme si to prostě tady protáhli a budeme tady ještě pár dní. Jako, takže já jsem zažil právě tento kemp.
1: My jsme to měli, když jsem byl malej, tak to bylo místo dovolení. Jako když už se někam jelo, tak se jelo do Hrádku na Kristýnu z Liberce. Víš, to bylo vyhlášený.
0: A vlastně byl skoro do zahraničí.
1: Přesně, seš tam, to je přímo, to je mezi, vy si můžete udělat, já nevím, 300 metrů
0: Žitava.
1: Jo, a už jste vlastně v Polsku a jsem v Německu a jsem v Česku.
0: A ještě si můžete nakoupit mécký salám. No.
1: Ježiši, Maria.
0: Akci.
1: Marky, fakci. Východní teda, jo, ještě prosím vás.
0: S kružítkem. Přátelé, nicméně, všechny ty místa, která navštívíte, stojí za to, takže zvažte, kde to máte třeba nejblíž. No a já se těším, já budu ten Hradec, kde je Michal Hrůza, budeme tam testovat můj kvíz.
1: Se Střelte Milošem.
0: Tak uvidíme, jak se to čapne a kdyby se to čaplo, tak budeme i jinde. Takže já se na to těším, takže zvažte, kde by se vám to hodilo a určitě přijďte, jak říkal Míra, je to zadarmo. Hezký program, myslím si, že to je dobrá volba na prázdniny.
1: Mimochodem tam točí pivo Klenot, takže se tam krásně hodíš.
0: To není.
1: Klenot.
0: To není náhoda už tohle.

0: Tak, máme tady Luci opět samozřejmě po půl hodině malé zprávy. Já se chci tě taky zeptat, co ty a kempy Frekvence 1?
1: Miluju kempy, jo. Těším se, jedu za týden na Lipno, nemůžu se dočkat.
0: Jo.
1: No, ta atmosféra, mi vždycky vlastně mě baví to, jak se přiblížíme vám všem posluchačům, to mě baví na tom
2: pejsku. Jsme na místě. Ale loni ti nějaký pes podural nohu, pamatuješ
1: ano,
2: si to?
1: Ano, já jsem se přiblížila víc, než jsem chtěla, ano.
2: To k tomu patří.
0: Ta blízkost se nedala odmítnout.
3: Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
1: Dobré dopoledne u krátkých zpráv. Jihomoravští hasiči likvidují požár skládky u Bratčic na Brněnsku. V noci vyhlásili 3. stupeň poplachu. 2 hasiči se při zásahu zranili. V Olomouckém kraji zrušili zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky, který vyhlásili 26. června kvůli suchu a vysokým teplotám. Sociální sítě v Austrálii zcela propadly v testu, jestli kontrolují věk svých uživatelů. Poradci kabinetu tamní vlády zkušebně vytvořili 50 účtů s věkem 16 let. Pravost tvrzení nikdo nekontroloval.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: Kolonu teď hlásí z Pražského okruhu.
5: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D10, kde na 60. kilometru došlo v připojovacím pruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A další dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D1 v souběžném pruhu na 298. kilometru na exitu Lipník nad Bečvou. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
3: Frekvence 1.

0: Tak já jsem po 9. hodině říkal, že včera pro mě dvě události. Argentina se zachránila, zastavil se nejen v Buenos Aires, ale po celé Argentině život, protože 10 minut před koncem vedl Egypt s Mousalahem 2-0 a vypadalo to, že bude zázrak, ale pak 3 góly a nazdar, ahoj, čau, jsme zpátky a jedeme takzvaně na titul. No nicméně, máme tady taky obrovský úspěch, aby to nebylo ve stínu fotbalu našich děvčat ve Wimbledonu, a teď mám na telefonu tenisového experta, fandu a nadšence Zdenka Žovku. Zdenku, hezké ráno.
1: Ahoj, Miloši.
0: Zdravím tě. Tak prosím tě, dneska dvě česká semifinále, což je obrovský úspěch v nejprestižnějším Grand Slamovém turnaji na světě, ve Wimbledonu. Jak vidíš šance holek, na jaký vlně myslíš, že teď aktuálně jsou?
1: No, řekl bych, že musí být na skvělý vlně, protože je to pohádka, to, co se stalo, a může to ještě jako být
0: nekončitka.
1: Přesně tak, s krásným koncem. Takže to všichni doufáme, že by třeba zase to finále jako mohli český, což by byla úplná bomba, i když takhle už je to něco fantastického. No, ale to je ještě přece jenom hodně daleko, jo? Tak dá se říct, že ten zápas Muchová Golf bude hodně napínavý, bych řekl. A je to tak, že Karolína má s ní hrozivou bilanci 1-6.
0: Tak je často zlomit, ne?
1: Je
0: často zlomit.
1: Jak to říkáš, kde jinde, než jde na trávě. Protože na trávě myslím, že se ještě nesetkali a naposledy vyhrála teda. Už to vlastně zlomila, ta Karolína, že bylo to 0-5, ale to ve Stuttgartu na Antuce to zlomila, takže ji poprvé porazila. Takže to by bylo jako skvělý. No a myslím si, že na trávě ta její hra by mohla slavit úspěch. A řekl bych, že pro tu Golf je ta tráva jakoby možná nejhorší, ten povrch.
0: No nicméně, hlavně, hele. To, že máme mezi čtyřkou jako dvě české holky, je mega úspěch, to je bez diskuze. A samozřejmě ten posun dál ještě by byl, jako jak ty jsi říkal, pohádka. Nicméně, pojďme se ještě tvým pohledem, že sleduješ Wimbledon vždycky velmi pečlivě. Jaký je tvůj letos zatím, bez ohledu na prostě dámy, chlapy, debly a tak dále, tvůj největší zážitek zatím z Wimbledonu?
1: No tak já to sleduju, ale přeskakuju, ty zápasy prostě jsou jako různý a já nevím, překvapil mě, nejvíc asi mě překvapil ten wildcard, ten Angličan, který se dostal teďka do čtvrtfinále, to je úplně něco neuvěřitelného, v životě jsem o něm neslyšel a najednou tak tam probojuje, tak ten mi překvapil asi nejvíc, ale chtěl jsem tě ještě poopravit, aby jsme se dostali ještě k té Lindě Noskový, že jo, vlastně jsme mluvili o té Karolíně, takže ta bude hrát teďka teprve čtvrtfinále.
0: Já vím, no, ale já už jako žiju tím, že prostě máme dvě holky v semifinále, už to tak mám, prostě já to bez toho, jako já už nedejchám ani.
1: Dobře, no, ale tak bude hrát Mertens, teda aby jsme to ujasnili, a spolu ještě nehráli holky, no a tam si myslím, že ta Linda je velkou favoritkou, samozřejmě záleží to na tom, jak udrží nervy, už v průběhu toho turnaje se jí to povedlo, i když jako s velkým skřípěním, ať už to bylo s tou Rumunkou Kirsteou, nebo potom Kýs, kde vlastně jako tak trošku to bylo jako nejasný, ale obě jí trochu pomohly a Linda to prostě dala, no a ta Mertens je výborná hráčka a byla někdy kolem 10-11, ale teďka v posledních letech hrála hlavně debla, první hráčka deblová na světě, a myslím si, že teda tady by mohla Linda teda vyhrát, ale
0: já to tak už beru.
1: Těžký a hlavně ho dorazit do konce hrozně těžký.
0: Já už to tak beru prostě. Bylo by to skvělé. Tak v každém případě, pojďme se domluvit. Kdyby to holkám vyšlo, tak si ještě zavoláme určitě. A pojďme se domluvit, že tím, že nás budou čekat už jako finálový boje, tak po neděli uděláme souhrn, jak letošní Wimbledon vlastně jako vypadá pro tebe. Jo?
1: Dobře, tak budu se těšit a samozřejmě, kdyby to finále vyšlo, tak by to bylo úplně bez
0: slov. Bylo by to skvělý, jasný. Zdenku, díky za tvůj čas a budu se těšit. Ahoj zatím.
1: Měj se, ahoj.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, kriskrosů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.

déjame.

0: Tak přátelé, já se s váma pomaličku loučím, nicméně frekvence 1 jede pochopitelně dál a já budu rád, když si s ní uděláte ještě pár chvilek. A jinak já zítra mezi 9. a 10. hodinou standardně na frekvenci 1. No jo, vlastně zítra už je čtvrtek, je to neuvěřitelný. A norám ještě jednou všechno nejlepší svátku. A pokud byste chtěli vyrazit na kempy frekvence 1, odstartujeme dnes. Takže, jak jsme říkali s Mírou, prostě stojí to za to, tak si vyberte nějaký místo, nějaký termín a přijďte nás navštívit. Budeme moc rádi, já konkrétně v Hradci Králové. Mějte se hezky.
1: Frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší hity posledních let.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, crisscrossů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Maja Lucie Šmídová, hezké dopoledne.
7: Pěkné dopoledne. Končí summit NATO v Turecku. Fotbalisté Švýcarska postupují do čtvrtfinále. Nehoda nákladního auta s osobním komplikuje provoz na Pražském okruhu. Dnes končí dvoudenní summit NATO v turecké Ankaře. Česko zastupuje prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Macinka a ministr obrany Zuna. Podle předsedy vlády Andreje Babiše letos Česko nesplní závazek vydávat na obranu 2% HDP.
8: Já si myslím, že tento rok 2% vlastně nedosáhneme, protože jsme zdědili ten rozpočet s dírou 90 miliard a my jsme se museli rozhodnout, jestli zastavíme veškeré dálnice a obchvat nebo navýšíme další výdaje. To, co se dělo na obraně v minulosti, je skutečně velice netransparentní.
7: Česko je jednou ze tří zemí, která na obranu v rámci Severoatlantické aliance vydává nejméně, a to společně s Albánií a Slovinskem. Mobilní klimatizace způsobila požár v bytovém domě. V Českém Brodě na Kolínsku hořelo v noci na dnešek. Hasiči evakuovali celou 7podlažní budovu. Škodu vyčíslili na 200 000 korun. V Pardubickém kraji ubývá pokut za rychlou jízdu. Podle policie by zatím mohlo být otevírání nových dálničních úseků v regionu.
9: Trend ve zdejším regionu tak jde opačným směrem než u mnoha jiných částí naší země. Třeba Moravskoslezský kraj vyskočil za 5 let z 10 tisíc na 18 tisíc pokut. Naopak v Pardubickém kraji je situace obrácená. Když mezi lety 2021 a 2025 klesl počet pokut z 6780 na 5739, tedy o více než 15%. Podle policie souvisí pokles počtu pokut v Pardubickém kraji se stavbou dálnice D35. Transitní doprava se totiž přesunula z původní státovky mimo obce a města. A to vedlo k celkovému sklidnění dopravy v okolí nově otevřené dálnice. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
7: Rostoucí ceny benzínu v Rusku zachránily tisícovku koní před poslední cestou na jatka. Podle sociální sítě Telegram obyvatelé venkova je stále častěji kupují raději místo terénních vozidel, protože koně jsou levnější v provozu v krajině bez silnic. Fotbalisté Švýcarska se stali posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa v Americe. V závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání bez brany.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
7: Ještě dopoledne bude oblačno, postupně bude od severovýchodu srážek ustávat a odpoledne se dočkáme polojasné až jasné oblohy. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří dokonce až 27.
0: Frekvence 1.
1: Do Doprava.
7: Bouralo se na D1 a na Pražském okruhu.
10: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D10, kde na 60. kilometru došlo v připojovacím pruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A další dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D1 v souběžném pruhu na 298. kilometru na exitu Lipník nad Bečvou. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blažka.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: 10:50 pokračujeme dál to nejlepší z muziky a připomínáme, právě dnes startují radiokempy Frekvence 1, živě pro vás vysíláme z kempu v Radhošti a těšte se, ve 14:00 začínáme.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k Voi? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku.

0: To nejlepší z muziky Luis Capaldi na frekvenci 1 pár minut po 10:45 dopoledne. Tak téměř nemožné se stalo skutečností. Ano, rok je v čudu, rok nám utekl opět jako voda, to znamená, že dneska ve středu 8. července po roce bude startovat první letošní radiokemp Frekvence 1. Já myslím, že v tomhletom duchu dneska budeme tak trošku vysílat celé dopoledne, protože my budeme logicky volat na místo, konkrétně teda do kempingu Rožnov pod Radhoštěm, kde se zkusíme v průběhu dopoledne spojit jednak s Tomášem Fílou, který vás tam na místě bude provázet, co se týče různých her a disciplín a táboráků a tak vůbec. A určitě se spojíme také s Verčou a Ondrou, což je vlastně naše moderátorské duo, které se dalo dohromady jenom z toho důvodu, že máme rádiokem v kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Opravdu normálně spolu vlastně nevysílají, že jo, každý vysílá úplně v jiném čase tady u nás v rádiu, ale teď se dali dohromady, jak Verča Alhutová, tak Ondřej Kubala, aby vás mohli provázet opět celým tím dnem v kempingu Rožnov pod Radhoštěm a servírovat to vysílání naživo z kempingu do éteru pro vás, pro všechny, kteří nemáte možnost tam prostě dneska se podívat nebo vyrazit. Takže jak říkám, na programu je toho poměrně dost dneska, ale pojedeme v tom duchu toho lákadla na náš první letošní rádiokem, protože úplně nejlepší by bylo, kdybyste se tam opravdu všichni jeli podívat. Já vím, že všichni nemůžete, ale z těch dalších termínů můžete klidně logicky vybírat už teď na webu frekvence1.cz a třeba si vyberete nějaký jiný.
1: Frekvence 1.

0: To nejlepší z muziky a Need Somebody, Bryan Adams, nám zpětřil středeční dopoledne na frekvenci 1, tak za chviličku půl jedenácté. A ono to znamená, že už cirka za čtvrt hodiny budeme také přát narozeninám, tak jak je našem zvykem okolo 10:45 dopoledne. Takže zkuste zaspomínat na všechny milované osoby, které máte okolo sebe. Byla by škoda, kdybyste na někoho zapomněli. Prostě zkuste si vzpomenout do dneska z vašich milovaných přátel, lásek, rodiny, kolegů, nevím koho ještě. Dnes ve středu 8. července slaví narozeniny. Pokud na to přijdete, tak nám napište, kdo to je, co mu chcete vzkázat. Podepište se a pošlete nám to na 736 300 444. Mimochodem dneska vidím, že slaví svátek Nora, což je takové severské jméno, původně zřejmě teda zkrácenina jména Eleonora, které znamená Bůh je mé světlo, nebo se dá vyložit to jméno jako milosrdenství, nebo potom vlastně má co dočinění se jménem Honora, taky to je zajímavé, které se vykládá jako čest. No, tak je mi ctí teda všem Norám popřát teď, v tuto chvíli, tak jak svátku, je to váš den, tak se ho užijte. A narozeninové okénko už za pár minut.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D10, kde na 60. kilometru došlo v připojovacím pruhu k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A další dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D1 v souběžném pruhu na 298. kilometru na exitu Lipník nad Bečvou. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 181. až 190. 6. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky OMD na Frekvenci 1, a to ve středu 8. července, těsně před 10:45 dopoledne, a teď je ten pravý čas, kdy tady nakrojíme narozeninový dort a oslavíme vaše narozeniny. Pojďme na to. Ještě by to chtělo pivíčko, nebo bublinky, nebo rychlé špunty, no, ale každopádně teď už jdeme telefonovat, zkusíme někoho příjemně překvapit a měl by to být Zdenda na druhé straně drátu, tak jsem zvědav, jestli nám to zvedne, protože pro něho mám narozeninovou zprávu, tak doufám, že ho to příjemně překvapí nebo potěší. Halo, halo?
1: Prosím.
0: Je tam pan Zdeněk u telefonu?
1: Ano.
0: Tak, pane Zdenku, asi netušíte, kdo vám volá vůbec, předpokládám, podle toho hlasu a reakce?
1: Netuším.
0: Netušíte, dobře, tak já vám přečtu zprávu, která ke mně dorazila, a pak vám to všechno dojde. Milý Zdendo, dneska slavíš krásných 63 let. A tak ti chceme popřát pevné zdraví, ať máš pořád dost energie na všechno, co tě baví, hodně štěstí a kolem sebe samé fajn lidi. Ať se ti splní všechna přání a každý den ti přinese něco hezkého. Krásné narozeniny ti přejí tvé kolegyně a kolegové. Zdeňku, tak už vám to trošku docvaklo? Nebo ne, ještě pořád?
1: No, dobře, no, tak jo, ale kdo volá?
0: Vás poslouchá Zdeňku teďkom asi polovina národa, protože vám volá Rádio Frekvence 1, konkrétně Robin Sobek, a my za tým Frekvence 1 vám přejeme všechno nejlepší k narozeninám! Zdeňku, vy jste teď slavný! Musíte si užít minutu slávy teďko. Můžete vzkázat cokoliv kolegům, kolegyním, národu, co chcete. Máte něco na srdci nebo ne?
1: No, tak samozřejmě děkuji kolegyním, kolegům, oni se tady na mě kření, samozřejmě.
0: Jo, takhle, vy jste v práci teďko, jako.
1: No jasně.
0: Takže teď to vlastně jako docvaklo, že jo?
1: A děkuju.
0: No, za málo, tak samozřejmě je nám ctí vám popřát takhle a máte super partu v práci.
1: No, díky, já si to s potvorama vyřídím.
0: Jo, takhle. A vy jste, Zdeňku, jejich nadřízený nebo kolega, jak to je?
1: Ne, kolega.
0: Kolega, dobře, takže plat se ubírat nebude, naštěstí, je to v pořádku všechno.
1: Ne, vůbec.
0: Tak to hezky oslavte a ještě jednou všechno nejlepší, mějte se krásně, nashledanou.
1: Díky, nashledanou.
0: My jdeme dál, přátelé, protože tady mám další zprávu. Mojí dceři Kačence by jsem chtěla vaším prostřednictvím popřát všechno nejlepší k dnešním narozeninám, pevné zdraví, štěstí, taky poděkovat za to, jak úžasná je. Je moje velké štěstí a obrovská opora, takhle to krásně napsala její maminka. Tak doufejme, že Kačenka poslouchá. Taky přejeme všechno nejlepší k narozeninám. No a pojďme k těm známým osobnostem, protože představte si, že dneska má 67 let zpěvák Petr Kotval. Milujem se čím dál víc, život nám leží u nohou. A tuhle píseň jsem miloval ve svém dětství úplně nejvíc. Na to jsem tančil různé kreace. Podle toho, jak vždycky Petr Kotval vystupoval v televizi, tak jsem ho předváděl, hrál jsem si na něho. Kdyby to vlastně Petr věděl, to by asi koukal. Já jsem v podstatě předváděl buď Kajzera nebo Kotvalda. Je to zajímavé, ale je to tak. Takže všechno nejlepší. Mimochodem měl štěstí na lásku, ale taky přiznal Petr Kotvald, že s dlouholetou manželkou musel překonat hned několik krizí a bývalo to u nich dost divoké. Konec konců s Hankou, se svou ženou, už je víc jak 40 let manželství, dohromady se dali v době, kdy on teprve zahajoval vlastně tu pěveckou kariéru. Oni se seznámili v roce 1978 na soutěži Mladá píseň v Jihlavě. A on se vlastně účastnil Mladé písně a ona byla asistentkou přípravy. Takhle to všechno bylo. A slaví také Jean Osborne. Tato americká zpěvačka, ročník 1962, přejeme všechno nejlepší a všechno nejlepší také lékaři Romanu Šmuclerovi. Mimo jiné také vlastně moderátorovi svého času. Ročník 1969, i on slaví dnes ve středu 8. července své narozeniny a slaví taky americký zpěvák a textař Beck, ročník 1970. No a těch známých osobností poměrně dost a pokud slaví i někdo z vás, kteří jste nám nenapsali, tak vám zahrajeme to nejlepší z muziky za chvilku.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Wannabe a Spice Girls na frekvenci 1 taky Bon Jovi budou. A nebo třeba Kygo. A zprávy už za chvilku.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A ty připravila Lucie Šmídová, hezké dopoledne.
5: Pěkné dopoledne, poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Podmínky pro vodáky na českých řekách jsou dobré. Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na D1 směrem na Olomouc. Sněmovna schválila růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Poslanci se dnes vrátili i k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona. Šéf opozičních pirátů Zdeněk Hřib řekl, že by bylo nejlepší celý návrh stáhnout.
6: Začít skutečně znovu, to by bylo nejlepší řešení, nicméně s ohledem na to, že se zdá, že vy to nechcete udělat správně, tak jsme načetli několik pozměňováků, které by měly aspoň ten legislativní paskvil trošku vylepšit.
5: Podle tvůrců z řad koalice má návrh zákona zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje mimo jiné před možným kolapsem stavebního řízení, a to kvůli vzniku státní stavební správy. Většina turisticky vyhledávaných řek je vhodná pro vodáky ke splutí. Frekvenci 1 to řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
7: Zatím velmi dobré podmínky panují na Ohři a Berounce. Už o něco horší jsou na Otavě, kde přeci jenom v úseku ze Sušice jsou značná suchá místa. A nejlépe je na tom samozřejmě naše Vltava, kde té vody je nejvíce a kde to splutí je pohodové. Bohužel se tam ale pak kupí poměrně hodně lidí, takže zase to není úplně tak, že byste jeli sami někde přírodou.
5: Ptáček dlouhodobě varuje před konzumací alkoholu na řekách. Lidé podle něj pak často podceňují základní pravidla bezpečnosti. Stavební dělníci v centru Manhattanu v New Yorku v úterý večer dočasně stabilizovali výškovou budovu. Její nosné sloupy se totiž zdeformovaly a hrozilo částečné zřícení. Úřady odvolaly evakuaci některých domů v okolí. Příměří mezi USA a Íránem je u konce, řekl podle médií americký prezident Donald Trump na summitu NATO. Írán se označil za lháře. Vyjednávání je podle něj ztráta času.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Ještě dopoledne bude místy oblačné. Postupně se oblačnost od severovýchodu začne protrhávat. Odpoledne se dočkáme polojasné až jasné oblohy a teploty příjemné 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Bouralo se na D1.
8: S opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Olomouc, kde se na 298. kilometru na exitu Lípní nad Bečvou v souběžném pruhu vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Z dopravního centra ředitelství silnic a dál Plavka.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
5: A také po 11. hodině pokračuje to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
0: To nejlepší z Robina Sobka, přátelé. Máme 4 minuty po 11. Vítej, Lucinko, zpátky z dovolené.
5: O, děkuji, děkuji.
0: Já jsem tě poslední dobou viděl jenom na Instagramu a vypadalo to moc hezky. Kde jsi byla vlastně?
5: Bylo to
0: vůbec
5: krásný,
0: nevím.
5: Byla jsem v Řecku na Santorini.
0: O, Santorini. No. Víš o tom, že tady byly tropy vlastně?
5: Jo, to já jsem odjížděla z těch tropů ještě.
0: Jo, ty jsi utekla
5: z
0: tropů.
5: Já jsem se tady užila tropy a pak jsem odjela někam, kde bylo příjemněji.
0: Kde bylo příjemněji?
5: To byl vlastně neuvěřitelný paradox, ano.
0: Ne, jako fakt, ty vlastně tady z českých tropů jedeš do Řecka, kde bylo, já nevím, kolik tam bylo vlastně.
5: Bylo tam příjemných nějakých 29, 30.
0: Pohodička, jasně, žádných 40. No dobře, no tak jo, tak doufám, že jsi to užila, asi plná energie.
5: užila jsem si to plná energie, nejsem.
0: Nejsem, bylo to krátké, že jo? Ano. Ono to uteče vždycky jako voda.
5: No, ty návraty jsou strašný, zdovolený.
0: Jsou strašný, no, ale já mám pocit, že někdo, a teď nevím kdo, jestli to jsou přímo teda psychologové, ale doporučují vlastně 3 týdny dovolené, minimálně 3 týdny, protože ta je doba, kdy se to vlastně ta mysl a to tělo tak nějak zregeneruje, zapomene trošku na tu práci. Protože první týden pořád nějak v hlavě máš ještě, víš, jako to Česko a možná i to rádio si tam měla.
5: A je pravda, že my jsme tam přiletěli v úterý a v pátek. Počkej, ne, a v pátek už mi chodili právě zprávy tady z rádia od kolegů. A, no, tak už se ti to krátí, veď už zase pojedeš domů.
0: Takže jenom první týden ti říkám, to tě otravují jenom kolegové z práce. Druhý týden pomalu už začínáš zapomínat, jako vlastně možná ještě někdo jako napíše a tak, no a třetí konečně, víš, si jako užíváš tu dovču. No nic, tak příště určitě další dovču, ale co bych ti mohl doporučit já, tak to je třeba jeden z rádiokampů Frekvence 1, nebo možná všechny, jak chceš, vyber
5: si. Já se těším.
0: No, vidíš. No. Tak jo, a dneska jsme vyrazili do kempingu Rožnov pod Radoštěm, tak i o tom bude řeč v této hodině, tak pojďme hrát už teď, hezké dopoledne.
5: Krásné dopoledne.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek. Everybody.

0: To nejlepší z muziky, tohle byly Šalom na Frekvenci 1, pár minut po čtvrt na 12 dopoledne. Před námi je poslední slovo, my v půl budeme hrát o 30 500 korun, už je to neuvěřitelná částka, kterou jsme společnými silami nazbírali do banku posledního slova. Já se schválně podívám vlastně do naší tabulky, vidíte, to mě napadlo až teď, tak to se omlouvám, že jsem se nepodíval dřív, ale je to vlastně úplně jedno. Začali jsme 16. června. 16. června, přátelé. A dneska máme 8. července. Takže my jsme za celou tuhletu dobu, a není to zas tak dlouhá doba, nazbírali do banku 30 500 korun. To jsou peníze, o které si zahrajeme za chviličku s Větou Pepy Vrtala alias Fotra na tripu, který teda mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde, pokud na to přijdete. Tak ty peníze budou vaše. A aby toho nebylo málo, tak určitě budeme volat také okolo 11:45 Tomáše Fílu a podíváme se konkrétně do kempingu Rožnov pod Radhoštěm, kde startuje první letošní radiokemp Frekvence 1, takže se můžete za námi zastavit, lépe řečeno za kolegy, a podívat se, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia. No a to s tím faktem, že ve 2 hodiny odpoledne se na vás bude těšit Veronika Elhotová, taky Ondřej Kubala, kteří vás budou provázet celým odpolednem až do večera do 19. hodiny, kdy vám zahraje na místě kapela Opět a Radiček Trio. Program víc jak bohatý u nás na Frekvenci 1, tak poslouchejte.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsní, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Je to tak, my si dáme středeční dopolední poslední slovo, tak jak jsem sliboval. Máme 3 minuty po 11:30. Volat můžete teď na 257-400-999. V banku je víc jak 30 tisíc korun. To už jsme taky říkali, je tam konkrétně 30 500. Tak můžeme jít na věc. Pojďte na to 257-400-999. Kdo se k nám dovolal jako první? Hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Lucie.
2: Lucie, odkud?
3: Z Lomnice nad Popelkou.
2: Ty brďo, Popelka k nám volá normálně.
3: A co? Je to tak.
2: Ano. A co byste chtěla? Šatičky nebo...
3: No já volám do soutěže.
2: Ne, dělám si legraci, určitě chcete peníze, že jo? To je taková novodobá Popelka, která chce prachy. Žádné šaty. Šaty si pak koupí za ty peníze.
3: Přesně, a boty taky, takže...
2: Střevíce taky. Dobře, no tak jo, Popelko, tak pojďme na to. Připravená?
3: Ano.
2: Pouštím větu, fotra na tripu zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Svačina.
2: Jste dostala chuť na svačinu, že jo?
3: No, mám dceru, takže vím, jaký to je, když vždycky vyjedem někam na výlet.
2: Chápu, dobře, tak jestli to má podobně i Pepa Vrtal alias Fotr na tripu, to se rozvíme teď.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: No, Lucie,
3: škoda.
2: Není to svačina.
3: Tak to už potom nevím, co to je.
2: Ale taky ne, no. Kecám, já trošku, jo.
3: Jo, no.
2: No nic, Lucko, nevyšlo to, co se nadělá, tak přihodíme, ne?
3: Tak přihodíme a příště vyzkoušíme něco jiného.
2: Jo. To by mě zajímalo, co to bude příště, no. Každopádně sváču si můžete dát teďkom ještě před obědem. A zavolejte zase příště z Lomnice nad Popelkou, budem se těšit.
3: Tak díky jo. Moc, mějte se hezky.
2: Taky, naschledanou.
3: Naschle.
2: A my budeme pokračovat zase v 4:30 odpoledne.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
7: Silný provoz očekávejte na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště Ruzině. Zpomalovat začne ten za tunelem Lokov a po pojíždě okolo 20 minut budete až k exitu Ořech. A pokud pojedete po dálnici D1 na trase Praha-Brno, počítejte s menším zdržením do 15 minut před Brnem. Kolona se tvoří od Ostrovačic až po sjezd na Bratislavskou dálnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. We were good.

0: Frekvence 1. Tak pojďme na to, kamarádi, máme pár minut po 11:45 a dneska ve středu 8. července startuje první letošní rádio kemp, a to se zastávkou v kempingu Rožnov pod Radoštěm, kde už bychom měli mít kolegu Tomáše Fílu, kterým vás bude v rámci celého dne provázet přímo na místě, tak doufám, že tomu tak je, že je připraven, pln energie a už tam chystá své propriety, včetně mikrofonu. Tome, ahoj.
1: Ale krásné dobré poledne při všem samozřejmě posluchačům, tobě dobrou chuť k obědu, pokud právě jíte, no a pokud míříte někam a nevíte ještě kam, tak rozhodně Rožnov pod Radoštěm je dnes tím správným místem. První radiokemp, jak jsi říkal, je tady s námi, no a my dnes začínáme už ve 14 hodin, tady stage už stojí, zvuk je vyzkoušený. Jak se říká, všechno je vyleštěný do maximálního blesku. No a samozřejmě už se tady stahují lidi, no a už si tak jako povídáme o tom, co se dneska odpoledne bude dít. Vám do éteru to prozradíme. My dneska budeme soutěžit. Máme připravený mraky, ale mraky soutěží pro děti.

0: prvního radiokempu Frekvence 1, tak doporučujeme Pět a Radeček Trio. Dnes večer, krásná záležitost. Do toho opékání buřtu, zapalování ohně, mraky soutěží, spousty zábavy, přes den fantastická muzika. No prostě taková party od 14 hodin až do 10 do večera, protože toto bude zavírat Ondra Albrecht ze svou afterparty. Takže jako tady to jede na plný pecky, kamaráde.
1: Tak se zastavte za námi, pojďte se podívat, lépe řečeno teda za mými kolegy, a přijďte se podívat, jak vzniká takové živé vysílání Frekvence 1. Já ještě doplním Tomáše, říkal, že všechno startuje 14. odpolední, tak samozřejmě ještě je to v takových uvozovkách, jestli se mi to tady podaří přepojit, že jo, přátelé. To je další věc, jo, všechno vlastně...
0: To je jednoduchý, vytáhně to tam jenom ze zásuvky.
1: Všechno vlastně záleží na mě, jo, takže ano, můžu být z toho malinko nervózní, ale nejsem. Já to zkusím za 2 hodiny prostě přepojit do toho Rožnova pod Radoštěm. Ale chtěl jsem říct, že úderem 14. vás potom bude provázet Veronika Elhotová, taky Ondřej Kubala, naše dvojka. A od 19. správně říkal Tomáš, kapela Opět a Radeček Trio. Jinak letní pohodička, táboráček, špekáčky, ovocný bar. Zmínil Tomáš taky afterparty, ale kdybyste nemohli, čistě náhodou, my teda jako budeme doufat, že se vás tam dostaví opravdu velká většina, navíc je to zdarma, to je zásadní informace, ale kdyby třeba jste nemohli, tak mrkněte na web frekvence1.cz, protože tam jsme rozepsali veškeré zastávky radiokempů Frekvence 1 až do konce prázdnin. Tome, je to tak?
0: Je to naprosto přesně tak, takže pokud se náhodou neuvidíme dneska, tak máme na to celý červenec a srpen a pojďme se někde srazit a udělat si takový krásný letní pohodový mejdan. Teď prostě o tom to je, ne?
1: Tak jo, tak můžeš zase pokračovat v tom popíjení pěkně a připravovat se na svou moderaci v průběhu.
0: To víš, tekutiny je třeba doplňovat.
1: A tekutiny, přesně tak. Tak utíkejte do kempingu Rožnov pod Radoštěm doplňovat s Tomášem tekutiny a bavte se. Tome, a já se budu těšit zase brzo naslyšenou. Ahoj.
0: A vám všem krásné poledne. Tak ahoj.

0: Petr Bič Project a taky Hey Now, to nejlepší z muziky, za chviličku zprávy, hned po nich třeba Ellie Goulding.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, právě poledne zprávy má Lucinka Šmídová.
3: A přeju hezké poledne. Policisté hlídají prodej drinků dětem na letní party. V tržnici Sapa zadrželi padělky za 3,5 milionu. Kolony hlásí zde jedničky u Brna. Prázdniny jsou v plném proudu a k něm patří i posazení na zahrádkách, restaurací, letní párty a další společenské akce. Policisté na Blanensku a Pohořelicku se během prodlouženého víkendu zaměřili na kontroly dodržování zákazů používání alkoholu a jiných návykových látek dětmi a mladistvými. Podrobnosti k tomu řekla mluvčí policistů Petra Hrůzová.
4: Během preventivně bezpečnostní akce policisté zkontrolovali stovky mladistvých a odhalili 22 případů, kdy osoby mladších 18 let požili alkoholické nápoje. Dechové zkoušky se pohybovaly od 0,12 až po 2,25 promile. Děti byly předány rodičům nebo zákonným zástupcům. O zjištěných případech budou informovány také orgány sociálně právní ochrany dětí.
3: Podobné kontroly budou policisté na Jižní Moravě v průběhu letních prázdnin opakovat. Padělky za více jak 3,5 milionu korun odhalila v úterý kontrola České obchodní inspekce v pražské tržnici Sapa. Jednalo se třeba o padělky oblečení, obuvi nebo kabelek známých módních značek. Celkem inspektoři zadrželi 1270 kusů výrobků. Zajištěné padělky je možné částečně využít jako dary pro charitativní organizace. Zbytek úřady zlikvidují. Ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku vyrostla planetární stezka. Lidé se po ní mohou procházet v úseku dlouhém 6 kilometrů.
5: Stezka představuje hlubiny vesmíru nejen relativní velikosti planet, ale především jejich vzájemnou vzdáleností. To umožňuje uvědomit si skutečné rozměry v kosmickém prostoru. Zatímco Merkur tak leží pouhých 58 metrů od Slunce, Země už je vzdálena 150 metrů. A poslední planeta sluneční soustavy Neptun téměř 4,5 kilometru. Zdejší stezka je totiž vytvořena v měřítku 1:1 miliardy. A tak 1 centimetr vraclavské novinky odpovídá 10 000 kilometrů skutečného vesmíru. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25, Belgičanku Mertensovou. Zápas startuje ve 14 hodin.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Oblačnost se postupně protrhává, odpoledne bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Frekvence 1.
3: Kolony hlásí zde jedničky a Pražského okruhu.
6: Z důvodu hustého provozu očekávejte zdržení okolo 15 minut na Pražském okruhu u exitu Ořech. Zde se tvoří obousměrná kolona. A na dálnici D1 na trase Praha-Brno počítejte se zdržením okolo 25 minut od Ostrovačic až po sjezd nad Bratislavskou dálnici. Důvodem je dopravní omezení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: A 4 minuty po 12. má slovo opět Robin Sobek.
0: Ty jsi naspeedovaná, jako by si byla týden u moře, Lucinko.
3: Jo, to je tím, ano.
0: Úplně ti to prospělo. Chvilka, teď taková pauza, trapnou pauza teď bude. Teď nikdo nic neříká.
3: Ano.
0: Ty nevíš, co říct, já taky ne. Budeme ticho.
3: Tak můžeme, hele, koukala jsem teď na Instagram Verči Lhotový,
0: no,
3: která už je v kempu,
0: no,
3: a je tam krásně, je tam od rána slunečno.
0: No, tak, dobře,
3: tak vám tak to trošku závidíme, tak bych to trošku jako se přehoupla tam.
0: Dobře,
3: jako
0: tak
3: z dovolený do kempu, ne, to
0: tak
3: je ideální.
0: To trapno ticho si vlastně trošku zachránila.
3: No, tak někdo z nás musí.
0: Musí, veď. Když já nic, no ale tak já jsem nebyl na dovolené, Lucinko, chápeš, že? I teprve potřebuji jako zažít.
3: No evidentně.
0: Moderátor, který je ticho.
3: No, to chceš.
0: To chceš. Přátelé, je to hodně, co nás čeká. Samozřejmě tenisový Wimbledon prožívá svůj druhý a poslední týden letošního ročníku, takže i tam se podíváme se sporťákem Alešem Svobodou ve 15:45 odpoledne. V půlu si dáme aktuální dopravu taky, protože ta je taková vachrlatá, bych řekl, na to, že vlastně, že jsou prázdniny.
3: Pravda, to mě překvapilo včera odpoledne.
0: Včera? Tak tam pozor.
3: No.
0: Ne. A teď ne. Nebudem se bavit normálně o včerejšku. Já jsem byl z tréninku včera večer.
3: Ano.
0: A vyjížděl jsem na D1 a bylo třeba plácnu teď okolo 7:30 večer. Mm-hmm. Víš, jak dlouho jsem jel, jenom tu trasu, vlastně v podstatě z Prahy směr, řekněme, já nevím, Strančice třeba jenom.
3: Mm-hmm, to je třeba kolik kilometrů?
0: Je to pár kilometrů, je to...
3: No, tak to jsi jel tak 50 minut.
0: Jel jsem to asi 1.5 hodiny.
3: Ty jo.
0: Byla nějaká... Já nevím vlastně ani doteď, co pořádně, 3 kamiony někde v sobě. Vůbec nevím, na kterém místě oni nebyli na té D1, ale sjezd na Říčany uzavřen. Veškeré vlastně sjezdy, kam si mohla uniknout, byly uzavřené. Jako. Jo, jenom do Čestlic, což je kousíček vlastně za Prahou, že jo? Tak tam mi to taky ukazovalo, jak říkáš, ty 50 minut, nebo Nupaky, tam bydlí naše Lupka, že jo? Ona to má kousíček do rádia, a ty to je v podstatě 10 minut, seš tady 15, dobře, no tak jo, nebudu přehánět. Hodinová cesta. Takže úplně, ale brutální, nevím, jestli tam někdo stál, brutální kolona a ta doprava se úplně zbláznila. Takže D1 je Černý Petr, to vlastně platí, na tom se nic nemění a já jsem si celou dobu, celou tu hodinu vlastně, co jsem měl možnost přemýšlet v tom autě, říkal, že jsem vlastně debil v tom, že když jsem vyjížděl z Prahy, tak jsem si opět měl jako kliknout na mapu a podívat se, jestli Černý Petr je dneska v pořádku nebo není, víš?
3: A nebo jsi měl pustit frekvenci a hned bys věděl.
0: Samozřejmě, že jsem poslouchal, to je jasná věc.
3: No pozdě. Tak jo,
0: pozdě. Teď už, abychom to neprokaceli, pojďme hrát to nejlepší z muziky. Ellie Goulding jsem sliboval, Tom Jones má ústý, taky Natalie Imbruglia, za chvilku filmový odborník, pojďme na to.
3: Krásnou středu.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme si dát prázdninového filmového odborníka. Máme k obědu opět malý předkrm v podobě dvou ukázek, ale nádherných ukázek, a určitě jste je už v našem vysílání slyšeli někdy. Takže spíš to bude, řekněme, taková prázdninová rekapitulace, a o to by to mohlo být jednodušší na čísle 257-400-999. Kdo se k nám dovolal jako první? Hezké odpoledne.
3: Ahoj Robine, zdravím tě, tady Lukáš.
2: Lukáši, zdravím tě asi někam do auta na cesty.
3: Jo. Do práce na cestě.
2: Dobře, tak jo, tak dobře, dojeď a soustředit se na první ukázku, kterou teda miluju, musím říct, doufám, že nejsem sám, je prostě naprosto povedená.
4: Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
5: Já na ní žalobu v každém případě podám.
6: Ale ne, to není třeba, pane inženýre, není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
4: Jaký proces?
6: Velký.
4: Máňo, oni říkají, že...
6: Máňo? Máňa je tady?
4: Ne.
6: No tak se nám ukažte, Máňo.
2: A najednou se Máňa objevila ve skříni.
3: No. Ale napadá mě akorát jeden film, a to Kulový blesk.
2: Kulový blesk je samozřejmě správně. Já už jsem se normálně lék, že to nedáš dohromady, že to netrefíš. No, ty
3: to bylo jediný, co mě napadlo, no, o nějaký žalobě a stěhování.
2: No jasně, 12-násobná směna bytů, nádherná komedie, nejrychlejší vlastně stěhovací akce, že jo, v dějinách.
3: Přesně tak.
2: Československá komedie, Láďa Smoljak, Zdeněk Podskalský, samozřejmě pan Svěrák a pan Smoljak napsali scénář. No a rok 1978, takže taková krásná vzpomínka na tenhle ten film. A teď tady mám něco z jiného soudku.
7: Podívej. Franci!
8: Za ním!
9: Kde je?
7: Kdo?
9: No ten chlap, jako by se propad do země.
7: Propad? Tak to jsme neviděli, že jo, Janku? Ten náš letěl nahoru. A nebyl to chlap, ale obr.
2: Byl to obr.
3: Tak to je Krakonoš a lyžníci.
2: Je to tak.
0: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: A ty se stáváš filmovým odborníkem. A já ti tleskám.
3: Děkuju, no konečně.
2: Jo, konečně to vyšlo. Nikdy se ti to nepovedlo.
3: No, vždycky jenom na půl.
2: Na půl, no vidíš, tak teď si celkový filmový odborník, takže klobouk dolů, to je samozřejmě československá komedie, v tom druhém případě Krakonoš a lyžníci, ročník 1980. No a výborní herci, samozřejmě Karel Heřmánek v hlavní roli, pan Ondřej Havelka, další skvělí herci. Takže pojďme si dát to nejlepší z muziky, komu to bude?
3: Asi všem, co kroutějí kulatou lopatou.
2: Aha. Jasně, rozumím. Tak dobře, tak ať to rychle utíká a zase někdy zavolej, jo?
3: Super, budu se těšit. Díky,
2: tak jo, jo, ahoj, taky.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
11: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
12: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Frekvence 1.
13: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen...

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: George Harrison, to nejlepší z muziky na frekvenci 1-4 minuty, po půl jedné odpoledne, za chviličku se podíváme za sportem, ale ještě předtím taky aktuální doprava.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Z důvodu hustého provozu očekávejte zdržení okolo 15 minut na pražském okruhu u exitu Ořech. Zde se tvoří obousměrná kolona. A na dálnici D1 na trase Praha-Brno počítejte se zdržením okolo 25 minut od Ostrovačic až po sjezd nad bratislavskou dálnici. Důvodem je dopravní omezení. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, tak tohle byly Offspring, tady u nás na Frekvenci 1. A my už míříme za sportem, jak jsme slibovali, protože tenisový Wimbledon prožívá svůj druhý a poslední týden letošního ročníku a k naší radosti jsou ve hře o ženský titul stále ještě dvě české tenistky. No i o nich si teď v souvislosti s Wimbledonem budeme povídat s kolegou a sportákem Alešem Svobodou. Hezké odpoledne, vítej Aleši.
1: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme na to. O semifinále dneska bude od 14:00 odpoledne hrát Linda Nosková. Soupeřkou i bude Belgičanka Elis Mertensová. Tak jak velké jsou vlastně šance české hráčky na postup?
1: No, minimálně slušně. Nosková hraje velmi dobře a potvrzuje dobrou formu na trávě, kterou už před Wimbledonem prokázala turnajovým vítězstvím právě na trávě v Berlíně. V Londýně vypadá to je zatím ve velké pohodě, což v osmifinále poznala jedna z favoritek na titul Američanka Madison Keysová. Naopak postup Mertensové do čtvrtfinále je překvapením. Belgičanka se na trávě a vlastně i v sezóně dosud spíš trápila, ale ve Wimbledonu zatím perlí, daří se jí, vyřadila třeba Rybakinovou a naposledy i ve formě hrající Češku Marii Bouskovou.
0: Do nejlepší čtyřky žen na turnaj postoupila už včera Karolína Muchová. V zítřejším semifinále se utká s Američankou Coco Gauffovou. Může si česká hráčka myslet na finále?
1: Rozhodně ano. Muchová prožívá naprosto skvělý rok. Z dosud odehraných 42 zápasů v sezóně jich vyhrála už 34 a získala i dva turnajové tituly. A zase už známý příběh ukazuje, že když je zdravá, tak může dokázat velké věci a na trávě obzvlášť. Ve čtvrtfinále po skvělém výkonu porazila Japonku Osakovou a troufám říct, že minimálně dle papírových předpokladů je Gauffová o něco snazší sokyní, než byla Osaková ve čtvrtfinále.
0: V pátek dojde na očekávaný souboj v semifinále mužské dvouhry. Proti sobě půjdou největší favorité turnaje Ital Sinner a taky Srb Djokovic, tak bude vítěz toho utkání vítězem celého turnaje.
1: No, uvidíme, je to dost pravděpodobné, byť je to sport, stát se může letos, ale došlo na předturnajové prognózy, že právě semifinále mezi Djokovicem a Sinnerem bude předčasným finále. Sinner po lehce vrávoravém vykročení do turnaje v prvním kole hraje od druhého kola velmi dobře a nestratil od té doby ani set. Djokovic je na Wimbledon připraven viditelně lépe než na Roland Garros a ví jak na to, vždyť turnaj v minulosti 7x vyhrál. Proti Ožer Aliasimovi ve čtvrtfinále potřebovalo 5 setů, ale fyzicky vypadá velmi dobře. Byť proti Sinnerovi bude outsiderem, ale své šance určitě má.
0: Říká sportovní komentátor Aleš Svoboda, tak tolik tenis, tolik Wimbledon. A další sportovní novinky v našem vysílání zase v pátek odpoledne. Budeme se těšit na slyšenou.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhoru

0: To nejlepší z muziky To Be With You a Mr. Big a hned po zprávách třeba kapela Team, Imagine Dragons nebo taky Ten Sharp.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, kriskrosů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak pojďme na ně, připravila Lucie Šmídová, to půjde.
5: Pěkné odpoledne, poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Odborníci varují vodáky před alkoholem. V kolonách budete popojíždět na D1 u Brna a také na Pražském okruhu. Sněmovna schválila růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Poslanci se dnes vrátili k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona. Šéf opozičních pirátů Zdeněk Hřib řekl, že by bylo nejlepší celý návrh stáhnout.
6: Začít skutečně znovu, to by bylo nejlepší řešení, nicméně s ohledem na to, že se zdá, že vy to nechcete udělat správně, tak jsme načetli několik pozměňováků, které by měly aspoň ten legislativní paskvil trošku vylepšit.
5: Podle tvůrců z řad koalice má návrh zákona zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje mimo jiné před možným kolapsem stavebního řízení, a to kvůli vzniku státní stavební správy. Největším rizikem zůstává z hlediska bezpečnosti na českých řekách alkohol. Vodáci totiž můžou podceňovat základní pravidla. Frekvenci 1 to řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
7: Bohužel ne vždycky se nám lidé umí na těch řekách dobře chovat. Hlavní příčinou tam bývá alkohol, což právě na řece Vltavě je velký problém. Jsou tam různé plovoucí bary, které v rámci naší asociace nevidíme rádi pití na řekách a vůbec, když máme tu loď řídit, není vhodné.
5: Podmínky ke splutí jsou podle Ptáčka nejlepší právě na Vltavě. Dobře je na tom ale i Berounka nebo Ohře. Příměří mezi USA a Iránem je u konce, řekl podle médií americký prezident Donald Trump na summitu NATO. Irán se označil za lháře. Vyjednávání je podle něj ztráta času. Sociální sítě v Austrálii propadly v testu, jestli kontrolují věk svých uživatelů. Poradci kabinetu tamní vlády zkušebně vytvořili 50 účtů s věkem 16 let. Pravost tvrzení nezkoumal nikdo. Austrálie koncem června zvýšila pokuty pro technologické giganty. Věkovou hranici pro sociální sítě zavádí nebo minimálně zvažuje stále více zemí.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Odpoledne bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27. A už za hodinu bude Frekvence 1 vysílat živě z prvního letošního radiokempu z kempingu Rožnov pod Radhoštěm. A i tam by mělo být polojasno až jasno a teploty příjemné kolem 21.
2: Frekvence Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Teď krátce po 13. se podíváme na odpolední provoz.
8: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Praha-Brno, počítejte se zdržením od Domašova až po sjezd na bratislavskou dálnici. Osobní vozidla budou popojíždět v koloně okolo 20 minut, nákladní vozidla v pravém jízdním pruhu více než 3 čtvrtě hodiny. Silný provoz také očekávejte na pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště Ruzině. Popojíždět v nesouvislé koloně budete od Jesenice až po exit Ořech okolo 30 minut. Z tohoto důvodu může docházet i k blokovému odbavování v tunelu. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
5: A po zprávách už opět to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
0: Všimla jsi, jak ti vlastně dělám krásnou kulisu do tvé pozvánky na Radiocamp F1.
5: No to je v pořádku, to je v pořádku.
0: Já tady to leskám.
5: Kdo jste v okolí, ano. Kdo můžete dorazit, tak doražte, protože to stojí za to.
0: Ano, i to počasí vlastně 21, je tak akorát, si myslím.
5: No, nebude vám horko, bude přesně vám tak. Příjemně, můžete se zasoutěžit, večer opět zbuřte a užít koncert.
0: Přesně tak, abyste věděli, na co konkrétně se těšit, tak se spojíme s Veronikou Elhotovou a Ondřejem Kubalou už za chviličku, za pár minut a jen zavolám do kempingu Rožnov pod Radhoštěm. Oni si najdou nějaké krásné odlehlé místečko, kde bude klid, aby jsme se dobře slyšeli a rozuměli si. A oni vás nevnadí na ten dnešní rádiokem, kdybyste ještě třeba váhali. Řeknou, na co se těšit, co si pro vás připravili. Celým vlastně odpolednem vás bude provázet tahle ta dvojka, která se dala dohromady jenom kvůli tomuto rádiokempu. To je co?
5: A je to krásný místo, je to krásný kemp, takže určitě doražte, pokud můžete.
0: Takže pozvánka, podrobnější za chviličku, do té doby ten Sharp, Imagine Dragons nebo Kapela Team, pojďme hrát, hezký den.
5: Pěknou středu.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, ten Sharp na Frekvenci 1, máme minutu po čtvrt na dvě odpoledne a první letošní rádiokem Frekvence 1 je, přátelé, před námi, startuje za bezmála 3/4 hodiny. A musím říct, že celým odpolednem, vlastně až do večera, vás bude provázet moderátorské duo, které, pozor, se vlastně stalo duem jenom kvůli tomuto rádiokempu. Prostě Verča s Ondrou si řekli své rádiové ano, aby vás dneska mohli těšit. A já máme teď na telefonu, alespoň doufám, ahoj.
1: Hezké odpoledne, ahoj, zdravíme
0: všichni naše posluchače. Tak co vy dva kulišáci, tak povídejte, na co se můžou těšit ti naši posluchači.
1: No, mimochodem krásný úvod, hezky si to uvedl, ano, my jsme duo pouze a jenom na Radiokem, ale co víc, na ten první, na ten úplně první, my to vždycky odstartujeme celou tu šňůru po českých a moravských kempech a letos jsme opět po 2 letech, byli jsme tady předloni, zavítali do Rožnova pod Radhoštěm na Moravu a je tady krásně.
2: Hele, Robine,
0: ano.
2: Takhle, pojďme si to říct na rovinu, jo? Naši radiokempy začou, co se týká počasí, jsou ode zdi ke zdi. A když jsme tu byli před 2 lety, tak bylo zhruba 40 stupňů a všichni, včetně nás, umírali horkem a my jsme během toho vysílání tady skákali přes plot vedle do bazénu.
1: Ne, pojďme si říct, že skákal jenom Ondra, protože má 2 metry a ten jediný přeskočil tady tu zítku, jo?
2: Dobře, technický detail. Pak jsme byli loni na Lipně a tam bylo 10 stupňů a vysílali jsme v péřových bundách a větrovkách.
1: A to už se nám skákat do bazénu nechtělo teda.
2: Dneska to vypadá na docela fajn kompromis. Máme tady modrý nebe, tu a tam nějaký ten bílý mráček tam pluje a vypadá to na nádherné odpoledne.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že dneska poprvé nám bude příjemně.
2: No, takhle, mě se to bylo příjemně vždycky. Mrzí mě, že pro sebe to bude dneska poprvé.
1: Do třetice všeho dobrého.
0: Hele, abyste se tam ještě nerozhádali před tím vysíláním, já jsem vás tak hezky uvedl, takové moderátorské duo. Řekli jste
1: to
0: si své ano. Jo, škádlivé.
2: A znáš to, co se škádlívá?
0: To se to... rádo mývá.
2: Ne, to z radiokempu vysílá, takhle je to.
0: Aha, dobře, no tak jo, hele, co se týká počasí, my jsme se tady s Lucinkou Šmídovou o tom bavili, hned po zprávách, máte tam mít okolo 21 stupňů, což je naprosto ideální teplota.
1: Je to tak, je to tak. Je tady opravdu 21 stupňů, svítí sluníčko, občas se přežene nějaký mrák, je chvilku prostě stín, ale pořád je to příjemná teplota.
2: Na druhou stranu, Verče říká, že tohle počasí se mnou do bazénu nejde. Ty znej se.
1: Nejdu s tebou do bazénu.
2: Jo. A budeš s někým jiným do bazénu třeba?
1: Nepůjdu s někým.
2: Ale jinak je to úplně optimální teplota.
1: Maximálně sauna.
0: Hele, a víte o tom, že jste teď v rádiu, jo?
2: Jasně.
0: Jo, o, dobře, no, já jenom tak.
2: To mi rádi.
0: Jo. Hele, já jsem se dozvěděl taky, že všude v tom kempingu hraje Frekvence 1, dokonce i na záchodech, co je na tom pravda?
1: Je to pravda, je to pravda. Takhle, ještě včera večer tomu bylo jinak, ale pak jsem to šla všechno zkontrolovat. A opravdu mají všude naladěnou Frekvenci 1, jak na záchodech, tak všechny chatky, všude prostě ladíte aktuálně nás.
2: No a Robine, já jsem měl před chvilkou takovou těžší chvilku, když jsem tohleto místo navštívila, ty jsi tam krásně na mě mluvil, přitom hned jsem se cítil líp.
0: Tak já doufám, že taky budete krásně mluvit po 14. hodině přímo z kempingu a lidem to prostě bude dělat dobře. Ale těm lidem, kteří se tam nemůžou osobně dostavit, což je vlastně velká škoda na druhou stranu, protože já vím, že tam bude vládnout s váma letní pohodička, já vím, že se budou opékat špekáčky, bude tam ovocný bar, taky afterparty po koncertě opět a Radeček Tria. No a... program je takový, pokud se nepletu, že vy startujete ve 14, budete provázet, ano. Jo, budete provázet vlastně všechny lidi a posluchače celým tím odpolednem. Předpokládám, že se nic nemění na programu, jako je, já nevím, třeba plácnu teďkom poslední slovo, nebo nějaké soutěže a tak dále, je to tak?
2: Trošku se to mění, protože tentokrát nám nebudete do rádia třeba na poslední slovo volat, ale vyzkoušíte si ho s námi živě tady v Rožnově pod Radhoštěm. A to samé už teď, začo?
1: Ano, je to tak, my zapojíme hlavně tady návštěvníky kempu, nicméně ale ten program bude velmi obdobný, jako bývá vždycky s Janou a s Vojtou.
2: Super. Ale jestli dorazíte za námi, tak to bude tak trochu vlastně lepší.
0: Mm-hmm. S tím vlastně rozdílem, že ještě když třeba nebudete v éteru, tak Tomáš Fíla tam bude pobíhat po tom kempingu a dělat soutěže s lidma, aby se zabavili v průběhu písniček, je to tak?
1: Jo. Tak, přesně tak, který ten program pojede, když nepojede, nebo takhle, on pojede pořád live, jo, my tady budeme od toho mikrofonu vysílat, ale během písniček tak pojede i mimo.
2: A musím říct, že Tomáš Fíla je na to pobíhání, které jsi zmínil z našeho týmu, myslím úplně nejlepší.
1: Takhle, já bych chtěla říct, že Tomáš Fíla je nejlepší streetman ever.
0: No, takhle.
2: A skvěle pobíhá.
0: Takhle, já jsem mu volal dopoledne a ozvalo se, jo, jasně, tak jo, uděláme ten vstup. Kdo tam dneska hraje, prosím tě, za kapelu?
2: No, no jo, pojďme, jo, jo.
1: Takhle, pojďme si říct, že byl trošku náročnější večer.
2: Teda takhle, jenom pro některé. Já jsem s Tomášem na chatce. Tady máme nádhernou dřevěnou chatičku a Tomáš se vykulil z postýlky no někdy po desáté.
0: Ano, ano.
2: Vyklinkl se, opravdu se tady skvěle stý.
0: No, tak já jsem byl samozřejmě rád, že jsem ho mohl doplnit, aby z něj nevypadlo třeba jako, že tam je bude dneska, já nevím, Pokáč, Miraj, Ďuricák, Sindel X, Bende nebo tak, ti budou na ostatních rádiokempech až do konce prázdnin dneska opravdu, přátelé, opět a Radeček Trio mezi 19. a 20. Je to tak.
1: Je to tak a moc se na ně těšíme. Mm.
2: A na vás taky. Tak doražte do Lužnova.
0: Tak super, díky za telefon, mějte se krásně a pěkně si to tam užijte. Ahoj, papa.
1: Děkujeme, ahoj. Ahoj.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybírá.

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme.

0: Ale byla Cher, to nejlepší z muziky, 3 minuty po 1:30 odpoledne na frekvenci 1, tak už se nám to krátí ten čas. Za bezmála půl hodiny, necelou půl hodinu se přepojíme a propojíme s kempingem Rožnov pod Radhoštěm. Prostě odstartuje první letošní rádiokem frekvenci 1, tak jak jsme před chvíličkou říkali s Verčou a Ondrou.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Praha-Brno, počítejte se zdržením od Domašova až po sjezd na bratislavskou dálnici. Osobní vozidla budou popojíždět v koloně okolo 20 minut, nákladní vozidla v pravém jízdním pruhu více než 3/4 hodiny. Silný provoz také očekávejte na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště Ruzině. Popojíždět v nesouvislé koloně budete od Jesenice až po exit Ořech okolo 30 minut. Z tohoto důvodu může docházet i k blokovému odbavu v tunelu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
5: Rád bych si koupil cukr.

Oh yeah, Fun Factory, to nejlepší z muziky na frekvenci 1. Tak, máme na chvíli přesně 3:15 odpoledne, to znamená jedno jediné za 15 minut. Přátelé, za čtvrt hodiny se propojíme s kempingem Rožnov pod Radhoštěm, kde startuje první letošní radiokemp frekvenci 1. Už jsme to tady řešili s Verčou a také Ondrou, kteří vás dneska celým odpolednem budou provázet. Už vás navnadili, doufám, takže doufám, že jste připraveni. V případě, že opravdu nemůžete vrazit směr Rožnov pod Radhoštěm, chápeme, je to malinko z ruky, samozřejmě záleží, kde se právě pohybujete, ale pokud to máte trochu z ruky, no tak leďte frekvenci 1 úderem 14, protože už zprávy se budou vysílat přímo z toho kempu, už pojedeme live, už pojedeme naživo a už se to všechno vlastně propojí. A s tím, že v 19 vystoupí kapela Opět a Radiček Trio, takže mezi 19. a 20. živý koncert na vlnách frekvence 1 v případě, že byste tam nemohli být osobně. Pokud to stíháte, nemáte to úplně z ruky do Rožnova pod Radhoštěm, tak doporučujeme přijet, protože si užijete soutěže, letní pohodu, táborák, špekáčky, ovocný bar, po koncertě vlastně Opět a Radička Tria afterparty a bude se tam vlastně pařit na místě až minimálně do 10 do večera, možná i do půlnoci, to už bude záležet na vás. Každopádně v průběhu toho dnešního celého dne, toho odpoledne, je ten program nabušený. Je víc jak nabitý, bych řekl. Takže, jak říkám, pokud můžete, doražte, pokud ne, poslouchejte frekvenci, budeme se snažit veškerou tu atmosféru živě přenést do toho éteru. Tak nic, držím palce kolegům, vy si to užijte, v případě, že tam budete. Mějte se, smějte se a já se pro změnu budu těšit zase zítra dopoledne zde na frekvenci 1.

0: Hodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne také ode mě. Češi letos přivezli ze zahraničí více ojetých aut než v loni. Vodní záchranáři hlásí kvůli vlně veder vyšší počet výjezdů a kolony jsou na D1 u Brna, jinak je provoz poměrně klidný. Češi letos dovezli ze zahraničí přes 80 tisíc ojetých osobních aut, což je asi o desetinu více než loni. Téměř každé druhé dovezené auto je ale starší 10 let. Průměrné stáří vozů přesahuje 10 let. Nejčastěji lidé dováží značky Škoda, Volkswagen nebo Mercedes-Benz. Vedle běžných aut se ale do statistik dostaly i například luxusní vozy. Letos například více než 100 Ferrari, 5 Lamborghini nebo 20 Rolls-Royceů. Ve Vsetíně ve čtvrtek začne Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Uskuteční se už 35. rokem. Připravuje ho město Vsetín ve spolupráci s Klubem českých turistů ve Zlínském kraji. Akce potrvá do 15. července. Přihlášeno je na 110 lidí, což je o 40 více než loni. Další lidé se pak ještě o akci více zajímali, takže účastníků přibyde. Lákadlem letošního ročníku je i výprava na Slovensko. Vodní záchranáři evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské letní sezóny. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech.
4: Loni se v Česku utopilo 165 lidí. V posledních letech se číslo dařilo snižovat prevencí zhruba o 20 lidí ročně. I tak je ale počet stále vysoký ve srovnání s evropskými západními zeměmi. K hledání utonulých slouží podle prezidenta vodní záchranné služby Davida Smejkala taky dron. Ten se může ponořit až do 100-metrové hloubky. Podvodní dron je možné využít například při kontrole plavební cesty. Pro dokumentaci plavební nehody, ale taky třeba v případě poškození plavidla nebo jeho potopení. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Tenistka Karolína Muchová bude mít ve čtvrtek příležitost probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku čeká v semifinále o 3 příčky výše postavená Američanka Coco Gauffová. S ní má 29-letá olomoucká rodačka nepříznivou bilanci 1-6. Věří ale, že jí psychicky pomůže výhra z posledního vzájemného utkání ve Stuttgartu a také fakt, že na travnatém povrchu spolu obě hráčky ještě nehrály.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes bude polojasno až jasno, v jeho západní polovině území ještě místy můžou doznívat srážky nebo lokální přeháňky. K večeru potom bude přibývat oblačnosti od západu. Teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A pojďme ještě na silnice, zdržíte se na dálnici D1 a to u Brna ve směru od Prahy. Aktuálně je kolona na 191. kilometru zhruba na 10 minut. Aktuálně se tvoří kolona taky na D2 při příjezdu do Brna. Na posledních 6 kilometrech necháte přes 15 minut zdržení. Na Pražském okruhu se taktéž brzdí na 14. kilometru ve směru na letiště. Necháte tam zhruba 10 minut. No a zdržení hlásí taky Litomyšl ve směru na Vysoké Mýto zhruba na 5 až 10 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy za volantem. Teď už živě z Rožnova uvádí a vysílají Veronika a Ondra.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
5: Radio Campy, Frekvence 1.
6: Tak a přátelé, dobré odpoledne z Rožnova pod Radhoštěm, je to tady. Historicky první radiokemp roku 2026 a s vámi Ondra Kubala.
2: A taky Veronika Elhotová, hezké odpoledne. No a přátelé, co nás čeká? Tak bude toho hodně, za chviličku už rubrika Zkus mě rozesmát. Před námi vtip, který nám přijde říct někdo z našich návštěvníků kempu. Nějaký...
6: A to je velmi riziková záležitost, protože nikdy nevíš, co z návštěvníků kempu vypadne.
2: Ano, ale risk je zisk a pokud se mu to povede a podaří se nám ho rozesmát, nebo respektive o nás, tak vyhraje dárkovou tašku i my ho samozřejmě můžeme rozesmát nějakým vtipem. Ondro, ty tam určitě něco máš v rukávu, že jo?
6: Necháme to na posluchačích a až když by byla nouze, nastoupí Ondra. Domluveno?
2: No, dobře. Dáme si taky prázdninový tip na výlet.
6: Dáme si. Pozveme vás do okolí Rožnova pod Radhoštěm, ale taky se podíváme na jeden z velkých hitů skupiny No Name. Každý týden vzpomínáme na jeden z těch velkých hitů jejich 30-leté hudební kariéry. No tak dneska na to nesmíme zapomenout. Camp ne camp.
2: Těšíme se na to a bude taky pravda nebo blábol. Tak to je mezi 14. a 15. hodinou. Jsme rádi, že jste s námi a zdravíme, ať už nás posloucháte odkudkoliv.
6: A pokud ještě nejste v Rožnově, přátelé, je tady krásně. Modré nebe, 21 stupňů, vyhřátý bazén, prostě přijeďte.
7: Právě vysíláme živě z kempu v Rožnově pod Radhoštěm.

0: bude 14:15, my vás zdravíme z radiokempu Frekvence 1 z kempingu Rožnov pod Radhoštěm. No a protože je středa, tak vtipu třeba.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: A já jsem rád, že je tady s námi už na pódiu Vašek, který dorazil z Opavy. Václave, ahoj.
4: Ahoj.
0: Ahoj, Vašku.
3: Prosím tě, radiokempy Frekvence 1. Jednoduchá otázka na začátku, než se dostaneme k tvému vtipu. Proč jsi přijel z Opavy až do Rožnova?
4: Až do Rožnova, příští týden jdeme na Lipno.
3: No ale otázka je proč?
4: Protože nám s váma fajn.
0: No tak děkujeme. On proč asi? Protože je to náš největší posluchač.
3: Tak
0: jo?
3: Já jsem si říkal třeba, že se ti líbí Veronika a chtěl si se s ní konečně seznámit.
0: A nebo Ondra.
3: Nebo Ondra, že jo, to my nevíme, jak ty to máš.
0: Vašiku, ty jsi přijel s manželkou.
4: Ano.
0: Máte tady opět před naším pódiem, že jo, rozložen křesílka, stoleček. Tak ale pojďme teda na ten vtip. Jaký jsi pro nás připravila, pro naše posluchače? A pokud se ti to povede a podaří se ti nás rozesmát, tak vyhraješ dárkovou tašku. Je to tvoje.
3: Jo, a já tě jenom uklidním, není těžký nás rozesmát. Jo, laťka je nízko. Povídej, Vašku.
4: Do tetovacího salonu přijde vysloužilý voják a chce nechat vytetovat na záda tank. Mm-hmm. Po minutě tater odloží tušku a říká, to už je hotové. A co byste chtěl, ty 4 písmena?
3: Tak jo, Vašku, díky moc. Verča předává dárek od Frekvence 1.
0: Tak, tady máš dárkovou tašku. Děkuju. V to spoustu krásných předmětů, je to tvoje. Děkujeme za vtip, pozdravuj. Pan má, paní mámu.
3: Paní mámu. Paní mámu. A pojď si s námi užít Radio Kemp v Rožnově. Ano. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
1: Zkus mě.

0: Přátelé, frekvence 1 Rožnova třeba. A jsme v Rožnově pod Radhoštěm. Tip na výlet. Kam bychom vás tak mohli pozvat?
1: Tak co se vám vybaví, když se řekne Rožnov? Tak mě třeba nejstarší skanzen ve střední Evropě, tedy Valašské muzeum přírody.
0: Mně Radegast. A teď nemyslím jenom pivo, ale myslím slavného boha Radegasta, ale v tom kontextu nesmíme zapomenout ani na pivní lázně, které se tady nacházejí. A upřímně řečeno, to, co jsme teď Verčo jenom tak jako nakousli, to je snad jenom setinka toho všeho, co tady můžete zažít v Rožnově, odkud vysíláme a co tady můžete vidět. Tak kolega Ládě Jakub vás teď pozve na další skvělá místa.
2: Srdce Valašska, ukryté pod Moravskoslezskými Beskydami. Městečko na severní Moravě, 27 km od Vsetína ve Zlínském kraji a nedaleko hranic se sousedy Slováky. Tak to je Rožnov pod Radhoštěm. No a jak zmiňovala Veronika, asi první naší zastávkou nebo typem na výlet je Rožnovský skanzen, tedy lidové muzeum v přírodě, které je plné valašských strašidel. To jsem ani nevěděl, že i Valašsko má svá strašidla. Ano, zrovna dneska tu mají speciální strašidelný program nejen pro děti a jejich rodiče. No a to, že Valašsko má hodně strašidel, mi potvrdila i mluvčí skanzenu Pavlína Polášková.
3: Pro děti a jejich rodiče jsme připravili pohádkovou výpravu po Valašské dědině. Děti dostanou mapku, leporelo a vydají se v postupách kouzelných bytostí z valašských pohádek, třeba Světlonoše, Mory, Špírka, Vodníka, Flipky nebo Stodolového mistra. Na trase čekají ukrytá místa, kde budou objevovat příběhy těchto bytostí, číst pohádky, plnit úkoly, sbírat razítka a ti nejvytrvalejší dojdou až k ukrytému pokladu.
2: Ale k Rožnovu patří nerozlučně i Radhošť, tedy kopec. No, co kopec? Přímo hora, jedna z českých tisícovek a z ní na všechny strany dohlížející bůh slunce, vítězství a války Radegast. Ten, který tu už má od pradávna své sídlo a dohlíží na životy tisíců Valachů. No a když se řekne Radhošť, tak nesmíme zapomenout ani na kapli svatého Cyrila a Metoděje, která je nejvýše položenou kaplí v České republice a kříž z roku 1805. Na Radhošti se každoročně konají poutě s 10 000 poutníky. Jednou tu byl prý dokonce i prezident Masaryk. V zimě se tu lyžuje, no a na bezpečnost tu dohlíží horská služba Beskydy. Jo, a mimochodem, vedle hotelu na Radhošti stojí i rozhlasový a televizní vysílač, ze kterého pro vás vysíláme, ze kterého pro vás frekvence jedna vysílá na frekvenci 94,1 FM pro celé Valašsko a Beskydy.
4: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Věstk Scandinavian Sleeping and Living. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok při

0: Pet Shop Boys, frekvence 1, přátelé, teď je čas na zvířátka. Nebude to zvířátko nakonec, ale bude to zvířátek na začátek radiokempu frekvence 1, který pro vás vysíláme s Veronikou z Rožnova pod Radhoštěm.
1: Hezké odpoledne. Tak my jsme přijeli totiž do Rožnova sem celá rodina, včetně našeho pejska. My máme 8měsíční štěně, toj pudla, jmenuje se Riko, je to úžasný pejsek. Co se týká těch ras, tak teď je vlastně toj pudlo aktuálním takovým jako trendem, co se týká vůbec psů.
0: Takže Veronika jde s dobou.
1: No, ano. Ano, ale tak samozřejmě nebylo to plánovaný, že jo, nám zemřel pejsek, pak jsme náhodně přišli teda na tuhle psu, našli jsme paní chovatelku v Třebíči, která měla aktuálně štěňátka, že jo, v listopadu, no a domluvili jsme to s ní a máme takhle takovýhleho hravýho pejska, ale musím teda říct, že oni jako pudlíci, nebo vy, co máte pudlíka, nebo jste ho někdy měli, tak určitě víte, že to jsou strašně jako aktivní psy, my mu říkáme průdl. Protože prudí, jo, anebo taky pudlík prdlík, jo.
0: Jasně, ale on má pubertu teď, ne? Podle toho psího věku, když to přepočítáš, tak teď jako ty hormony jedou naplno.
1: To jsi určitě všimnul, viď? Ano, jestli tady jedinej pes v kempu, který štěká, tak je to náš pes, prosím vás. Takže se předem omlouváme všem kempařům.
0: Ne, Verča má nádherného pejska, je chlupatý, má sestřich jako bonzaj. A vy jste byli u holiče s ním?
1: Chodíme k ním. Ano. Oni mají totiž jako hodně bohatou tu srst a musíme jí stříhat, no.
0: Hele, a je to drahá sranda jít s pejskem k holiči? Protože jít s člověkem k holiči, tak to stojí víc a víc peněz.
1: No takhle, záleží kam jdeš a jestli třeba se mu dělá ještě nějaká ozonoterapie nebo třeba nějaký lázně, že jo, a tak dále. Tak
0: drápky zapilovat,
1: přesně
0: jo.
1: Přesně tak. Tak je to jako u člověka, no.
0: Prosím tě, a čemu je pudlíkovi ozonoterapie?
1: Takhle, ozonoterapie, to je pokud má třeba nějaký problém se srstí, jo, což my nemáme, tak je to zdravý štěně, že jo, tak doufám, že to tak vydrží.
0: Já se ti, Veroniko, vlastně musím omluvit. No. Jo, vrátíme se do včerejšího večera. My jsme s Veronikou dorazili do Rožnova pod Radhoštěm už včera a dali jsme si tady večeři, povídali jsme si a já jsem viděl tvého pejska poprvé a ptám se tě, Verčo, prosím tě, a co je to za rasu? No, dovyprávěj to dál. No, já se ti pak omluvím.
1: Jo. A já říkám, no to je toj pudl. A to on vlastně tak na mě podívá, počkat, jako to, jako toj pudl, jako to má něco společného s tou toj pudl.
0: No, jakože pudl ze záchodu. No, tak prosím tě, omlouvám se, není to toj pudl, je to jenom toj pudl.
1: Je to jenom toj pudl. A to ještě nevíš, že v době, kdy my jsme si ho pořizovali, tak toj pudl byl nejmenší pudl, jo, který byl. Ale teď je aktuálně ještě teacup pudl a to je ještě menší pudl, než toj pudl. A víš, proč je teacup?
0: Protože se vejde jenom na malinkatej hrníček?
1: Ano, vejde se do hrnečku.
0: Ano. No, tak to je dobrý. Tak rozhodně, přátelé, pokud někdo z vašich přátel bude mít tohohle krásného pejska, roztomilého, hravého a řekne vám, to je toj pudl, nedělejte vtipy se záchodem. Ne, nedělejte to, není to dobrý.

0: To nejlepší z muziky na frekvenci 1. No a přátelé, slovenští No Name letos slaví 30 let. Na 12. prosince chystají megakoncert v pražské O2 aréně, kde chtějí zmíněné kuletiny oslavit se svými fanoušky, že jo, jak jinak. A právě tam také zazní všechny jejich dosavadní, vůbec největší hity.
1: No a tak tady na frekvenci 1 týden co týden s frontmanem skupiny No Name Igorem Tinkem probíráme, jak vznikaly ty jejich nejslavnější písničky za 30 let hudební kariéry. A poprosili jsme ho, aby nám o každé z nich řekl pár slov, o tom, jak vznikala, nebo co je třeba inspirovalo k jejich napsání. Prostě trocha málo ze zákulisí. A dneska se společně zastavíme v roce 2015, kdy vyšli ven No Name s písničkou, která se hraje vlastně i po těch 11 letech. A to je, Veroniko, písnička Život.
0: Takže krátce před 3/4 na 3 exkluzivně tady na frekvenci 1 Igor Tymko a kapela No Name. A to si pojďme právě teď poslechnout na frekvenci 1 Život.
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Zdraví vás Igor Tymko, dnes vám prezradím niečo o pesničke Život. Aktuálne je v kapele No Name 6 šťastných otcov, ktorí majú dovedna 15 detí. Ja viem, znie to perfektne, ale tie naše deti rastú a pomaly sa začínajú pýtať nie úplne príjemné otázky. Práve pesnička Život takúto konfrontáciu spustila. Môj syn Jakub sa ma minule pýtal: Tatino, koľko si mal frajeriek? A ja hovorím: Zďaleka nie toľko, koľko som mať mohol. Môj syn hovorí: Tati, prestaň filozofovať a povedz mi to číslo. Nemôžem, synu, maminka ešte nespí. Spí, bol som si to čeknúť. Nuž, synu, jediná žena v mojom živote bola a je tvoja maminka. A môj syn Jakub hovorí: Tati, to ale nesedí. Prečo, pýtam sa? No lebo ty spievaš: Život je pridlhý na jednu lásku. Hovorím: To je síce pravda, synu, ale tú pesničku som nenapísal ja, ale tvoj strejda Ivan. Písal sa rok 2015 a náš bubeník a autor piesne Život, Ivan Tymko, mal doma čo vysvetľovať. Verím, že poslucháči Rádia Frekvence 1 doma vysvetľovať nemusia nič. Toto je naša pieseň Život.

0: Klub Frekvence 1. Vždy na aktuální téma. Exkluzivní hosté.
1: Pokud si zvykneme popírat realitu, tak se nám jakákoliv krize může výrazně vymstít.
0: Moderátoři, kteří se nebojí zeptat.
2: Jednou predikci, pane ministře, a to budoucnost pirátské strany. Co by podle vás strana mohla udělat, aby znovu získala větší podporu veřejnosti?
0: A samozřejmě také prostor pro vaše dotazy.
3: Proč tam tato pětikoalice, proč tolerujete furt tam jednoho člověka?
0: Klub Frekvence 1. Ptáme se za vás. Každý všední den od 18 hodin.

0: s vámi Frekvence 1, 14 hodin, 53 minut. My vás zdravíme z kempingu Rožnov pod Radhoštěm. No a protože Jana s Vojtou pro vás mají každé odpoledne pravidelnou rubriku Pravda nebo blábol, což je mimochodem skvělá věc, skvělá rubrika, tak my jsme se rozhodli s Ondrou, že si ji i tady na radiokempu dáme.
1: Mám pro tebe, Veroniko, příběh ze včerejšího dne.
0: Je, tak povídej.
1: Ty mě znáš jako moderátora Frekvence 1. Ale já zároveň se věnuju studentům a učím na ČVUT v Praze, na dopravní fakultě. A ten příběh se týká mého příjezdu sem.
0: Mm-hmm, dobře.
1: Na rozdíl od většiny týmu jsem přijel vlakem.
0: Což není překvapivý, ano. K tomu se ještě dneska vrátíme.
1: K tomu se dostaneme. A já jsem přijel vlakem a tady mají od léta v Rožnově pod Radhoštěm takovou vychytávku. Jmenuje se to poptávková doprava a je to vlastně taxík za 15 korun, který tě odveze odkudkoliv kamkoliv. My o něm dneska ještě budeme mluvit, tak já jsem si říkal, hele, to je super. Od kempu nádraží je od kempu 2 kilometry, tak já přijedu vlakem, objednám si poptávkovou dopravu na trasu nádraží kemp. A vyzkouším to.
0: Dobře. Jo?
1: Ono to jezdí od 7:30 večer, já jsem vystoupil v nějakých 18:55 na nádraží, tak jsem to objednal, tam stojí opravdu jako černá dodávka pro 9 lidí, má to na střeši jakou svítilnu linka a počítá s tím, že jedu, já jsem to platil přes telefon 15 korun dopředu a jedeme. A tak si s tím řidičem povídám, jako když je to novinka, jak to funguje, jestli vozí hodně lidí a vystoupím tady u kempu a on říká, tak jo, díky moc, až pojedete ve čtvrtek zpátky, tak vás vezu. Jo a uvidíme se příští rok na předmětu komunikace dopravních projektů na fakultě. Já se vás chci zapsat. Já jsem se na něj tak díval, říkám si, počkejte, jak to myslíte? No, teď vy učíte u nás na ČVUT a já si ten váš předmět příští semestr chci zapsat. Teď tam byl kamarád, říkal, že to je super, tak se uvidíme tam. A normálně mě tou poptávkovou dopravu v Rožnově pod Radhoštěm vezl student ČVUT, kterého příští rok budu učit. Pravda nebo blábol?
0: Ty,
1: co myslíš?
0: Jo, ale já tipuju, že to je pravda, protože věřím, že tohle se fakt mohlo stát.
1: Mohlo se to stát. Včera v podvečer v Rožnově. Víš co? Tak si dáme nightworky, počkej na signál a za chvilku to rozlouskneme.
0: Dobře.

0: tedy tak dejme do boží.
1: No pořádně za to vente. 3, 2.
2: Na frekvenci 1 Nightwork a čekám na signál, a protože se neúprosně už blíží 15. hodina odpolední, tak my jdeme taky, čekáme na vyvrcholení rubriky Pravda nebo blábol. Tak Ondro, pověz sám, jestli jsem... Ano, takzvaný happy end. Já jsem typovala, že tvůj příběh se mohl stát.
3: Ano, příběh o tom, kterak je svět je malý, a včera jsem vyzkoušel poprvé poptávkovou dopravu v Rožnově pod Radhoštěm a řidičem byl můj nastávající student na dopravní fakultě ČVUT. Milá Veroniko,
2: ano.
3: Takže pravda, jo?
2: Věřte, nevěřte.
3: Co tě k tomu vede, že to je pravda?
2: Hele, protože věřím, že ten svět je malej. To je tak všechno propletný, že...
3: Tak jo, tak je to pravda.
2: Je to pravda.
3: Je to skutečně, se to pravda stalo. Já tě poplácám po zádech, pojď. Jo,
2: dobrý pocit, super.
3: No a my jdeme k muzice. Po 15. DJ Bobo.
2: No a protože nám dneska live zahrají opět a Radiček Trio, no tak my si dáme taky, že jo? Aby jsme se schladili, dáme si hory.
3: Ale my si dáme teď v rádiu všechny, jo? Nejenom Trio. No a chybět nebude ani Opus, ty jsi říkala, život je malý, prostě life is life.
2: A za moment už taky zprávy.
4: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
5: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
6: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
4: A chce slyšet, jak to máte vy.
7: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
4: A nějaký vzkaz na závěr.
6: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
4: Říkají mu Radio Terminátor.
5: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A s nimi vyletněný rozesmátý Ondra Albrecht. Vítej.
12: Hezké odpoledne. SPD chce řešit českou účast na financování amerických zbraní Ukrajině. Fotbalová reprezentace by mohla mít už během srpna nového trenéra. Kolona je na u Brna na dálnici D1, ale také u Zašové při cestě na Radiokem. SPD chce na páteční koaliční radě jednat o zapojení České republiky do iniciativy, kdy evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené Ukrajině. Vládní hnutí s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí. Šéf SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura k tomu řekl v České televizi.
13: Je to podle mého názoru i v rozporu s programovým prohlášením vlády, protože v programovém prohlášení vlády je jasně řečeno, že, cituji, budeme podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině. A posílání a nákup zbraní není diplomatickým krokem, to je, myslím, celá zřejmé.
12: Na koaliční radě se podle Okamury tato otázka nikdy neřešila a jedná se o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky. Turisté kvůli vedrům mění preference ve výběru dovolené. Před tropy prchají do chladnějších destinací, jak napsali dnešní novinky.
14: Místo tropických třicítek raději maximálně 25 stupňů Celsia a výměna plavek za větrovky. Trend letních dovolených v mírnějším podnebí zaznamenaly cestovky už na jaře a s předzvěstí dalších horkých dnů v Evropě zájem během léta ještě zesílí. Zvýšený zájem je především o sever a střed starého kontinentu, konkrétně o Švédsko, Švýcarsko, Norsko a také Rakousko. Lidé pro letní dovolenou tak často volí například město Stockholm, Oslo nebo Innsbruck. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
12: Německá policie zasahuje na gymnáziu ve městě Schongau v Bavorsku, kde se podle dosavadních informací odhrál útok. Zraněno je několik lidí. Některá média hovoří až o 4 těžce. O typu zbraně zatím není jasno. Policie uvedla, že podezřelého zadržela a bezprostřední nebezpečí tak nehrozí. Okolnosti útoku ani motiv zatím nejsou známé. Fotbalová reprezentace by mohla mít už během srpna nového trenéra. Předseda fotbalové asociace David Trunda v podcastu Live Sport Daily uvedl, že národní tým s největší pravděpodobností poprvé v historii povede zahraniční kouč. Asociace podle něj hledá mladšího trenéra s moderním pojetím fotbalu, mezinárodními zkušenostmi a jasnou představou o herním stylu reprezentace. Nového kouče chce představit na začátku srpna. Ve funkci na konci června skončil Miroslav Koubek poté, co český tým na mistrovství světa vypadl už v základní skupině.
4: Frekvence 1.
5: Počasí.
12: Dnes budou teploty kolem 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, naopak na horách jen kolem 15. Má být polojasno až jasno, zpočátku ještě místy může doznívat oblačnost, později ale čekáme, že k večeru v Čechách od západu bude přibývat vysoké oblačnosti.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
12: Na D1 počítejte s kolonou za Brnem ve směru na Vyškov, necháte tam zhruba 10 až 15 minut, zhruba mezi 213. a 205. kilometrem. Kolona je taky před Brnem na 190. kilometru, tam je zdržení zhruba na nějakých 10 minut. Na silnici 35 mezi Libercem a Turnovem u Jeřmanice stala dopravní nehoda. Na místě je také policie, pozor, protože to vozidlo zasahuje do vozovky. No a zdržíte se taky při cestě sem k nám na kemp kvůli práci na silnici v Zašové. Aktuálně je kolona asi na 10 až 15 minut ve směru na Rožnov od Valašského Mezříčí, v opačném je o něco kratší. Tak šťastnou cestu, teďka už opět přebírají otěže Ondra a Verča.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Krásné odpoledne přejeme z Radiokempu z Rožnova pod Radhoštěm a my už si za chviličku, Ondro, opět zažertujeme. Čeká nás totiž další fórek v rubrice Zkus mě rozesmát o té dalšího návštěvníka kempu. Pojď se těším.
3: Haha, to jsem rád.
2: Co vám taky dáme? Třeba i tip na cestování v okolí?
3: Ano, protože jsme nakousli už v naší rubrice Pravda nebo blábol poptávkovou dopravu v Rožnově. Upřímně řečeno, řeknu vám o ní víc, protože to je nejlevnější taxík široko daleko.
2: A málo kdo o tom ví.
3: Určitě.
2: Tak bude taky soutěž, kdo z koho?
3: A na to se moc těším, protože tentokrát oslovíme naše návštěvníky tady v kempu a budeme soutěžit. Tři otázky a výhra pro vítěze celkem jasná. Dárková taška Frekvence 1.
2: Přesně tak a u našich kempařů ještě zůstaneme, protože Frekvence 1 platí za vás, platí i tady v Radiokempu. To znamená, že účtenky nám můžete přinést za jídlo, za pití nebo třeba za ubytování a na účtenku jenom napište vaše jméno a telefonní číslo a po 18. hodině tak si vylosujeme jednu účtenku a tu vám proplatíme celou do puntíku.
3: Jsme moc rádi, že jste dorazili za námi do Rožnova pod Radhoštěm. Je tady nádherně večer v 19 hodin opět Radeček. Teď už ale to nejlepší z muziky a Eva Farná.
4: Právě vysíláme živě z kempu v Rožnově pod Radhoštěm.
8: Mám prostě od pámi...

0: Tak tohle byla trocha letní muziky z letního Rožnova pod Radhoštěm, ale teď je čas na další fór. Od vás, kdo jste za námi dorazili živě.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Tak vedle mě už je další kempář Jarda. Jardo, ahoj.
4: Čau.
3: Jak se ti tu líbí v kempingu v Rožnově pod Radhoštěm?
4: Hele, dobrý, já už jsem tady po druhý a měl jsem teďko trošku strach o to počasí, ale naštěstí se to povedlo. Svítí sluníčko, lidi se koupou v bazénu, je tady paráda, dobrá nálada.
0: Máš vtip?
4: Možná jo.
0: Budeme se smát?
4: Snad jo.
3: A bude to vtipný vtip?
4: Tak jo.
0: A zase, aby jsme jednu nevystresovali před výkonem, jo?
4: Ne.
3: Ano, to umíme taky dobře.
0: Zvlášť vy ženy. Nic, ne, tak to jsme málem Jardovi vzali vtip. Jardo, jsme zvědaví na tvůj vtip, jsme rádi, že jsi dorazil. Odkud vlastně?
4: Hele, Račice.
0: Ježišmarja, kde to je?
4: To jsou západní Čechy.
0: Západní Čechy, takže někde kolem Plzně.
4: Jo, přesně.
0: Dobře. Tak jo, tak vtip od Račic.
4: OK. Baví se dva koktaví mezi sebou. Hele, kámo, vsaď se, že půjdu koupit cigára a ani se u toho nezakoktám. A on říká, dobře, tak o kilo. On přijde do té trafiky a říká té trafikance, LM. A trafikantka na něj, červený nebo modrý? Ty mrcho.
0: Tak takovéhle fóry se vypráví kolem Plzně.
3: Dobře ty teda, tak to bylo hodně dobrý.
0: Tak jo, díky jo. Moc, dárková taška.
3: Hlavně, ať ti to nezůstane.
4: Dobře, tak se mějte všichni, čau.
1: Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
1: Zkus mě.

0: 15:21. Ladíte to nejlepší z muziky na frekvenci 1. My vám přejeme krásné odpoledne z našeho letošního prvního radiokempu v Rožnově pod Radoštěm. Aktuálně jsme přímo v kempingu Rožnov pod Radoštěm. Je tady naprosto úžasná atmosféra.
1: S vámi Veronika Lhotová, Ondra Kubala pro dnešní odpoledne.
0: Ano, je to tak. A my máme dneska třetí společný radiokemp.
1: Ondra. Já jsem čekal, že řekneš, my máme parní stroj. To byla první asociace.
0: Tak, já bych chtěla docela probrat to počasí, protože my jsme to tady řešili už dneska ve vysílání s Robinem, že máme takovýto počasí ode zdi ke zdi. Jsme měli první rok extrém, horko, to jsme byli přímo tady v kempingu v Rožnově pod Radoštěm a bylo 37 stupňů.
1: A bylo nám strašně vedro v tom stanu. Potom jsme loni byli večer na Lipně a tam bylo asi 10 stupňů
0: to
1: a vysílali jsme.
0: Bundy,
1: na tom je hezký vidět, když se podíváte na ty loňské fotky třeba na sociálních sítích Frekvence 1, že začínáme vysílat v tričku. A postupně, jak tam jsme celé odpoledne s vámi, tak kupíme oblečení. Potom máme mikiny, potom máme už větrové bundy.
0: Ano, pak už máme čepice,
1: rukavice.
0: Ano, je to tak. My jsme vyzkoušeli vlastně veškerý šatník, že jo. A letos poprvé, je to teda náš třetí kemp, do třetice všeho dobrého, tak mně přijde, že je úplně jako ideální počasí, nejideálnější, co máme, protože je 21 stupňů, svítí sluníčko, fouká fakt jenom takový jako příjemný větřík, lidi si tady koupou v bazénu, děti si tady hrají, dospěláci tady pijí kafe, že jo, aby doplnili energii, protože jsou tady s dětmi. Tady jsou třeba na dekách, jsou tady, že jo, i kempaři, nebo si dávají něco dobrého na zub. No, je to tady prostě parádní. Takže pokud nemáte program na dnešní odpoledne, přijeďte do Rožnova pod Radoštěm, za námi jste vítáni.
1: Když jsi říkala na těch dekách, tak já se dívám tamhle k bazénu na červenou deku, tam je hrozně sympatická dáma v černých šatech.
0: Ty, ale to nevěděla, že to věděla, že to normálně zmíníš, ještě než jsi o tom začal mluvit. No, to
1: tak říkala
0: prostě.
1: Říkala si o dekách. Přátelé, počasí je parádní, doražte za námi. A jak to s počasím bude vypadat, to pro vás má Dáša Honcová.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na čtvrtek. Čtvrteční charakter počasí už bude na houby. Vezměte košíky a vyražte do lesa. Na většině území Česka byste měli přijít s plným košem hub, protože v minulých dnech bylo hodně oblačnosti a také srážek a velmi příjemné teploty. No ale velmi příjemné teploty už budou tentokrát i na koupání. V odpoledních maximech totiž v Čechách naměříme 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě to budou až 28. A pokud se nějaké přehánky vyskytnou, tak budou velmi ojedinělé a to v horských oblastech. Jinak předpokládáme jen zmenšenou oblačnost.
3: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Life is life, opus a frekvence jedna z Rožnova pod Radhoštěm. Teď pro vás máme ale z úplně stejného města jeden cestovatelský tip.
1: Ano, my jsme včera všichni vyrazili autem sem do Rožnova, ale Ondra zvolil jinou dopravu, a to vlak. Protože všichni víme, a kdo ne, tak od teď to budete vědět, že Ondra je největší milovník železničních tratí. Ondra prostě miluje vlaky. My všichni, kdo jezdíme vlakem, tak volíme vždycky nejrychlejší cestu. Ondra naopak, kdyby tam byla ta ikonka v apce, tak zaškrtne, jak se dostanu domů vlakem za co nejdelší čas.
0: Ano, ano, i takové trasy jsou, prostě cesta někdy může být venčo cíl.
1: Rozhodně, tak jak jsi se teda sem dostal do Rožnova?
0: No, dojel jsem vlakem, ale tebe zajímá asi to, co
1: tak,
0: bylo potom,
1: veď? Ano, mě zajímá právě ta cesta tím autobusem, my už jsme to tady nakousli v minulý hodině, protože šlo o nějakou poptávkovou dopravu.
0: Výborná věc v Rožnově pod Radhoštěm a taky na Dolní Bečvě. Pokud někdo přijedete, tak přátelé, od 1.7., to znamená dneska je 8. den teprve, kdy to funguje.
1: To je takováhle novinka.
0: Mají v Rožnově horkou novinku a to je MHDčko na zavolání, respektive na objednání přes apku. Když jsi v nějakém městě a žiješ tam, tak prostě jdeš na zastávku na autobus, on tě někam odveze, na tramvaj a tak podobně. Znáš, viď?
1: Jasně, a nebo v New Yorku, jak si tam volají New Yorku ty taxíky.
0: Jasně, přesně tak.
1: Dobrý.
0: V Rožnově mají něco mnohem lepšího. Jmenuje se to poptávková doprava. A je to dodávka, která tady jezdí pro 9 lidí od 8.30 ráno do 19.30 večer. A pozor, nemá skutečné zastávky s tím označníkem, jak to znáš, ale má virtuální body v aplikaci. Ty si stáhneš aplikaci, která se jmenuje Airbus, jako Rbus, a stáhneš si ji do mobilu. A pozor, tam je 232 míst v Rožnově pod Radhoštěm a 22 míst na Dolní Bečvě, kde tě může nabrat nebo kam tě může dovést. Jo, když se vezme, že Rožnov je opravdu malý, tak je tady 232 virtuálních zastávek. A ty si vybereš, klikneš mapě nebo napíšeš adresu, odkud chceš jet a kam. A teď to nejlepší. Stojí to 15 korun. Ta jedna jízda pro jednoho člověka stojí 15 korun a 10 korun pro děti, studenty a ZTP.
1: A ty pohonné hmoty platí kdo?
0: To, já nevím, já jsem tam, ale opravdu tohle funguje. Já jsem si to objednal včera po příjezdu vlaku do Rožnova, protože kemp je 2 kilometry. Takže jsem vlak přijížděl 18.55, na 19. jsem si v té aplikaci, kterou jsem si stáhnul zadarmo, objednal, že chci odvést z nádraží do kempu, protože tam byly ty virtuální body, krásně.
1: Ano.
0: Hele, vylezu z nádraží, tam čeká pán, v bílé košili, v tmavých kalhotech, u černé
1: dodávky.
0: A ty jsi
1: tam dal tu zastávku teda z toho nádraží.
0: Jasně,
1: jo,
0: já jsem si řekl, že chci, jeden z těch 232 bodů je nádraží a druhý bylo kemp.
1: Dobře.
0: Čekal pán, dodávka pro 9 lidí, pozor, má tam autosedačku, má tam podsedák, když budete cestovat, klimatizaci má.
1: Okay.
0: A dovezl mě sem? Normálně mě jsem dovezl a fakt mě to stálo 15 korun. Zaplatil jsem to v tom mobilu. Takže pokud někdo budete cestovat po Rožnově pod Radhoštěm, přátelé, tady si nemusíte brát tágo. Tady funguje něco mnohem, mnohem lepšího.
1: Tak to je ale skvělý teda. To je skvělý. Musím to vyzkoušet, ještě než zítra odjedeme, tak jdu na dopravu.
0: Jdeš na poptávku dopravu. Třeba na
1: pizzu.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: Frekvence 1.

0: Tak si říkám, jestli Bonnie Tyler někdy toho svého hrdinu našla. To už se nikdy neříká, veď, Verčo?
1: To už se nikdy nerozvíme.
0: A hero Bonnie Tylera Frekvence 1. Teď je čas na soutěž.
2: Frekvence 1.
3: Kdo z koho?
2: Kdo z koho?
3: Zábavná soutěž na Frekvenci 1.
1: Ano, před námi je oblíbená soutěž Kdo z koho? Máme tu soutěžící, je to žena Eliška. Eliško, ahoj.
4: Ahoj.
1: A to znamená, že budete soutěžit s Ondrou dohromady, jo? Ale proti sobě, OK? Otázky budou celkem tři, řeknu vám otázku a kdo nejrychleji odpoví správnou odpověď, tak ten vyhraje, jo?
0: Eliško, já se na to moc těším, já jsem strašně soutěžící.
1: Ježiš, já jsem
0: ale málo, dát, ale jo? Málo toho vím o okolí Rožnova, jak jsi na tom ty?
4: No já toho taky jako upřímně moc nevím, takže to bude sranda tady tohle, no.
0: Takže tak síly jsou vyrovnané.
1: Tak já mám, tak já mám i náhradní otázky, kdybyste opravdu jako ani jeden z vás nevěděl. Ale neznám soutěživějšího člověka než Ondru. Ondro, kroč se, prosím tě. Jo.
0: Ne, já jenom chci říct, že až ráno budeš lovit 150. otázku a budeme tady pořád sedět a budeš doufat, že ti odpovíme se Liškou.
1: No, tak jo, tak hele, pojďme na to, nebudeme to zdržovat. Tak jste ready? Jdeme na to.
0: Pojď.
1: V jakém okresu leží Rožnov pod Radhoštěm?
4: Cetin.
1: Oh, Eliška,
0: dobrý,
1: dobře.
0: Rychlejší.
1: Počkej, tak teď rozsykala hned při první otázce.
0: To mě se stává s jenoma běžně.
1: Hele, jak mu to hne uspět, jo.
0: Začíná být nervózní, dáme.
1: Dobře, tak jdeme dál. Jak se jmenuje řeka, která protéká Rožnovem pod Radhoštěm?
0: Bečva.
1: No, ale to byla
0: co s tím budeš dělat?
1: No, to byla, já si myslím, že byla zase rychlejší, Eliška.
4: No, trošku, no.
0: Malo,
4: trošku,
0: dobře.
1: Ano, ano, je to takhle dvě ženy proti tobě. Hele,
0: holky, tohle nepřeválcuju.
1: No tak na to, že Eliška, z jakého jsi teda města, nebo odkud jsi?
4: Ze Pardubického kraje, Moravská Třebová.
1: No tak to toho výhodně, ale...
0: No ono se o Bečvě dost psalo, ono tam toho jeden čas moc nežilo.
1: Dobře, takže zatím je to 2-0 pro Elišku.
0: Tak jdeme na to, teď se rozhodne. No takhle vlastně to už se rozhodlo, veď, když máme tři otázky. Tak jenom tak
1: teď
0: jako...
1: Teď bude třetí otázka, třetí otázka, jo. Já přemýšlím, jakou vám mám dát. Tak nahoře Radhoště socha pohanského boha Slovanů.
0: Radagasta.
1: Taky byla rychlejší.
0: Hele, holky, já s váma už nebudu hrát.
1: Rychlejší. Je to tam prostě rychlejší, člověče.
0: Eliško, jdem ti zatleskat.
1: 3-0. Wow.
0: Ondra je poražen na hlavu.
1: Ano.
0: A je to jasný, holky mají rychlejší postřeh. Moc ti gratulujeme. Jaké to tady je v Rožnově?
4: Já jsem tady teprve jako druhý den, ale je to tady moc fajn, hlavně jsem tady se ségrou, takže si to užíváme, je to taková pohoda.
1: A jste tady takhle sami? Dvě holky?
4: Jo.
1: Jak se těšíte na opět a Radeček trio?
4: Tyjo, my jsme se o tom dozvěděli včera teprve, když jsme přijeli, takže...
1: O to je to větší překvapení.
4: Přesně tak.
0: Eliško, díky moc. Dárková taška Frekvence 1, tady užívej Radiokem.
2: Frekvence 1.
3: Kdo z koho?
2: Kdo z koho?
3: Zábavná soutěž na Frekvenci 1.
2: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: opět a Radeček Trio. Dnes večer od 19 hodin taky zahrají tady v kempingu Rožnov pod Radoštěm. Odkud vás zdravíme? Užíváme si tady odpoledne plné soutěží, letní pohody, táborák, špekáčky. No a celý den zakončíme také afterparty s Ondrou Albrechtem.
1: Ale máme pro vás jednu velkou novinku, kterou s vámi zažijete, pokud dorazíte, protože hlavním partnerem Radiokempu Frekvence 1 je Košík.cz. Takže, přátelé, pokud vám dochází poctivě vyuzené špekáčky, děti už snědly všechno zmrzlinu, ovoce, znáš to, Verčo, viď? Tak potřebujete dobroty na výlet, nebo jste třeba zapomněli zásoby na grilovačku. Nepropadejte panice, Košík.cz to jednoduše vyřeší a doručí čerstvé dobroty tam, kam potřebujete. Ať už tam relaxujete, nebo pracujete prostě domů, na chatu, anebo třeba do kempu na vaší dovolenou.
0: Přesně, tak to zní skvěle, takže vyzkoušejte letní pohodu a velkovýhodné nákupy z Košík.cz.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
5: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, kriskrosů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
6: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
4: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.

0: přátelé, protože tady je zábava v plném proudu. My tady prostě nic nestíháme. Tady to prostě je úplně perfektní. Tak si dáme teda zprávy 5 minutek po celý. Doufám, že nám to odpustíte.
1: 16 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A připravený Ondra Albrecht.
2: Tak já jsem to naštěstí stihl mikrofonu. Dobré odpoledne. Sněmovna se vrátila k projednávání novely stavebního zákona. Trump dnes v Turecku opět hrozil útoky na Irán a kolony jsou na dálnici D1 i Pražském okruhu. Sněmovna se vrátila k závěrečnému schvalování sporné koaliční novely stavebního zákona. Očekává se, že ani dnes poslanci její projednávání nedokončí. Zatímco podle tvůrců z řad koalice má návrh zákona zrychlit a zjednodušit povolování staveb, opozice naopak varuje před možným kolapsem stavebního řízení. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO se opřel do bývalé vlády.
3: Totální fiasko, bafuňářské zrušení a jakýsi svazácký boj Pirátů, ale i celé pětikoalice za ty lepší zítřky dopadl jako vždy, když kolektivisté budují lepší budoucnost. Přehlídka nekompetence, přehlídka destrukce a nemalé ekonomické ztráty.
2: Kritici tvrdí, že předloha je napsaná pro velké developery a ohrozí ochranu veřejných zájmů i životního prostředí. Americký prezident Donald Trump dnes v závěru summitu NATO v Turecku pohrozil útoky na iránskou civilní infrastrukturu, jako jsou vodárny nebo elektrárny, obnovením blokády Hormuzského průlivu a zabráním ostrova Chark. V úterý v noci podle šéfa Bílého domu vyřadili v oblasti z provozu 28 lodí a dnes o tom zřejmě budou pokračovat. Hormuzský průliv je klíčový pro přepravu ropy a jakákoliv blokáda má na její cenu významný dopad. Fotbalisté mistrovství světa v Severní Americe vstoupí ve čtvrtek do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze 4 zápasů o postup mezi nejlepší 4 týmy se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Duel v Bostonu má výkop od 20 hodin večer našeho času.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Teploty dnes v noci budou kolem 14 až 9 stupňů Celsia, bude polojasno až jasno, přechodně se v noci také místy může zatáhnout, pršet by ale nemělo. Během zítřejšího dne potom počítáme s tím, že teploměr bude ukazovat zhruba až 27 stupňů Celsia, na severu Česka zítra bude o něco chladněji a zítra opět čekáme výjimečně přehánky, jinak spíše jasno až polojasno.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Kolona je na Pražském okruhu při sjezdu z dálnice D5, dál kde jedničce, tam necháte asi 10 minut. Na čtvrt hodiny je potom kolona před Brnem na dálnici D1, aktuálně začíná na 187. kilometru. No a pokud ještě stále míříte sem k nám do kempu, tak počítejte, že vás tady bude taky stát průjezd tou cestou od Valašsko-Mezříčí do Rožnova, taky pár desítek minut navíc, protože tam se opravuje silnice a je úzašové semafor. Tak šťastnou cestou a pevné nervy, pokračuje opět Ondra a Verča.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Radio Kempy, frekvence 1.
5: Ondra Kubala, Veronika Alhotová, dobré odpoledne z Rožnova pod Radhoště. Možná jste i během zpráv už slyšeli, že je vás tady s námi pod pódiem, odkud živě vysíláme víc a víc, protože hlasy našich návštěvníků se začínají solidně propisovat i do našeho vysílání, Verčo.
0: Ano, a info pro naše návštěvníky, pokud jste teď byli na sváče, na pití, na kafi, na zákusku, tak nám nezapomeňte donést účtenku se jménem a telefonním číslem, protože k večeru budeme losovat jednu dovolenkovou účtenku z kempu a tu v rámci soutěže Frekvence 1 platí za vás, proplatíme celou.
5: Za okamžik pro vás budeme mít také tip na výlet od našeho kolegy Ládi a samozřejmě poslední slovo a to si zahrajeme taky tady.
0: Ano, a budeme soutěžit o velký peníze, takže taky možná někdo tady z kempařů vyhraje slušnou částku jako na dovolenou.
5: Jakože fakt velký peníze.
0: Jako myslím si, že tam je velký jackpot.
5: Dobře, tak to vyzkoušíme kolem půl.
1: Právě vysíláme živě z kempu v Rožnově pod Radhoštěm.
6: Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš?

0: 16 hodin, 20 minut, krásné odpoledne z kempingu Rožnov pod Rodhuštěm, kde pro vás vysíláme z radiokempu. No a teď se tady teda dějou věci. Sice není už čas oběda, ale Ondro, tobě normálně svačinku. Přinesli oběd přímo na pódium. Ano. Ovocní knedlíky.
1: Ano.
0: Jako jak jsi to zařídil?
1: Ano. Ano, v Rožnově v kempu jsou totiž skvělí. A já jsem přiběhl tady
0: já
1: do restaurace.
0: Já jsem nevěděla, že jsou tady takové služby.
1: No, počkej.
0: Budu muset využít.
1: Tady jsou ještě jiné služby, Verčo. Já jsem přiběhl před malou chvíli do restaurace a říkal jsem: "Prosím vás, já bych si chtěl dát borůvkový knedlíky, ale mám na to jenom dvě písničky a musím se vrátit. Můžete mi je přinést na pódium?"
0: No.
1: Teď ta slečna se na mě podívala, no. Říká, to byl takový ten pohled, jako si spadnul z višně, ne? Já chodím jako maximálně na zahrádku. A pak přišla druháčka, jasně, není problém. A teď přišly knedlíky. Borůvkový knedlíky, naprosto luxusní záležitost.
0: No, protože pojďme si říct, že Ondra, když je hladovej, tak to na něm poznáte na první pohled a nemusí ani nic říct.
1: No, a na tobě ne.
0: Když tě viděli, tak viděli, že by si možná omdlel hlady,
1: tak
0: ti radši přinesli knedlíky až na pódium. Tak, my celé odpoledne pro vás ale vysíláme z Valašska, spod krásných moravskoslezských Beskyd z Rožnova pod Radhoštěm. A pokud se za námi chystáte, abyste ochutnali právě něco z naší rádio kuchyně, tak anebo se třeba podívali do zákulisí rádia, určitě to můžete spojit s nějakým výletem po okolí.
1: No a nemusíte ochutnat zrovna jenom borůvkové knedlíky, protože Valašsko toho nabízí na zub dobrého opravdu hodně. A detaily pro vás připravil na dnešní odpoledne náš kolega Láďa Jakub.
2: Ano, přesně tak. Dnešní výlet na Valašsko začneme jídlem. Kdo by neměl rád valašskou kyselicu, tedy slavnou nakyslou polévku, valašský frgál, čili koláč, nebo valašskou klobásu, sírové kormáčiky nebo brinzu z některých beskydských salaší. No a nebo se rovnou vyšplhejte do kopců Beskyd za krásnými výhledy a dejte si něco valašského na zub přímo na salaši. A nebo víte co? My vás vlastně vezmeme do muzea řeznictví. To najdete ve Valašském Meziříčí. A co by to bylo za muzeum, kdyby to bylo bez ochutnávky? Co můžeme ochutnat, nám poví manažerka muzea Eliška Karčárová.
3: Můžete ochutnat určitě místní tlačenku, salámy, jítrnice, smrkovou pomazánku a určitě i klasickou sadu, čipek dědypilčíka, klobásky dědypilčíka, párky dědypilčíka.
2: Nabrané kalorie pak schodíte prohlídkou zámku Kinských ve Valmezu, jak říkají Valašskému Meziříčí. A kdo to vezme přes okresní Vsetín, tak určitě nemine renesanční zámek s výhledem na řeku Bečvu, muzeum a na horním náměstí nejstarší vsetínské stavby, včetně domu Maštaliska a barokní staré radnice. Pro milovníky přírody je tu zase ideální výlet na rozhlednu Vartovna. Ta se nachází na vrcholu stejnojmenné hory a nabízí panoramatický výhled na celé Beskydy. Tak to se nenechám ujít třeba já. No a nesmím zapomenout ani přímo tady v Rožnově pod Radhoštěm na Jurkovičovu rozhlednu. Přezdívají ji novodobý klenot valašské krajiny a je pojmenovaná po slovenském architektovi Dušanu Jurkovičovi, který poznamenal zdejší krajinu. No tak hurá na výlet s Frekvencí 1.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.

0: frekvenci 1 jsme si zatancovali Lambádu, úžasná písnička na léto. My vás zdravíme z Radiokempu, máme 16 hodin 32 minut a jak už jsme avizovali, jdeme soutěžit o 31 tisíc korun.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Ale tentokrát to je trochu jinak, přátelé, nevoláte nám, ale přicházíte za námi. Poprvé v historii bude hádat poslední slovo člověk v plavkách.
0: Tak koho tu dnes máme?
4: Ahoj.
0: Ahoj.
4: Jak jsem Adel?
0: Adel. Ano, jak se tady řekl Ondro, poprvé někdo bude hádat poslední slovo v plavkách. Já bych ty peníze dala už jenom za tu odvahu.
3: Chápu, ale to nemůžeme.
0: Nemůžeme, ano, musíme být spravedliví, protože součástí vašeho úkolu bude dokončit větu Pepi Vrtala alias Fotra na tripu. A pokud správně dokončíte, tak 31 tisíc korun se dneska odnesete z Radiokempu. To by šlo.
3: Aďo, bude potřeba, abyste nám odpovídala. Ono kývnutí v tom rádiu totiž není vidět.
4: Ano.
3: Díky. Tak jo, pojďme si poslechnout nedokončenou větu Fotra na tripu. Takhle zní.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Aďo, co by to mohlo být?
0: Bez čeho se Pepa Vrtal na tripu neobejde.
3: Váš tip teď.
0: Chvilka napětí.
4: Voda.
3: Voda. A to je vlastně jako docela dobrý. To určitě bude pravda. Teď je otázkou, jestli je to naše poslední slovo. Jdeme to vyzkoušet?
0: Jdeme na verdict.
3: Jdeme na to.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Ne. Bohužel, není toto správné slovo, které chybí v naší větě Fotra na tripu. A tím pádem my
3: tím
0: přidáváme...
3: Tím pádem, přátelé, další... přihazujeme 5 kilo do banku,
0: ano.
3: Abyste zítra ráno u Lubky a Míry mohli hrát o 31,5 tisíce korun.
0: Krásná částka. Tak my děkujeme, Adel, za tvůj tip.
3: A předáváme jako cenu útěchy dárkovou tašku Frekvence 1. Jo?
4: Děkuju.
3: Díky moc.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a výhry za více jak 100 000 korun. Kromě hotovosti hrajeme o balkonový nábytek, luxusní povlečení nebo stavebnice. Ke čtení příběhy ze života. Jan Cina v rozhovoru o šťastných koncích. A nechybí recepty na oblíbené koláče. Navíc 32 stran osmisměrek, criss-crossů a švédských křížovek pro pohodový letní relax. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
8: Ahoj, tady je Richard Krajčo z kapely Kryštof a tady je na Frekvenci 1 naše novinka Půlnoční hřích. Písnička, kterou s námi naspívala Dominika Hlážia. Jo, a na podzim bude celé album. Těšte se.

0: Jo, dovolená v kempu, já to, Verčo, miluju. Co ty?
1: Já to taky miluju.
0: Stán, karavan, chatička, přesně, jaký seš ty?
1: Příroda. Takhle, jako jestli stán, chatička nebo karavan. Já jsem chatička.
0: Já jsem karavan. Já vozím svoji velkou rodinu v karavanech, a teda v karavanu.
1: To už my nejsme tak bohatý jako ty, no.
0: Jo, chápu, no. No, tak stane se, vi.
1: No, jasně.
0: Ale naopak, to je ta cesta, jak si užít levnou dovolenou u moře.
1: Tak ono protože... stačí tak málo, abyste si to užili.
0: Hlavně potom, když máš 4 děti, tak těch 6 letenek,
1: tak to... No, tak jasně, no.
0: Pochopíš, že karavan je velmi výhodná investice.
1: Chápu, chápu. No a když jsme u těch dovolených, tak pojďme vykopnout naše dnešní téma, SMS-kový. A my jsme se tady s Ondrou dohodli, že bychom chtěli, abyste nám reagovali, jaká nejhorší věc se vám může stát na dovolený nebo na cestě na dovolenou. Jo, tak pojďme si říct, že třeba, že vám uletí letadlo, ztratí se kufry, nebo třeba letíte za hezkým počasím do ráje a celou dovolenou vám proprší. To jsou takové jako běžné věci. Ale třeba z čeho já mám strašný strach, jestli víš, jak na hotelích mají vždycky na recepci vystavené takový ty drahý vázy, tak já mám vždycky... Já mám vždycky hrozný strach, že třeba projdu okolo, nevím, něco, prostě budu tam s malou něco řešit, otočím se a že jí prostě sundám tu vázu.
0: Ale na to mám pro tebe tip, na to existuje pojištění.
1: No, ano.
0: Říká se tomu pojištění na blbost.
1: Já na blbost, ano.
0: To se v takovýhle případek jednoznačně hodí, Verčo.
1: No, to potřebuji se pojistit na velkou částku.
0: Tak, přátelé, vaše nejhorší zážitky z letní nebo zimní dovolené, necháme to na vás. Podělte se s námi o ně, podělíme se s vámi my zase o ty naše.
1: Ano, ty máš
0: s Veronikou.
1: Taky, viď,
0: já mám jeden docela drsný příklad. Dva docela drsné příběhy. Jeden souvisí se zimní dovolenou v Alpách, kdy jsem skončil na policejním výslechu v noci. A to nechceš. A druhý souvisí s tím, kdy jsem měl těhotnou ženu na Kypru a taky to nebylo dobrý, když jsme málem neodletěli. Ale nás zajímá, co si myslíte vy. Takže SMS-kové číslo.
1: 736-300-444, pište nám.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.

0: Havařem, Ondrou Albrechtem, který má pro vás afterparty.
1: Ano, vy ho za malou chviličku uslyšíte s těmi nejnovějšími informacemi a pak ho večer uslyšíte celým Rožnovem v rámci afterparty, protože si přivezl svůj mixážní pult a rozhodně se toho nebojí. Ale to není zdaleka jediná věc, na kterou vás chceme pozvat, protože na Radio Campu Frekvence 1 je celé léto s námi také OMV a jejich letní zóna. Takže tady můžete ochutnat ledové kávy Viva a další občerstvení, užít si soutěže, vyzkoušet dětský koutek i program pro celou rodinu.
0: No a u pódia s našimi moderátory můžete navíc vyhrát kupony do aplikace MyStation v hodnotě až 3000 korun, tak se za námi zastavte.
1: Přesně, tady v Rožnově.

0: Pod Radhoštěm. My jsme před chviličkou nadhodili naše první SMS-kové téma a tím tématem je nejhorší věc, která se vám může stát na dovolený a nebo na cestě na dovolenou. No a je tady s náma taky Ondra Albrecht. Ondro.
1: Ahoj.
0: Tak a ty, protože často lítáš, často jezdíš.
2: Ty pořád někde lítáš.
0: Ano, ty. Tak stalo se ti někdy něco, co považuješ za nejhorší zážitek?
1: Asi úplně jako, že katastrofické, jako něco přímo ne. Mm-hmm. Ty klasické spožděné lety o 8 hodin, jasně, o 9 hodin, že jo, prostě to je samozřejmě. Jo? Nebo třeba jsme museli přistát kvůli tomu, že byl pokažený motor a pak jsme prostě 6 hodin seděli v Miláně na letišti, neřekli nám, co se bude dít. Na druhou stranu pak kompenzace zaplatila půlku dovolené, že jo. Ale pamatuju si, je dost nepříjemný zážitek, byli jsme v Chorvatsku kdysi ještě s celou bandou a tehdy to havaroval nějaký ten český autobus někde v Rakousku nebo kde. My jsme už byli na recepci zbalení na cestu zpátky do Česka a samozřejmě, jak to vždycky mají ve zvyku, že jo, v televizi, že to. Tak tohle bylo, tohle. No a pojďme si připomenout, před 5 lety havaroval autobus tady, před 10 tady, před 15 tady. A my tam seděli a čekali na ten autobus a říkali jsme si, tak já teda nevím, jestli chci teď jako jet domů. Tak to také nepříjemné.
2: A mě zaujala ta informace o kompenzaci.
1: No.
2: Ty si umíš říct o kompenzaci za spožděné lety, neodletěné lety a podobně. Jsi v tom dobrý? No.

0: Jasně.
1: Ale když si neřekneš, tak aerolinka nedá, viď?
0: No jasně, že ne.
2: Mě ale zajímá, jak dlouho ti to trvá, jako než to jako s nima vykomunikuješ.
0: Trvalo to dlouho. Já jsem do nich musel teda jako docela hodně kopat, jakože jak na chatu, tak volat, tak posílat e-maily. A nakonec to ale klaplo. Na druhou stranu dobrá zpráva, že jsem zprávař, protože vím, že včera Evropský parlament schválil to, že tady tohle má být rychlejší. A má to trvat kratší dobu a má to být jednodušší. Takže náš oblíbený irský nízkonákladový dopravce má smůlu.
1: Takže až budete někdo poradit, potřebovat poradit z posluchačů, jak dostat z aerolinky nějaké to euro nebo nějaký ten dolar, obraťte se na našeho zprávaře Ondru Albrechta, kterého za chviličku uslyšíte.
0: Pohádám se za vás.
1: Po 17. činasky.
2: Dáme si taky Cut and Move.
1: No jo, 90. v přímém přenosu. A co bys řekla, když už jsme teda v 90. na Headway?
2: Ano, náš hádavej, ten musí být a nesmí chybět na Radio Kempu.
1: Tak za chviličku, Ondra.
3: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
4: Hudební novinky.
3: Trby ze světa slavných.
4: Song za odměnu.
3: A dorazí i zajímavý host.
4: Kdo to bude tentokrát?
5: Běžecký trenér Jirka Gruntorát. Tak jak začít běhat, nepřepálit start a vydržet u toho?
4: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
3: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi přichází do Radio Kempu Ondřej Albrecht. Vítej.
0: Dneska ještě mikrofon, tak.
1: Trváš na mikrofonu?
0: Trvám. Asi to neupřečím. Dobré odpoledne. Policisté opět kontrolují dodržování zákazu prodeje nezletilým. Tenistka Nosková postoupila ve Wimbledonu poprvé do grandslamového semifinále. A s kolonami počítejte na dálnici D1 u Brna, ale také na pražském okruhu. Prázdniny jsou v plném proudu a k nim patří i posezení na zahrádkách restaurací, letní párty a další společenské akce. Policisté na Blanensku a Pohořelicku se během prodlouženého víkendu zaměřili na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek dětmi a mladistvými. No a podrobnosti k tomu řekla mluvčí policistů Petra Hrůzová.
10: Během preventivně bezpečnostní akce policisté zkontrolovali stovky mladistvých a odhalili 22 případů, kdy osoby mladších 18 let požili alkoholické nápoje. Dechové zkoušky se pohybovaly od 0,12 až po 2,25 promile. Děti byly předány rodičům nebo zákonným zástupcům. O zjištěných případech budou informovány také orgány sociálně právní ochrany dětí.
0: A podobné kontroly budou podle policistů nejen na Jižní Moravě v průběhu letních prázdnin pokračovat. Ústavní soud zrušil usnesení krajského soudu o vazbě Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Bylo porušeno jeho právo. V další části ústavní soud stížnost odmítl. Pro Jiříkovského se ale nic nemění, za mřížemi zůstává.
11: Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal od Jiříkovského tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek loni v březnu jako dar pro stát. Muž je ve vazbě od loňského srpna. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Naposledy v polovině dubna městský soud v Brně a následně po stížnosti krajský soud v květnu rozhodli o ponechání muže ve vazbě. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření a rozhodnou se ho ukončit, budou moci učinit bez hrozby sankce. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Předpokládá to koaliční novela o doplňkovém penzijním spoření, kterou dnes schválil Senát a předlohu teď dostane k podpisu prezident. Tenistka Linda Nosková postoupila ve Wimbledonu poprvé do grandslamového semifinále. Turnajová devítka porazila na trávě v londýnském All England Clubu Elis Mertensovou z Belgie 6-3 a 7-5 a následovala mezi čtyři nejlepšími Karolínu Muchovou. V boji o finále narazí Nosková ve čtvrtek na Ukrajinku Martu Kostukovou, která zdolala Italku Jasmine Paulinovou 6-3 a 6-2.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
0: Během zítřka čekáme, že teploty budou kolem 23 až 27 stupňů Celsia a na severu bude chladněji kolem 21. Zítra bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě, ale zítra čekáme, že místy můžou přijít i přehánky nebo oblačnost.
4: Sekvence 1.
3: Doprava.
0: Jdeme ještě na silnice, stále se zdříte na dálnici D1 a to před Brnem ve směru od Prahy. Aktuálně začíná kolona na 176. kilometru, pokračuje ale taky za Brno až za 210. kilometr. Celkem v tomto úseku necháte minimálně takových 20 až 25 minut. A kolona je i na Pražském okruhu za sjezdem z dálnice D5. Tam aktuálně necháte směrem k D1 zhruba 10 minut. V opačném směru až po 20. kilometr okruhu směrem k letišti necháte taky 10 minut. No a pokud právě teď míříte na Radiokem, tak si taky musíte vymezit trochu času navíc, protože mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem se taky pracuje na silnici a aktuálně v obou dvou směrech je zdržení zhruba do 10 minut. Tak šťastnou cestu, je to opět vaše, Verčo a Ondro.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Radio Kemp v Rožinově pod Radhoštěm pokračuje. Krásné středeční odpoledne vám přeje Veronika Elhotová a taky Ondra Kubala.
1: Přátelé, otevřeli jsme s vámi téma SMS-kové, ale za chvilku i tady v kempu. Čeho se nejvíc bojíte na dovolené, nebo co byl váš nejhorší zážitek? A máme velkou radost, protože na SMS-kové číslo 736 300 444 chodí vaše zprávy. Přesně a stojí
2: tak.
1: Za to.
2: Stojí za to. Přišla mi jedna SMS-ka. Bývalá manželka mi na letišti oznámila, že s námi letí tchýně. I s tchánem.
1: Ty bláho.
2: Stačilo třikrát a už je to bývalá manželka, ale už aspoň chápu, proč je v polštině tchýně zmiňovaná jako bába přebytečná.
1: Tak jo.
2: Děkujeme za SMS-ku.
1: Tak další SMS-ky za okamžik.
3: Právě vysíláme živě z kempu v Rožnově pod Radhoštěm.

0: Sugar Babes, Frekvence 1 a Rožnov pod Radhoštěm.
1: My tady dneska probíráme téma nejhorší věc, co se vám stala na dovolené, anebo na cestě na dovolený. Ondro, ty jsi si chtěla vzít slovo, protože určitě k tomu máš co říct, tak pověz, co se ti stalo.
2: Ty jsi se chtěla zeptat, když jsme se připravovali na dnešní vysílání, co nejhoršího se mi stalo. A já myslím, že to byla asi zimní dovolená v Alpách, kde jsem byl lyžovat s kamarádkou. A jeli jsme po modrý sjezdovce a předjížděla nás parta jako fakt kraviny dělajících rakušáků. Ten jeden přijel ze zadu za holkou, z jejich skupinky, vedle nás se to stalo. Polechtal jí, ona se lekla, spadla, přes něj spadnul další rakušák, ten, který to udělal, a já jsem ho napíchl na lyže do břicha. Zastavená sjezdovka, policie na skútrech, vrtulník, chlap na pokraji smrti. A pro mě následující noc znamenala i s kamarádkou výslech na policejní stanici v Dorgasteinu v Rakousku. A pozor, to probíhalo ještě tak, že nás jako fakt oddělili. Jako, že jsme nám přišli oba dva na ten výslech a teďko jeden sem, druhý tam. A teď to nejhorší, jo. Oni nás vyslechli, jasně pochopili, co se stalo. A pak bylo půl roku ticho. Pak bylo dalšího půl roku ticho.
1: Jakože vy jste nevěděli, co se děje teda, jo?
2: A pak mi po roce přišel dopis z rakouského státního zastupitelství v Salzburgu, že zastavují moje trestní stíhání.
1: Po roce, jo?
2: Já jsem nevěděl, že mě stíhají v tom Rakousku.
1: Takže ty jsi byl rok.
2: Já jsem vůbec nevěděl nic a najednou ti přijde dopis od státního zastupitelství v Salzburku, že teda jako vlastně to vyhodnotili, že zastavují tvoje stíhání. Jsme o ničem
1: nevěděli. Takže to byla tvoje poslední dovolená na horách.
2: Ty bláho, nebyla, ale musím říct, že tohle je teda jako drsnej zážitek a už to zažít nechci, jo.
1: To je šílený.
2: No, no a dobře. Co naši posluchači?
1: Tak máme tady taky jeden jako dost drsnej zážitek. Napsala nám ho Ivana. Dobrý den, milé rádio, můj nejhorší zážitek z dovolené se stal před 11 lety, kdy mému synovi bylo 10 a zakoupila jsem zájezd na Srí Lanku. Moc jsme se těšili na slony a hrochy a přírodu a koupání. Letěla se mnou moje sestra a starší syn a na letišti se při odbavení odbavujícímu personálu něco nelíbilo na pase mladšího syna. Po peripetích jsem se dozvěděla, že nemůže s námi letět, protože na Srí Lanku musí pas platit po příletu 12 měsíců a on měl rychlopas na jeden rok nový.
2: Ty bláho,
1: to což je pravda, že ano, to do některých zemí to takhle je. A píše dál ještě Ivana, prosby, pláč, nic nepomohlo a syn musel zůstat na letišti v doprovodu ochranky, než si pro něj přijede někdo z rodiny. Mám nechat druhého syna letět samotného se sestrou a nebo nechat propadnout zájezd pro oba. Po přemlouvání jsem odletěla, probrečela celý let, nikomu to nepřeji, mladší syn nakonec jel za babičkou do lázní a dostal nové kolo. Já si to trauma nesu dodnes a pasy kontroluju pořád dokola. Ivano, no, tak to je šílen, to je normálně Sofiana volba.
2: Jako klobouk dolů, kam se hrabe moje trestní stíhání falta? Jako nechat jedno dítě na letiště a odletět bez něj.
1: Bláho, a teď si vím, že třeba jsou lidi, kteří opravdu jako na tu dovolenou šetří celý rok, že?
2: Jasně, no. A pak odletí bez dětí, nebo s jedním. No. Ivano, jste skvělá, díky moc, že jste se s námi podělila. My za chviličku oslovíme naše posluchače v kempu, co oni mají za zážitky z dovolených, no a vy nám dál pište SMSky 736 300 444.

0: 17 hodin, k tomu 18 minut. Zdravíme vás z Radiokempu v Rožnově pod Radhoštěm a my jdeme na naše dnešní téma.
1: Ano, přátelé, to nejhorší, co se vám mohlo stát na dovolené. Máme tady čtyři posluchače Frekvence 1 a první je Míla. Milá Mílo, vítejte. Milá Mílo, to je hezký, viď? Míla nemá zaplý mikrofon, ještě jednou. Milá ahoj. Mílo, ahoj.
0: Ahoj, Mílo.
2: Ahoj.
0: Tak pověz, co se ti stalo nejhoršího na dovolení?
2: Nejhoršího se mi stalo, rozbilo se nám auto, když jsme jeli z dovolený. A pak nás táhli na lano, který ještě prasklo. A takže znova na benzínu pro nový lano. No, přijeli jsme domů o půlnoci. Úplně vyšťavený.
0: Vy jste si mysleli, že už nedojedete domů?
2: No, určitě.
1: Ty jo, tak to je ale hustý zážitek. Díky moc. Máme tady taky Máju. Milá Májo.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Co tvoje dovolená?
3: No, moje dovolená byla super do doby, než manžela chytla slinivka. Vyzkoušel si zdravotnictví v Tunisu.
0: Ježišmarja.
3: A protože nemá rád lítání a měli jsme návrat do Brna s mezipřistáním, tak raději letěl zdravotním speciálem tryskáčem, samozřejmě bez mezipřistání.
1: Wow, a tak to je happy end nebo není happy end vlastně?
3: Je to happy end, stojí tady.
1: Takže stojí.
3: Přežil to.
1: Manžel stojí, takže dobrý.
0: Je živ a zdravý, zdravíme.
1: Zasáme. Hele, ale zdravotnický speciál, jako to je... To zase jako
0: to musel být docela zážitek, ale ne. I když ne teda pro vašeho manžela.
3: Zážitek to byl pro nás dost velikej, no. Pro dcery a tak, jako. Bylo to dobrý.
0: No, ale přesvědčili jste se o tom, že máme jako dobrý zdravotnictví, že jo, v Česku.
3: Myslím si, že tam to bylo fajn.
1: Tak jo, tak super.
0: Dobře, díky moc. Tak děkujeme, Máje. Máme tady i Natálku, na ty ahoj.
4: Brian.
0: Tak pověz.
4: Mně se nejhoršího stalo, že jsme byli na chatě a na nový rok jsem dostala slepý střevo.
1: A bolí to moc.
4: No, bolelo to dost.
0: Oh. Takže jsi skončila v nemocnice, slepý střevo už nemáš, předpokládám.
4: Ne.
1: A zážitky máš.
4: Jo.
1: Tak jo, díky moc za tvoji zkušenost. No a potom je tady s námi Jirka. Jirko, ahoj.
5: Ahoj, ahoj. Takže můj zážitek, já jsem jel z dovolené ze Španělska do Česka, paradoxně taky na dovolenou. Jel jsem naloženým autem až po střechu, jak je známo čeští turisté.
1: Cestu, no a, tak taky.
5: Co se stalo, že jo? Tak samozřejmě píchne člověk pneumatiku levou na dálnici, kde jezdí milion kamionů ve 3 ráno, takže nikde nikdo. Hmm. Takže jsem zvedl kufr zadní, musel jsem vyložit asi 200 kilo materiálu, který jsem měl z dovolené. Dal jsem, nasadil jsem rezervu, pak jsem to zase jako stržnice dal zpátky do toho kufru. No a jel jsem dál a pak jsem se modlil dalších 2000 kilometrů, aby mi neprdla ta rezerva.
1: No a to znamená statečný muž, který dojel do cíle?
5: Je to tak.
1: Rezerva neprdla?
5: Ne, vydržela.
0: Jo, tak nakonec to mělo, ale ten happy end.
5: Ano, no, nakonec přesně. Ano.
1: Tak jo, Jirko, i tobě díky moc.
5: Já vám taky děkuji.
0: Tak děkujeme za vaše zážitky.
1: No a to je celý.
0: A jdeme na písničky.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok.

0: to jsou Cut and Move In na frekvenci 1, Cut and Move teda, a Give It Up na frekvenci 1. 90 v přímém přenosu, no, dalo by se říct. Každý jsme sem do Rožnova, za vámi dorazili nějak. Já vlakem, Verča autem, Verča z Plzně, já ze středních Čech.
1: Ano, já jsem sem jela včera 5 hodin, ale proč o tom mluvíme, o té dopravě? Protože dneska, přátelé, máme 8. července, což všichni víte. No a tenhle den, co se týká dopravy a létání, se zapsal vůbec do dějin, což jste možná netušili, ale teď to určitě.
0: Třeba já to netuším.
1: Tak, netušíš, ne, dobře, tak já tě zasvětím, uděláme si takové okénko zpátky do minulosti. V roce 1947 tak přilétl létající talíř Crosswellu, k tomu se, o tom si určitě slyšel, že jo? A svět obletěla zpráva o jeho nálezu. Jde vlastně o jednu z největších záhad UFO, Roswell, jo?
0: Když mluvíš teda, promiň, ale když mluvíš o UFO a o vesmíru, tak i my odtud z Rožnova vysíláme přes vesmír, protože naše vysílání běží přes satelity Elon Muska a službu Starlink. Jo? To znamená, že než se to dostane k vám, tak signál odtud z Rožnova z kempu letí do vesmíru na satelit, potom k nám do Prahy, z Prahy na vysílač a z vysílače teprve do vašeho rádia.
1: Neuvěřitelný.
0: Magic.
1: No a my u toho létání ještě zůstaneme, protože v roce 1900 se dokonce uskutečnil první úspěšný let vzducholodi LZ-1. Tu se strojil Ferdinand von Zeppelin, německý průkopník vzducholodí. A k tomu ještě další zajímavost, tak tenhle pán se narodil právě 8. července roku 1838. To znamená, že on se proletěl to vzducholodí přímo na svý narozeniny, když mu bylo 62 a zapsal se do dějin letectví.
0: Ano, ty jsi vlastně taková naše Saskia Burešová z kalendáře. Jsem si teď uvědomil. Přátelé, pokud dorazíte sem za námi do Rožnova, tak tady, když už jsme u toho létání, uvidíte vírník.
1: Je to tak, ale to stojí za to. To je jako opravdu jako totální specialita, vírník.
0: Vírník je malá helikoptéra, ale pozor, není to vlastně letecký stroj, je to sportovní letající zařízení.
1: Ano, jsou tam dvě místa.
0: A má jenom dva list vrtule. Ale co je na vírníku skvělé, on má i registrační značku, takže když někde přistane, tak si může dojet na benzínku natankovat. A to se stalo včera, kdy vírník dojel vlastním pohonem i s tou vrtulí tady na čerpací stanici proti kempu v Rožnově, vytáhnul pistoli, že si natankuje, vyběhla paní s očima na vrch hlavy, že jí tam jako tankuje letadlo v Rožnově a říkala, ne, stop, prosím vás, stop, my nemáme letecký benzín.
1: No takže pokud byste chtěli vidět vírník na vlastní oči a samozřejmě taky si užít koncert opět a Radeček Trio, který nám tady zahrají na kempu, tak je čas vyrazit.
0: No určitě,
1: čas máme
0: určitě.
1: Půl šesté, od 19 hodin to začne, přátelé.
0: No a jinak s tím vírníkem, víš, na co lítá?
1: Nevím, na co lítá.
0: Na Natural 95, jako naše auta.
2: Plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
3: Frekvence 1.

0: Divoký byl čmeláka frekvence 1. Verčo, četl jsem o nejnovějším poznatku vědců. Čmeláci přestávají bzučet. Jak hnojíme pole pesticidy, oni jsou tím takový trošku zhulení a světí.
1: Mají to jako maňána, jo?
0: Jo, a představ si, a schválně, poslechni si někdy čmeláky na kytkách. Oni nebzučí skoro. No a tak to jenom, že hrál Divoký byl, no, to nemusíme hrotit dál. To je jenom takový jako poznatek ke skupině Divoký byl, která právě dohrála. Píšete nám SMSky na 736 300 444. Marta, jste skvělý. Martě, děkujeme.
1: My děkujeme, ale přátelé, vy jste skvělí, naši posluchači, protože i letos jste nás tady obdarovali krásnými dárky. Máme tady od jedné posluchačky krásný skleněný hrnky, přímo z Rožnova, s motivem jako rožnovským. A máme tady dokonce i skvělý...
0: Slezáčky. No, pozor, počíte, jako bořek, jsou... slezáči, tam je ano, víc bořků slezáčků.
1: Posluchače Vaška, plněné bombony pro všechny sportovce. Slezáčky se nazývají, jsou z Opavy a mně se líbí, je tam dodáno a děláš, co děláš, slezský je a bude náš.
0: Hezký.
1: Hned až dovysílám, dám si bonbon.
0: Hezký, slezský. Díky moc, děkujeme moc, přátelé, za tyhle malé pozornosti. Ale my tady máme i vaše SMSky, protože naše dnešní téma je, co nejhoršího se vám stalo nebo čeho se bojíte na svých dovolených.
1: Ano, a napsala nám posluchačka Leonka, zdravím vás do Kepu do Rožnova. Nejhorší zážitek z dovolené je pro mě celkově slovo dovolená, protože pro mě je dovolená za trest. Já nejradši chodím do práce. Už mám dovolenou týden a nejradši už bych šla do práce. Zdravím z Jižní Moravy. Tyjo, a takovýhleho zaměstnance by chtěli všichni.
0: Ne, ale počkej, to možná ano, ale on pak možná není odpočatý, ale tohle známe my rodiče. Jako když seš rodič a vyjedeš s dětmi na dovolenou, tak děti mají prázdniny, to jo.
1: To není dovolená.
0: Ale otázka je, pojďme, ty máš říct dovolenou jako rodič?
1: Ne, tak to rozhodně.
0: Ani
1: ne,
0: vomil.
1: Jako nemáme dovolenou. Co si budem, že jo?
0: No, to si budeme a to si můžeme. Tak přátelé, tohle asi známe všichni. A já mám 4 děti, takže já už jsem neměl dovolenou 10 let. Teď si dáme Lighthouse Family a za chvilku mrkneme na tipy pro vás, chytré a šikovné rodiče.

0: tip pro chytré rodiče.
1: Krásný dobrý den, tady Katka Krůtová
2: a Honza Milfajt s tipy z naší knihy o demykání dětského potenciálu.
1: Před krátkou dobou prožívali rodiče se svými dětmi pololetí školního roku, to znamená, že museli čelit i pololetnímu vysvědčení společně s dětmi. Myslíte si, že je pro děti lepší buď klasické známkování, nebo slovní hodnocení, nebo třeba i kombinace slovního hodnocení společně se známkami? A jak vůbec vy, potenciálně vám hned řekneme, jakým způsobem to vnímáme my, je lepší děti hodnotit na základě pouze těch známek, anebo zkusit nějakým způsobem zjistit od dětí, jakým způsobem ta činnost probíhala, nebo proč vůbec takovou známku třeba dostali?
2: Ono už i náš školní systém umožňuje slovní hodnocení, některé školy to mají, někde je to třeba ve Velké Británii kombinované. Určitě je dobré, aby to dítě dostalo slovní zpětnou vazbu, aby se pobavilo i s těmi rodiči, co se mu dařilo, kde se má zlepšit, co má dělat jinak, než jenom pouhou tu známku, protože ta pouhá známka je o nějakém šuplíčku, do které to dítě umístíme, je dobré tomu dítěti i dát nějaký signál do budoucna. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
3: Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant. Pink na frekvenci 1 a to nejlepší z muziky. Zdravíme vás z Rožnova pod Radhoštěm, kde si užíváme náš letošní první radiokemp. No a my jdeme doklepnout naše téma a to jsou věci, které se vám můžou, nejhorší věci, to se vám můžou stát na dovolený. Já mám třeba, Ondro, vždycky hrozný strach, že si třeba první den na dovolený vyrazím zuby a budu muset třeba k zubaři.
1: Tvoje dovolená je plná strachu.
0: No tak
1: užij si to pak vlastně.
0: Ty, hele, jako užiju, jo, ale samozřejmě tak musíš být, ono se říká, kdo je připravený, zaskočená, ale na tyhle věci se stejně nepřipraví, že jo, to je prostě blbá náhoda. No nicméně, pojďme na vaše SMSky.
1: Píšete nám skvělé zprávy. Jedna z nich říká, není podepsaná, ale stojí za to. Ahojte, jednou na dovolenou jsme udělali vše, aby měl pes svůj pas. Den před odjezdem jsme zjistili, že synovi ale pas propadl. Muž s dcerami a druhým synem jeli a já se synem a psem zůstala doma. Pozvali jsme kámoše a byla pořádná party. No a nebo s kámoškou jsme letěli do Venice. A pili jsme v letadle, nemohli jsme najít ubytování, ztratili jsme jedna druhou a kámoška letěla zpátky. A já si to užila sama. Letos jedeme za.
0: Takže nakonec toho byla solo dovolená. No to je...
1: Ale to je hustý, jo? Ale i to, že zařídíš pes, teda pas pro psa, no, a ne pro děti.
0: Vlastně, přesně, vlastně, no.
1: Skvělý zkaz, děkujeme za něj.
0: Tak a máme tady ještě jednu poslední SMSku. Tady píše Zdeňka z Buchlovic, zážitek mé dcery Martinky na cestě letadlem na Miami, s námi nedorazily kufry. Omylem jsme je naložili do letadla, které letělo jiným směrem. Letecká společnost nám zaplatila vše, co bylo na dovolené potřeba, i pro manžela a mé dva syny. Nestrádali jsme, zpět do Česka s námi doletěly i ztracené kufry, jen v jiném letadle. No, takže nervy po celou krásnou dovolenou.
1: To je takový ten okamžik, kdy scháníš spodní prádlo a zubní kartáček kdekoliv můžeš.
0: Přesně tak.
1: Tak vám moc děkujeme za vaše vzkazy, za SMSky. Jste úžasní.
0: A určitě se vám nic hroznýho nestane.
1: No a kdyby stalo, nedej bože, jo,
0: tak
1: to zvládněte s úsměvem a
0: s nadhledem. Přesně, s úsměvem jde všechno líp.

0: trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
7: je fajn. Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
8: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: A Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
10: Hezký podvečer taky ode mě. Sněmovna dnes opět řešila stavební zákon. Největším rizikem zůstává u vodáků stále alkohol a zdržíte se na dálnici D1. Sněmovna se dnes vrátila k závěrečnému schvalování sporné koaliční novely stavebního zákona. Očekává se, že ani dnes poslanci projednávání nedokončí. Zatímco podle tvůrců z řad koalice má návrh zákona zrychlit a zjednodušit povolování staveb, opozice varuje před možným kolapsem stavebního řízení. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO se ale opřel do bývalé vlády.
11: Totální fiasko. Bafuňářské zrušení a jakýsi svazácký boj Pirátů, ale i celé pětikoalice za ty lepší zítřky dopadl jako vždy, když kolektivisté budují lepší budoucnost. Přehlídka nekompetence, přehlídka destrukce a nemalé ekonomické ztráty.
10: Kritici tvrdí, že předloha je napsaná pro velké developery a ohrozí ochranu veřejných zájmů i životního prostředí. Největším rizikem zůstává z hlediska bezpečnosti na českých řekách alkohol. Vodáci pak můžou podceňovat základní pravidla. Frekvence 1 to řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
12: Bohužel ne vždycky se nám lidé umí na těch řekách dobře chovat. Hlavní příčinou tam bývá alkohol, což právě na řece Vltavě je velký problém. Jsou tam různé plovoucí bary, které v rámci naší asociace nevidíme rádi pití na řekách a vůbec, když máme tu loď řídit, není vhodné.
10: Podmínky ke splutí jsou ale podle Ptáčka aktuálně nejlepší právě na Vltavě. Dobře je na tom ale i Berounka nebo Ohře. Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize, uvedl podle agentury ruský vicepremiér Alexandr Novak na dnešní poradě s účastí prezidenta Putina o fungování dopravy a palivového sektoru. Ukrajinské útoky totiž poškodily některé rafinérie a síť čerpacích stanic v zemi je pod tlakem právě kvůli poptávce, která oproti loňsku stoupla o třetinu. Egyptská fotbalová asociace požádala Mezinárodní federaci FIFA, aby z mistrovství světa vyloučila rozhodčí, kteří podle ní zavinili porážku 2-3 s Argentinou v osmifinále. Egyptská asociace uvedla, že podala stížnost a žádá vyšetření dvojího metru při řízení zápasu v Atlantě. Podle BBC ale není reakce ze strany FIFA příliš pravděpodobná. Protesty proti rozhodčím a jejich verdiktům na mistrovství světa málo kdy k něčemu vedly.
8: Frekvence 1. Počasí.
10: V noci teploty klesnou na 13 až 9 stupňů Celsia, bude spíše polojasno a postupně ještě budou doznívat přehánky. Zítra už bude jasno až polojasno, hlavně na severovýchodě a východě místy může být oblačno, jen výjimečně přijdou zítra přehánky. Teploty pro čtvrtek 23 až 27 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě Česka jen 21.
8: Frekvence 1. Doprava.
10: Stále počítejte se zdřením na dálnici D1, a to ve směru od Vyškova na Brno. Necháte tam zhruba nějakých 5 až 10 minut. Kolona je taky aktuálně na 176. až 184. kilometru D1 od Prahy na Brno a tam aktuálně necháte 10 minut. Jinak zdá se, že se na většině silnic už provoz uklidňuje. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu a teď ještě jednu hodinu máte společnou s Ondrou a Verčou.
8: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
9: Přátelé, je to tady, my startujeme poslední hodinku, kterou pro vás živě vysíláme z Radiokempu v Rožnově pod Radhoštěm. Hezký podvečer vám přeje Veronika Elhotová a taky Ondra Kubala.
0: Přátelé, sluníčko se blíží k západu, to znamená, že my přestáváme cokoliv vidět, protože na nás šajní jako život, ale hlavně během zpráv s Ondrou jste mohli slyšet takové různé chrastění, rány, bouchání. Tak to se tady na pódiu kolem nás už připravuje skupina Opět a Radeček, protože v 19 hodin Opět a Radeček trio vezmou své hudební nástroje a hlasivky do parády.
9: A roztočí to tady, ano. A před koncertem s nima taky pokecáme, ale ano. To není všechno, protože už za okamžik si vylosujeme i účtenku anebo účtenky z kempu, kterou někomu z vás, kde tu s námi, proplatíme.
0: Přesně. Co by to bylo za odpolední vysílání Frekvence 1, kdybychom neplatili vaše účty? No to by se skoro nepočítalo, ne?
9: Přesně tak, to by se nepočítalo.
8: Právě vysíláme živě z kempu v Rožnově pod Radhoštěm.

0: Tohle jsou vanastovky na Frekvenci 1. Zdravíme vás z Rožnova pod Radhoštěm, kde právě teď zapalujeme oheň, rozdáváme špekáčky, opékáme a zároveň se skupina Opět a Radeček Trio chystá na zvukovou zkoušku. Teď ovšem, přátelé, je čas vzít něco na účet Frekvence 1.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Jdeme udělat někomu z vás, našich kempařů v radiokempu Frekvence 1 na kempingu Rožnov pod Radhoštěm radost a proplatit mu účet z kempu. Tak já si to teda vezmu pod křídla a budu losovat,
0: ano, Ondro. Přátelé, Veronika, zašusti pořádně na mikrofon.
3: Já doufám, že to slyšet.
0: Máme plnou krabici vašich účtenek.
3: Počkat.
0: A teď je jenom v rukách Veroniky, které účty proplatíme a které zatáhne Frekvence 1. Verčo, zanoš svoji štíhlou sexy ruku a...
3: Dobře.
0: Koho tam máš?
3: Tak lovím. A mám tady z druhé strany Jarka Kubíčková.
0: Jarka Kubíčková. Je tady s námi Jarka. Potřebovali bychom, aby za námi Jarka přišla. Pokud chce proplatit účtenku, za co to je? 280 korun, vidím tam dobře? Ne, dva...
3: Ty bláho.
0: Ty to máš v ruce.
3: No, k úhradě celkem 2000 korun 10.
0: Tak přátelé, Jarka Kubíčková. Pokud chce proplatit tenhle účet, musí jít za námi. Jinak losujeme dál za 4, 3. Je tady Jarka. Je tady Jarka. Jarku, pojďte za námi na pódium. Uf, to mi spadnul kámen za srdce. 2100.
3: A to je z Rožnova, jako z kempu účtenka, jo? Máme tady
0: jako
3: Jarku.
0: Ubytování možná. Jarka no. Už jde za námi. Tak to zjistíme za chviličku, protože Jarka už za námi míří na pódium. Pojďme na to. Jarko, dobrý večer.
3: Jarka,
0: pojďte za námi. Mikrofon Frekvence 1 je tady pro vás připravený. A vy jste utrácela v lékárně, když se na to dívám.
4: Uh-huh.
0: Povídejte.
4: Jo, v lékárně, ano.
0: Za co to bylo?
4: To byly nějaké léky na, já nevím, nějaké vitamíny.
0: Vitamíny. Takže teď budete nejenom šťastná, protože je platíme za vás, ale budete i zdravá.
4: Ano, děkuji moc.
0: Vy jste úplně rozsekaná z toho, že jsme vás zvali na pódium za mikrofon.
4: Ano, já jsem z toho úplně hotová.
0: Pecka. Tak jo, super. Jarko, díky moc. A my máme pro vás překvapení. Máme tady účtenku za 2000. Jarko, tu platí Frekvence 1. Zůstaňte tady. Ale Verča vylosuje aspoň ještě jeden účet. Když už tady jsme a vy jste si dali práci, že nám hážete účtenky do našeho boxu, takže Verčo, další účtenka.
3: Mám tady ještě Jan Konečný.
0: Honza Konečný, je tady s námi někde Honza Konečný? Za co to je a jaká je cena?
3: Tak mám tady dva kelímky, takže to budou kelímky štěstí Frekvence 1. Honzo, pojďte k nám.
0: Honzo, pojďte za námi. Kelímky štěstí Frekvence 1.
3: Bankovní převod 159 korun.
0: A pojďme vylosovat, víš co? Říká se do třetice všeho dobrýho. Vytahni ještě jeden účet. Verčo, když už tady jednou dneska jsme, ať z toho mají lidé radost.
3: Mm-hmm.
0: Tak, to je účtenka.
3: A Stanislav Nožička. Standa.
0: A Standa Nožička je tady s námi. To je účtenka za kolik? To je účtenka, já to nepoznám.
3: To je účtenka za 110 korun.
0: My tady v tenhle ten okamžik už
3: ale
0: máme.
3: My už tady máme Honzu.
0: Honzo,
3: my tě
0: zdravíme. Ahoj.
5: Ahoj, zdravím.
3: Takže jsou to kelímky štěstí, jo?
5: Ano, ano.
3: Tak a teď nám prozraď, co jsi vyhrál. Vyhrál jsi něco, měl jsi to štěstí a byly to opravdu kelímky štěstí.
5: Jeden nic a jedna taková drobnost, ale potěšilo.
3: Potěšilo, no,
0: 159 korun bere právě teď
3: účtenku.
0: Frekvence 1 za sebe. A já se dívám na naší produkci, že nám právě teď veze na pódium, odkud vysíláme z Rožnova pod Radhoštěm, i Standu Nožičku. A z té účtenky, ale teda vůbec není jasné, je to za 110 korun.
3: Je to nějaký bufík, nějaká pekárna.
0: Pekárna, Stando, vítej, ahoj, pojď prosím k mikrofonu.
3: Stando, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Co tak. Jsme zaplatili za 110 korun právě teď?
6: Drink.
3: To byl drinkčík, jo?
0: Piña colada.
3: Jo, takhle. Wow. Vy už se připravujete na večer.
0: Tak jo, Stando, řekni nám prosím pěkně, jaké to tady v Rožnově je, v kempu?
6: Je to tady bezva, je krásný teplo, nefouká a voda skvělá.
0: A za chvíli koncert.
3: Ještě by to chtělo přesně zaspívat si, zatancovat, aby
6: kluci
3: to bylo...
6: na to mají speciální trička.
0: Tak super.
6: To těší.
0: Paráda, tak vám třem výhercům moc gratulujeme. Vaše účty bere Frekvence 1 na svůj účet tentokrát.
3: Gratulujeme, proplatíme, Frekvence 1 platí za vás. Užijte si zbytek kempu a samozřejmě i Opět a Radeček Trio koncert.
7: No ano, v
2: Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty

0: 18 hodin 37 minut. Hrajeme vám to nejlepší z muziky. Tohle byla Taylor Swift, ale teď už tu máme v Rožnově pod Radhoštěm skupinu Opět a Radiček Trio ze Šumperka. A s námi je tady Tomáš Polák. Tome, ahoj, vítej.
1: Ano, dobrý večer snad už.
2: Ahoj Tomáš.
1: Já myslím, že jo. A všem posluchačům samozřejmě frekvence na i tady obyvatelům místního kempu.
2: Prosím tě, Opět a Radiček Trio. Není to trochu ošizená skupina Opět a Radeček?
1: No, my naopak říkáme, že to je takový top of Opět a Radeček.
2: The best of.
1: The best of. Dá se to vlastně říct jako i takhle, jakoby vlastně negativně, ale i pozitivně. Jak už ta sklenice bývá plná, i poloplná, i poloprázdná, tak takhle to můžeme vzít s tou naší kapelou. Hele, já myslím, my máme zkušenosti s tímhletím akustickým hraním. A nás to baví. My jsme vznikli vlastně takhle v takovýchhle kempech, jako folková kapela. Hráli jsme akusticky u těch táboráků a to vlastně bylo to takový návrat ke kořenům, takže já si myslím, že se to k nám poměrně hodí hrát takhle akusticky občas.
0: My jsme dneska celé odpoledne vysílali tady z kempu, tak samozřejmě otázka, na kterou se musím zeptat. Jezdíte v létě kempovat po Česku? A nebo třeba spíš než těm stanům, chatkám dáváte přednost těm luxusním rezortům v cizině?
1: No, máme to každý tak trochu jinak, jak už to bývá. Třeba Radeček, ano, ten dneska vyrazil, ten to spojil, tenhle ten koncert i právě s kempováním a ten si to poměrně jako užívá, tenhle ten druh dovolenek. Já s bráchou, my už spíš jezdíme tedy do hotelu a tak, protože my se toho dneska jsem to zrovna říkal kluku v šatně trošku přesycení, protože my jsme máma, vlastně takhle jsme se mi dostali k muzice, že nás máma v tom dobrém svá smyslu tahala po čundrech, po těchto těch jako kempech, kde ale to není tenhle ten nádherný kemp, kde jsou jako normálně toalety a tak, jo. To
2: byla kadivovka v lice a jehličí.
1: Ani to ne. Ani
2: tak jenom jehličí.
1: Každý jsme měli svůj pařes a to. A takže takhle jsme jako, my jako trávili to dětství a asi jsme toho trošku už přesycení. Ale, aby jsme nebyli sobci a aby to neodnášeli naše děti, tak už poslední dva roky my s bráchou se snažíme vždycky vyjet s našima klukama a teď už i s mojí dcerkou pod stan a aspoň chvíli tam strávit, aby si to užili, aby netrpěli za nás vlastně, že už nás to neláká.
2: Já jsem o tom přemýšlel, když nám kolegové z produkce říkali, že přijede Opět Radeček Trio, ale že někdy jste čtyři, že jste vlastně jako tři mušketýři. Ty byli taky čtyři.
1: Jo, tak děkujeme za tento příměr, ano. My totiž máme obvykle čtvrtou mušketýrku.
2: Oh.
1: Adriánku, která s námi jezdí vlastně na všechny koncerty jako vokalistka a zpěvačka. Nicméně dneska se jí nepodařilo přijet, protože Adriánka působí ještě v nějaké roli v Rakousku a úplně se jí nepodařilo nějak uvolnit. Takže dneska opravdu dodržíme trio, že mají být tři.
2: Jsou situace, kdy přijdete jenom dva?
1: Ne.
2: Dobře.
0: To se nemůže stát. Dobře, tak já se vrátím ještě k tomu kempování. My jsme tu totiž dneska celý den dávali tipy na výlet právě tady v okolí. Tak kde to třeba vy máte, když vezmeme obecně jako Českou republiku nejradši? Je nějaký místo, kam se opravdu jako rádi vracíte?
2: Asi hory, že jo?
1: No tak jednoznačně, jako kdybych já měla třeba tip, tak samozřejmě by bylo zvláštní nedat Jeseníky, jo. Já si myslím, že to jsou tak...
0: Jeseníky jsou krásné.
1: Ano, je to nebezpečné tady v tomto kraji takhle tleskat jesenickým horám, ale je to tak, no tak prostě Jeseníky jsou krásné a tam toho je pro pána krále. Třeba ten osmý nebo kolikátý div světa, ta naše horní nádrž, že jo, jako dlouhý stráně, takže to je něco fantastického a máme tam toho samozřejmě spoustu, ale takhle, jako my tam jsme fakt často, zrovna včera jsem tam byl zase a zítra tam budu zase, ale prosím je třeba prostě pořád strašně baví i Praha, no.
2: Chápu.
1: To je tak krásné město, ale já si myslím, že to tady v té republice máme tolik, že to vůbec nemůžeme vyjmenovat.
2: Tomáši, váš živý koncert pro účastníky radiokempu tady v Rožnově pod Radhoštěm, ale i pro všechny posluchače Frekvence 1 u rádia, začíná za nějakých 18 minut. Jak bude vypadat ten hudební set? Jsou to ty známé vypalovačky, které známe z rádia v té akustické komorní jemné verzi?
1: No přesně tak, my se snažíme, aby během vlastně každého koncertu, když ty lidi už na nás přijdou, udělají si ten čas, a za což jim teda fakt jako velice děkujem, tak aby prostě, když už přijdou, tak aby slyšeli ty písničky, které znají, například z Frekvence na nebo prostě z jiných rádí, protože i my, když jdeme na svou oblíbenou kapelu, tak máme rádi, když tam uslyšíme ty hity, které od nich známe, a ne nějaký novinky, které prostě vůbec jsme neslyšeli. Takže tohle to my ctíme, a jak někteří muzikanti říkají, že už je to nebaví hrát furt dokola, tak nás to pořád baví a pořád s vděčností tyhle ty písničky hrajeme.
0: A je to vidět a je to cítit, že naši posluchači Frekvence 1 vás opravdu milují, často vás hrajeme. A nejenom my tady s Ondrou, ale vůbec všichni, kdo jsme tady, se těšíme na váš koncert.
2: Možná bychom mohli udělat test. Pojďte pořádně zakřičet, jak se těšíte na opět a Radiček. Teď, pojďte, ať je doslyšet do rádia.
1: No tak děkujeme, děkujeme, o to více těšíme i my.
2: Tak jo, tak 19 hodin, Tomáš Polák, opět Radeček, díky moc.
0: Děkujeme moc, Tome.
1: Děkuju moc krát.

0: z 90. Skupina Hanson, blíží se nám 19. hodina, s vámi je Frekvence 1. Za chviličku taky přivítáme nejenom blondětý kluky ze skupiny Opět a Radeček Trio a moc se na to těšíme, už se nám to tady začíná plnit.
1: Pařila jsi na Hanson, když jsi byla malá?
0: No jasně.
1: Jo? Tak já třeba nevím moc, ale...
0: To je moje muzika, člověče. Jo, ale... No tak já jsem jiná generace, že jo, Ondro? No, jsi to... trošku starší.
1: Ano. Ty jsi dokonce 80. i jiný vesmír. Verčo, a přátelé, kdo nás tady posloucháte v kempu, nebo kdo se teď u rádia, já na vás mám takovou otázku, která na mě vyskočila na sociálních sítích. Představte si, že by se vám vrátily všechny peníze, které jste v životě utratili za alkohol. Co byste si za to koupili? Jo, teď
0: to je otázka, to
1: se ale to je jako třeba, když někdo hodně pije, to musí být strašný zjištění. No. Protože když to teď rychle spočítáš, tak zjistíš, že třeba bys mohla mít luxusní auto.
0: Já si myslím, že se ani nedopočítají, jako tak mnozí.
1: Někdo může propít třeba hodnotu baráku.
0: Ale zase pojďme si říct, že my ženy v tomhle to máme asi jako jednodušší v tom smyslu, že nás jako chlapi hodně zvou, že
1: jo. Já jsem se tě chtěl zeptat, jako Verčo, když by si spočítala, co si utratila za alkohol, co by si skoupila, odpověď je nic, mě vždycky zvali.
0: No takhle, úplně pravda to není, že jo, co si budem. Do 25 bych si možná ještě něco byla schopná koupit za ty peníze, ale od 25, přátelé, to jde se mnou z kopce dolů, protože normálně ze mě je abstinent.
1: Jo?
0: Fakt.
1: A to vypadáš přesto docela dobře.
0: No právě proto vypadám dobře.
1: Možná právě proto. Já teda vlastně taky skoro nepiju alkohol, jo? My jsme tým jako do kempu na party,
0: no,
1: úplně ideální.
0: Teda, s náma je opravdu tak velká stranda.
1: Já bych si toho asi taky moc nekoupil, no. Možná jako... No tyjo, sotva, no nic. To by bylo nic, ale rozhodně, až jednou budete chtít otevírat láhev, nebo až půjdete na nějakou pařbu, zkuste si říct, tyjo, kdybych v životě nikdy nepil, ty peníze bych proměnil za něco, co mám rád, nebo co mi teď chybí, kolik by to tak mohlo být?
0: Hele, zase, ale Ondro, my jak nepijeme, tak máme jednu výhodu, že si vlastně všechno pamatujeme.
1: To nemusí být vždycky výhoda, ale jsem ti chtěl říct. Tak užívejte večer, samozřejmě dneska to neplatí, jo? Ať už jste
0: ano,
1: v kempu, ať už jste kdekoliv.
0: Kempu, dejte si něco.
1: Přesně, klidně i na naše zdraví.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Frekvence 1.

0: hodina, to znamená, že všechno jednou končí a něco začíná. Končí naše odpolední vysílání tady z kempu v Rožnově pod Radhoštěm a děkujeme moc, že jste tady u toho byli s námi. Moc jsme si to užili.
1: Ondra Kubala, Veronika Alhotová vám dál přejí jednak příjemný poslech Frekvence 1, ale hlavně si s vámi teď jdeme dolů z pódia užít koncert skupiny Opět na Radeček. Takže je čas, abychom předali slovo Tomáši Fílovi, který tady je s námi a celé odpoledne vás baví v kempu.
2: Stay!

Děkujeme pěkně, dobrý večer. Dobrý večer, tak to byla píseň Sex ve sprše na úvod, protože samozřejmě jak jinak začít píseň v kempu, kde je spoustu sprch na žetony, tak abyste měli inspiraci a důvod si ten žeton koupit, nejenom kvůli tomu, třeba abyste se umyli, ale abyste tam mohli zažít třeba i něco jiného, tak jenom tak jsem vám dal takový tip na začátek. Jinak přejem ještě jednou hezký večer, je fajn, že je tady hezky. Vy to můžete vidět, co jste tady s náma, jenom to z prostředků, který posluchačům Frekvence 1, že jsme si dneska zcela správně nebrali osvětlovače, protože to za nás dělá sama příroda a slunce nám pálí přímo do obličů, jsem na pódiu, vám do temene, nám do obličejů a je to moc hezké. Tak jo, tak zahrávám píseň pro... Mimochodem, je tady v tomto kempu v Rožnově někdo se svojí segrou? Takže poměrně dost, zhruba 4 páry. Je tady někdo se svým bráchou? Poměrně dost, zhruba stejně. A ty se furt hlásíš, ty jsi tady i s bráchou, i se segrou, jo? To má štěstí, to je milé. A je tady někdo se svým skvělým parťákem nebo skvělou parťačkou? No ježiš, to je les rukou. A bylo by smutné, kdyby tomu tak nebylo. Pojďme si tedy pro nás, pro všechny zahrát další píseň. Raz, dva, tři, čtyři.

Tři bratři a jeden pro druhého žijem. Jsme jako židle a stůl, ty spolu bývaj, parťáci body a Doyle, když asi zlímají.

Děkujeme, parťáci, děkujeme. Děkujeme. Veselá píseň, veselé věci, to je píseň, to až jednou.

Děkujeme, kamarádi, děkujeme. Děkujeme moc. Zahrajeme vám píseň, kterou hrajeme už strašně moc dlouho, ale pořád moc rádi, protože tyhle tý píšnice, kterou tady zahrajeme, jsme za moc vděční. Dostala nás hodně lidem, dostala nás na velká pódia, dostala nás tahle ta píseň pravděpodobně i na frekvenci 1. Dostala nás do rádi a tak vlastně chtěli bychom možná, aby se to hodilo, poděkovat právě rádiu Frekvence 1 za to, že pořád ještě hraje českou muziku jako jedno z mála rádií, pořád se věnuje české muzice a i tehdy dala tý jedný nový český muzice šanci. Je to píseň, kterou bychom byli velmi rádi, kdybyste si s náma zabroukali, pokud si vzpomenete na její text. Dva, tři, čtyři.

No, ďakujeme. To bol tak krásny zbor. Ďakujem. Tak přátelé, to je takový paradox, že v takových teplotách, který vládnou minimálně teda tady na pódiu, že bychom si dali vánoční píseň. Že jo? Za prvé, abychom se aspoň trošku, jako aspoň pocitově ochladili. Za druhý, díky tomu si vlastně můžeme připomenout, jak krásný Vánoce jsme měli. A zároveň si připomenout, že jak už je léto, jak už jsou prázdniny, takže už se zase skončí prázdniny a v obchodech už zase budou čokoládové figurky. Jako. Takže už se zase nebezpečně blíží, že jo, ty Vánoce. Tak, tak to je jako, proto si zahrám tuhle písničku. My jsme ji vlastně nikdy nechtěli složit vánoční píseň, jo. Nikdy. Protože jsme si říkali, kolik našich kamarádů, interpretů si na tom vylámalo zuby a tak jsme to nechtěli zažít. Nakonec jsme to prostě přesně takhle jenom v létě, při takovýchto teplotách se nám to stalo, že jsme to udělali. A ta píseň právě možná, protože jsme od ní nic neočekávali, že vlastně jsme se od ní nic neslibovali, tak se stala docela úspěšnou, hodně hranou i na frekvenci a tak jsme se rozhodli, že ji budeme hrát po celý rok. No. Ještě bych vám chtěl říct dvě věci, že po mé pravici ano, vyrostl stáneček, opět radeček a tam ty Vánoce můžete pořešit už pomalu. Tak to první taková reklamní vložka. A to druhý je, že je to, to taky vím, že to je v rytmu valčíku ta píseň. Protože já jsem teď do toho tak trochu začal dělat, do toho tance, takže vám to můžu poradit, jo. Je to valčík, kdyby se vám chtělo tady zatrsat, místa máte relativně dost, tak to... Já to můžu o tomhle tématu mluvit, obzvlášť tady na frekvenci, jedna, která je parťákem té taškařice, do které jsem se pustil, to znamená do Stardance. A jako, jak já říkám, nikoho nenutím, aby se na to koukal, že to ani nemůžu. Takže klidně na to nekoukejte, ale hlasy posílejte. Předem děkuju. Jo, jo. Děkujeme. Pojďme na to, měla bys vědět.

0: Děkujeme, děkujeme a krásný Vánoce. Krásný Vánoce, kamarádi.
1: Jo, děkuješ. Kdo jiný by měl děkovat za takový přání než děti, že? Tak jo. Hele, Radeček by vám taky rád zaspíval. Protože...
2: Hezký den.
1: Dobře, Radi, dobře. Myslím vás, na to, že to je takový introvert a od nás z Jesenický hor, že? Tak začal zhusta. Hned se položil do moderace, což je samozřejmě dobře. Prosím vás, Radeček, já bych rád jenom řekl, že pro jednu televizi, kterou nebudu jmenovat, protože nevím, jestli se to takhle v rádiu může. Tak prostě pro jednu televizi hudební, tak my jsme tam hráli takový koncert akustický a oni měli přání, aby tam zazněla jedna slavná světová skladba, předělaná od našeho orchestru a Radeček jediný umí natolik španělsky nebo anglicky, aby se toho zhostil a mohl si vůbec vylézt před lidi, narozil od nás ostatních. A on se toho zhostil a lidem u té televize se to strašně líbilo, i těm lidem v té televizi samotné se to strašně líbilo. Potom se to začalo líbit i lidem na koncertech, kde jsme to začali hrát. A úplně největší průšvih nastal, když se to začalo líbit i samotnému Radečkovi. Což znamená, že každou cestu, když jedeme na koncert, tak žadoní jeho krásnýma očíčkama, zdali by to nemohlo zaspívat na tom koncertě, kam právě jedeme. A takže i ta cesta do Rožnova byla v tomto duchu a my jsme řekli, ale jo, Radi, můžeš. Když se to těm lidem tak líbí, tak je to jejich věc. Takže prosím vás, Fáni, jestli i vy tady v Rožnově poznáte, o kterou slavnou světovou skladbu jde, jestli i tady v Rožnově se to Radečkovi povede natolik, abyste to pochopili. Tak jo, takže prosím vás, jenom Radeček je opravdu takový introvert tam od nás, ze Šumperka. Prosím vás, připravte mu tu nejlepší atmosféru, kterou umíte a pořádně ho přivítejte. Radeček! Pojď na to, Radi, pojď.
2: Tak ještě jednou hezký den. Krásně jste tančili ten valčík, takže můžete v tom klidě pokračovat. Můžete tančit a zpívat.

Prosím vás, píseň následující nám dělá obrovskou radost, protože jsme se o ní dozvěděli z oficiálních zdrojů, že to je nejhranější píseň za poslední 2 roky v českých rádích. Je to píseň I tak to za to stojí a já, dokud si to pamatuji, tak bych ji chtěl velice pěkně věnovat paní Zdence, protože slaví... to se asi už neříká. Prostě slaví narozeniny, velice hezké narozeniny, tak Zdeňko, ta je pro vás, tato píseň. Zdeňko, ta je pro vás, tato píseň. Už vás dokonce i vidím. A protože to vlastně tenhle ten koncert je nejenom tedy pro vás, ale jak už jste pochopili, i pro posluchače Rádia Frekvence, na kteří to nevidí možná zrovna teď, a paní Zdeňku třeba nevidí, tak já jenom jako řeknu, že paní Zdeňka je velice sympatická, příjemná paní, která po každé písni vlastně zatleská a tak, takže je to slušná paní navíc. Jenom aby posluchači Frekvence věděli a nepřišli o tento zážitek. I tak to za to stojí.

jinak. Jinak než je vidíš ty. A někdy je to dřina.

Děkujeme pěkně, děkujem. Zahrajeme vám píseň, podle které se jmenuje celý jeden koncert, který jednou za rok tak trochu zahrajeme. Teď si dáme pauzu a zahrajeme ho až za dva roky od týdovi, co jsme hráli v O2 Univerzu, tenhle ten koncert vyprodaný v únoru, a jako takovou reakci na to jsme se rozhodli, že uděláme koncert romantické smyčce, podle té písně romantické smyčce, v O2 aréně 26. února 2028, tak to je takový tip pro vás, kdybyste nevěděli, co s tím datem, tak se můžeme vidět. Už teď jsou vstupenky v prodeji na našem webu, no tak si je poříte, no, ať máte dobrý místo. Tak to jsem vám chtěl jenom říct, že s Moravskou filharmonií Olomouc zahrajem. Já to říkám i proto, protože vám chceme za to poděkovat, že vlastně vůbec můžeme tyhle ty koncerty dělat, a dokonce i takhle velký, protože na ně chodíte. Děkujeme vám za to. Děkujeme moc. Romantický smyčce.

dáš mi asi medaily za zásluhy. Už je to jasný, že budu platit dluhy. Večery při svíčkách, milion pugetů, společný selfiečka, last minute na Krétu. Všechno, co si budeš přát. Vzkazy na zrcadle, jak moc tě miluju a že se polepším, že na tom pracuju.

Ďakujeme pekne. Přemysl Ptáček. Pěknej darebáček. Pozor na ně. Ne, velice hodnej chlapec. I proto vám teď s náma zahraje píseň. Všechno je v pořádku. Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

Děkujeme pěkně, dáni a dánové. Tak prosím vás, teď pozor. Nevěřím tomu, fakt. Fakt můžu? Jo. Tak prosím vás, teď měla přijít vrcholná moderace a místo toho a pro posluchače Rádia Frekvence 1, kteří to nevidí, polorozpadla se mi židlička jenom tak na vysvětlenou, ale Přema, kromě toho, že dneska skvěle, mimořádně, v životní formě ovládá jak klávesy, tak housle, tak i opravil židličku. Přemo, fakt máš dneska den. To byla fanfára, radě. Perfektní. Tak jo, tak prosím vás, pojďme na tu vrcholnou moderaci. Máte rádi hory? Cože, neslyšel jsem, máte rádi hory? Tak to bylo ono. My taky. Nám taky nic jiného nezbývá, než je milovat. A taky milujeme taneček z dílny Opět a Radeček, který bychom vám rádi předvedli, to proto, abyste si ho s náma dali. Tak pojďme se ho naučit, pokud teda se vám chce. Je to poměrně jednoduchý. Obvykle ho předvádí náš nejlepší tanečník na pódiu, bubeník Zbyněk, který tady dneska není, velice se vám za to omlouvá, ale tomu stejně nepomůže. Nicméně možná právě dnešním dnem přichází o tu pozici před tanečníka taky kdo jiný než účastník největší české reality show, že by to měl předvádět. Tak pojďme, já už se to budu učit, jo? Já jsem ještě nezačal s tréninkama, my máme tréninky tance zakázané. My můžeme až od srpna. A já jsem v životě netancoval. Já jsem nechodil do tanečních nikdy. Jenom jednou děti si nebudou chvilku poslouchat. Asi 5 vteřin nebudou poslouchat. To jednou v podnapilém stavu se strejda Tomáš ženil a tak si zatancoval ten první. Teda ženil jsem se střízlivý, to jako všechno platí, jo. Ale potom už přišel ten tanec první, novomanželský, a tam už to bylo trošku jako na váška. A takže tam jsem jako jedinkrát v životě tancoval a prý to nestálo za moc. No a takže vlastně jsem nepolíben tancem, tak ale dneska se to pokusím nepokazit, no, mému bratrovi, který tu těžkou choreografii vymyslel. Tak pojďte. Tak sorry, že mám rád hory. No, to je kláda. To je těžká choroška. Tak třeba se s ní nějak porvem, no. Máme na to 3 refrény. Pojďme na to, chlapci.

Krasnowie, to mam raz. Tak, sorry. Děkujeme moc, Horálové. Děkujem. Děkuju, Luky. Tak, přátelé, před poslední písní bych chtěl velmi poděkovat Frekvenci 1 za pozvání na tuhletu úžasnou akci. Chtěl bych poděkovat celému týmu naší kapely, který se podílel na tomhle dnešním koncertě, to znamená naší manažerce Hedvice, našemu skvělému Lukášovi, našemu skvělému zvukaři Jakubovi Dajčovi. Děkujeme, Kubo. A taky ano, ano, zaslouží si potlesk, ano. Děkujeme moc Janičce, která už na vás netrpělivě čeká ve stánečku, opět a Radečku. Děkujeme, Janič, že jsi tady dneska s náma. Mimochodem, kdo by chtěl po koncertě, tak se s vámi velmi rádi uvidíme a tím oddálíme i nástup do dodávky a vstup do té nepříjemné kolony, která snad už bude lepší. Takže tam se můžeme vidět, podepsat vám nějaký podpis karty, vyfotit se, Radeček především, dneska mu to sluší. A navíc má i takovou formu, že poměrně se mu chce i třeba povídat, tak kdyby si s ním chtěl popovídat o tom, jaké je to žít tady takhle v tomhletom kraji, on vám na oplátku řekne, jak je to žít v Jeseňských horách, taky to můžete udělat. Takže to potom po koncertě. A já doufám, že jsem řekl všechno. Samozřejmě chci poděkovat především vám za to, že v tak hojným počtu jste tady s náma strávili tento náš akustický koncert. Budeme se těšit, že se uvidíme třeba na nějakém koncertu už v plné palbě. Nicméně fakt si vážíme toho, že počasí, kde se dá dělat téměř cokoliv, jako třeba se věnovat zahrádce, že, aby neuschla ta zelenina a to ovoce a zalívat jí, nebo se třeba koupat někde na plovárně, kterou máte asi 2 metry od sebe, nebo prostě dělat doma, sedět na gauči a koukat na oblíbený seriál, tak místo toho jste zvolili, že jste tady a teď s náma před pódiem. Vy, posluchači Frekvence 1, že jste u svých přijímačů, tak si toho nesmírně vážíme a nikdy si toho vážit nepřestaneme. Děkujeme vám za to, že jste s náma byli. Děkujeme. Jsme opět a Radeček. 3, 4.

Děkujeme moc! Děkujeme!

Děkujeme moc. Děkujeme i Tomášovi za skvělou moderaci. Děkujeme vám za to, že o tu naší produkci ještě stojíte. Zaspíváme vám píseň, kterou jsme složili jako omluvu a zároveň poděkování našim rodinám za to, že to s náma vůbec nemá jednoduchý, za to, že pořád někde jsme, pořád někde hrajeme a oni stejně s náma pořád mají tu trpělivost. Tak jako takový, jak už jsem řekl, poděkování, musím složili tuhle tu píseň. Tak zase další rok, co to spolu táhnem, prošli jsme si vším,

0: Mějte se nádherně a ještě jednou děkujeme moc. Mějte se krásně. Čau, čau. Krásný léto.
1: Hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Hezký večer, slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer, prezident si pochvaloval jednotu. Podpory bydlení budou řešit také úřady práce a ve Wimbledonu se bude hrát o české finále. Spojenci podle českého prezidenta Petra Pavla na nynějším summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance, shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání, která podle něj neodpovídala obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
4: Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něj udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. A zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
3: Americký prezident Trump na závěrečné tiskové konferenci označil summit NATO v Turecku za velmi úspěšný. Poděkoval tureckému prezidentovi Erdoğanovi, chválil generálního tajemníka NATO Rutteho i další lídry. Ty označil za chytré. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat také úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205 v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. Záchranáři společně s policisty zasahovali ve středu odpoledne v Domažlicích. Podle zjištění novinek tam žena oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu. Všimla si toho, až když do něj uložila dvouměsíční miminko. V Barceloně dnes padl absolutní teplotní rekord, a to 40,70 stupně Celsia ve výše položených částech města. S odkazem na regionální meteorologickou službu to napsala agentura AFP. Podle webu Euronews je to nejvíce za 112 let měření. Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít ve čtvrtek šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku Muchovou čeká o tři příčky výše postavená Američanka Coco Gauffová. Turnajová devítka Nosková narazí je po postupu přes Belgičanku Mertensovou na Ukrajinku Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále. Program začne na centrální dvorci a v Londýně zítra v 14:30.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude jasná až polojasná, zejména pak na severovýchodě a východě místy oblačno, jen výjimečně, ale s přehánkami a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Martina.
5: Příjezd do Brna po D1 brzdí na 15 minut mezi s tým 91. a s tým 96. kilometrem. Jinak je provoz na našich dálnicích plynulý. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Tolik zprávy, Milan Bílek s vámi po koncovce prvního kempu.
2: Přesně
3: Frekvence 1.
2: Radio kempu.
3: To je jasný, že ne TV kempu, ne?
2: Jdeme na to.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Tak ještě jednou hezký večer vám přeji, středa 8. červena, za námi je ten první radiokemp z Rožnova pod Radhoštěma. Děkujeme za skvělou atmosféru. Děkujeme za ty emoce, které z rádia byly slyšet. Tu nám vyrážíme do toho dalšího, jak si dívám, ideálního letního večera, který tu máme. Já vám rád budu připomínat také jiné večery, kde třeba vítězil Ruben Gomez a Simpre Maňána. Velké letní hity. Už vám je vezeme. Teď je Eva Max, nebo mantraže Františkovi Lázně.

0: Co léto, to letní hit.
1: Máme pro vás ten další po 20. hodině. Příjemný večer vám přeji. Vyrážíme do roku 2000. Sempre mañana, to je populární popová skladba s latinskoamerickými rytmy, kterou v roce 2000 vydal portorický zpěvák a vlastně bývalý člen chlapecké skupiny Menudo Ruben Gomez. Takže španělské, anglické texty a k tomu obrovská obliba v Evropě, hlavně jako doprovodná hudba pro společenské tance. Přesně tak. Tahle skladba je taky známá mezi tanečníky a kvůli tomu svému specifickému tempu a energickému rytmu se v kurzech a na soutěžích často používá právě jako hudba pro tanec. Tak tohle jsou 100% prázdniny a to nejlepší léto. Sempre mañana. Ruben Gomez.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

A to byly Eurythmics, tady je večerní frekvence jedna. Nevím, jak vy, já už se zase těšíme na fotbal a od zítřka to začne, myslím, s velkými emocemi. Mistrovství světa ve fotbale totiž vstupuje do čtvrtfinále a vyhřeje posledních 8 týmů, které dal boji o titul mistrů světa. Turnaj v Severní Americe, tak teď od zítřka do neděle čekají 4 zápasy, po kterých bude jasné složení semifinále. Takže čtvrtfinále začíná ve čtvrtek 9. zápase Maroko-Francie, o den později přijde na řadu Španělsko proti Belgii a v sobotu večer se pak, myslím, odehraje jeden z těch největších taháků celého čtvrtfinále, Norsko-Anglie. A poslední čtvrtfinále je na programu v noci ze soboty na neděli českého času, takže to je ten jízdní řád čtvrtfinálových zápasů. Mám pocit, že to bude stát za to. Tak dáme si to společně minimálně přes frekvenci 1, vy pokud budete chtít, tak samozřejmě přímo. Za chvilku Aerosmith, Vanessa May a teď Alex Warren a Fever Dream.

0: Krajina, to byl Aerosmith, starý je večerní frekvence 1. No a co filmové vary, tak dál to tam samozřejmě žije. A jinak do Karlových Varů dorazila právě dnes další světová hvězda, francouzská herečka Julie Binoche. Na slavnostním ukončení jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie. No a jak to začínalo v jejím případě, tak před kamerou se začalo objevovat na začátku 80. let. Hvězdou francouzské kinematografie se stala díky roli ve filmu Schůzka. No a volali taky z Hollywoodu a třeba v roce 1988 natočila americké produkci podle románu Milana Kundery Nesnesitelnou lehkost bytí. No a pak už to jelo jako po másle. Taky tahle hvězda navštívila, nebo navštíví, nebo je tam Karlovy Vary. My si dáme už za chviličku zprávy taky jiné, ty, které nám přinesla středa 8. července, takže více s Honzou Homolkou o 21. hodině. Předtím Europe, Kate Ryan a taky letní Mirai, malinovej syrup.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Ahoj, tady Mirej. A za celou naši kapelu vám přeju krásný léto. Těším se, že se uvidíme na některém z našich koncertů. Mějte se hezky a posílám vám tuhle písničku tady na Frekvenci 1.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Honza Homolka.
5: Hezký večer, podle Babiše summit dopadl dobře. Záchytka pojede jen o víkendech a Rusko zakazuje vývoz nafty. Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur, kterou potvrdili členské státy NATO na summitu v Ankaře, řekl premiér Andrej Babiš. A podle předsedy vlády by se Evropa měla soustředit zejména na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám, které představují hlavní problém. Babiš uvedl, že s americkým prezidentem Trumpem hovořil v úterý večer a krátce také ve středu.
6: Žádný kartáč nebyl, prezident Trump byl velice příjemný, jak obvykle, a byl taky velice spokojen po vystoupení všech a taky to dal najevo, takže za mě sami dopadl velice dobře.
5: Česko dalo loni na obranu v procentech HDP nejméně ze všech členských zemí. Babiš zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Úřadům práce zbývá přepočítat dosavadní dávky na superdávku posledním 500 příjemců ze 380 tisíc. Jde o individuální případy, kdy většinou chybí nějaké doklady. V Senátu to řekl ministr práce Juchelka. Superdávka se zavedla loni od října. Nahrazuje 4 dosavadní dávky. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově bude od 13. července do konce prázdnin ve všední dny mimo provoz. Po skončení Karlovarského filmového festivalu tak bude fungovat pouze o víkendech, řekl hejtman Petr Kubis.
7: My dlouhodobě řešíme problematiku protialkoholní záchytné stanice. Obdrželi jsme vlastně i dopis ze Sokolova. Ten problém je opravdu velký. Proto jsme hledali možná řešení. Měli jsme k tomu pracovní tým. Zkoušeli jsme různé varianty mokrých centra, azyrových domů, ale de facto nic by nevedlo asi k tomu výsledku, který bychom očekávali. Proto jsme se inspirovali ve zbytku republiky, kdy jsme zjistili, že třeba Středočeský kraj má omezený provoz protialkoholní záchytné stanice.
5: Hejtmanství a zdravotnická záchranná služba, která záchytku provozuje, budou víkendový provoz vyhodnocovat do 31. srpna. Rusko zavádí zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize, uvedl ruský vicepremiér Alexander Novak na poradě s účastí prezidenta Putina o fungování dopravy a palivového sektoru. Po operaci ruky, kterou si zlomil při pádu přes reklamní panel, se anglický záložník Jordan Henderson vrátil k týmu na mistrovství světa. Na Instagramu o úspěšném zákroku informoval s dovětkem, že se těší na sobotní čtvrtfinále proti Norům v Miami.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, jen výjimečně s přeháňkami, a nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Pozor, dávejte na dálnici D1 na 191. kilometru směrem z Prahy. Neprůjezdní levý jízdní pruh po nehodě 2 osobních aut zasahují a policisté. A pozor také v Brně, v ulici Olomoucké hoří vozidlo, na místě hasiči a také policie. Projíždějte opatrně, užijte si dnešní večer a také samozřejmě s námi z Frekvencí 1 a Milanem Bílkem, který s vámi je také po 21. hodině.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: Parádní večer tady máme, řekl bych. Doufám, že i u vás. Máme lehce po 21. hodině. Míříme do hezkých prázdninových dnů, jak nám připomněl Honza, co se teplo týká, vůbec počasí obecně. A míříme za jednou velkou letní, která tady byla, zněla skvěle. Saš, La Primavera, další letní hit, který rád připomínám. Ale teď Bon Jovi, It's My Life.

0: Co léto, to letní hit.
1: Další letní hit je tady a jsou to zase velké emoce a před námi je Saš. Ten patřil na konci 90. let k největším hvězdám evropské taneční scény. A po hitech, jako byl třeba Ekvádor, přišla v roce 1998 taky La Primavera. Co mi to jen připomíná? Náhodou je to moto, na kterém jsem dneska přijal do rádia, ale jinak název znamená italský jaro a není náhodou, že skladba zní právě italsky. Saš rád taky experimentoval s různými jazyky, což se stalo vlastně jeho poznávacím znamením. Takže energický beat, myslím, že kytlavá melodie a taky optimistická atmosféra udělali z La Primavery další velký evropský hit. Tak pojďme na to vzpomenout a zpátky do roku 1998.
2: Senti. Allora dammi la tua mano.

znamená to veľa hard, hlavne sestry Velsnovy a ich super úspěch z poloviny 80. Tak co se bude dít 7. srpna na Letenské pláni v Praze? Proběhne tam koncert, který pravděpodobně nemá, myslím, obdoby. Samozřejmě v hlavní roli Marek Ztracený. No a pro Marka jde o ten další milník. Po třech vyprodaných stadionech v Edenu na Letné vyroste speciálně vybudovaný areál s vlastními tribunami a taky obří stage, přičemž některá místa na sezení navíc taky nabídnou exkluzivní výhled na Pražský hrad. No a podle pořadatelů půjde vůbec nejnákladnější koncert v historii české hudební scény. Pokud máte vstupenky, těšte se, ať vám vyjde počasí. Pokud ne, posledních pár jich zbývá, jak jsem se díval. Tak ať ten koncert je prostě originál. Tady je Marek Ztracený.

Sleep and Satellite, to byla Tasmin Archer na Frekvenci 1. Tak nevím, jaké jsou vaše cestovní plány na další dny a týdny, ale pokud to náhodou bude Paříž, tak myslím, že to je vždycky dobrý nápad. A kdyby náhodou, tak si můžete dát koupačku přímo na řece Seině, protože právě v tomhle nádherném městě byly otevřeny 3 veřejné plavecké lokality právě přímo na této řece. No a myslím, že se to hodí, protože příští týden má v metropoli opět udeřit vlna veder, takže pokud to budete mít úplně stejně, že tam budete třeba za pár dnů příští týden, tak si nově budete moci ověřit, jaká je voda v Seině. Za chvilku rok set George Ezra, tak je nové zprávy a 2 srdce vejpůl pro vás mají činasky. Noci.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident si pochvaloval jednotu. Podpory v bydlení budou řešit také úřady práce a ve Wimbledonu se bude hrát o české finále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Spojenci podle českého prezidenta Petra Pavla na nynějším summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance. Shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání. Ta podle něj neodpovídala obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta Trumpa.
2: Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo, a zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
1: Americký prezident na závěrečné tiskové konferenci označil summit za velmi úspěšný. Poděkoval tureckému prezidentovi Erdoganovi, chválil generálního tajemníka NATO Rutteho i další lídry, které označil za chytré. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí.

0: V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205 v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. Záchranáři společně s policisty zasahovali ve středu odpoledne v Domažlicích a podle zjištění novinek tam žena oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu. Všimla si toho, když do něj uložila dvouměsíční miminko. Francouzský kasační soud uvedl, že o případu krajně pravicové političky Marine Le Penové by mohlo rozhodnout do začátku dubna, tedy před prezidentskými volbami. Informovala Reuters a francouzská média. Odvolací soud v úterý uznal bývalou lídrini Národního sdružení vinou ze zpronevěry veřejných prostředků. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít ve čtvrtek šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku Muchovou čeká o tři příčky výše postavená Goffová. Turnajová devítka Nosková narazí po postupu přes Mertensovou na Ukrajinku Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále. Program začíná ve čtvrtek na Centrálním dvorci v Londýně ve 14 hodin a 30 minut.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve středu bude jasno až a polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno jen výjimečně, ale s přiháňkami a nejvyšší je denní teploty 23 až 27 stupňů. A příjemný poslech, Frekvence 1.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Hezký večer vám přeji po 22. svátek má Nora. Jestli vy máte narozeniny, tak hezký narozeninový večer. Jestli budete posedávat přes půlnoc, nebo možná hodně dlouho, tak pozor, ta noc na zítřek má být docela studená. Za chvilku Scorpions, Leona Lewis, Bleeding Love, připomenu taky velký hit roku 95. Byl to velký letní hit od TLC, bylo to Waterfalls. Vzpomeneme na to, ale teď Gump, protože to nevzdá.
1: Frekvence 1
3: a Milan Bílek.

Ride After the Scorpions. No a když chcete udělat ze své písně hit, musí tam být na to nezapomněli. Scorpions, tahle veleslavná německá parta, která je tady už od konce 60. let a svoji hvězdnou nebo hvězdné okamžiky měla právě na začátku 90. Tak slíbená platí, no a my si dáme teď velký letní hit roku 1995, nevím jak dalece u nás, ale ve Spojených státech určitě, protože tam TLC doslova zbožňovali a tahle dívčí kapela vítězila doslova celé léto hitem.

Co v Evropě vítězil Eurodance, Amerika to měla trochu jinak a tenhle hit jsem miloval. Byl to druhý hit skupiny na americkém prvním místě. Jinak s rozpočtem ve výši $1 milionu se video stalo taky stálicí MTV, která podpořila vlastně úspěch nebo úspěch tohle hitu udělala. A v roce 1995 video navíc získalo 4 ceny MTV Video Music Awards, včetně jako video roku. Takže TLC, báječné holky, které byly první americkou nebo afroamerickou kapelou, která tuto trofej získala. Senzační. Tak to byl návrat do 90. Kuj za chviličku Madonna, Laisla Bonita, Dali Falco a teď Band-Aids. A tady je Katy Perry.

0: La Isla Bonita, to byla Madonna, lehce před půl jedenáctou. Enya bude, taky Imagine Dragons a nebo Xin Lakes dovolená. No a zítra zase velké hlavy. Dnes to bylo bez nich, protože jsme pro vás měli první radiokem, takže zítra zase po 17. A jaké to z pravidla bývá? Naposledy to bylo i Fair Trade.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Dnes máme deň čokolády. Čo to znamená, keď má čokoláda na obale nápis Fair Trade?
3: No, že je ten obal z nějakých bio obalů.
4: Jak se to píše?
2: Fair Trade se to
3: píše. Já jsem to věděla. No tak je to prostě nějak jako šetrně vyrobený.
4: Ne, je to vyrobený podle tradiční receptury.
3: Tý čokolády.
2: A Jana se tak snaží, že i keď nemá pravdu, já to asi uznám.
3: Ale jsem asi trošku blízko, ne?
2: Jani si trošku, ale furt si daleko.
3: No tak já nevím. No tak prostě má to něco společného s ekologií, nazar.
2: Tak něco je tam férové. Co tam může být férové?
3: Železo.
0: Ne, ta čokoláda je prostě férová.
3: Je to prostě čokoláda, nejsou tam přídavky, že?
2: Je to tak jednoduché, normálně. To znamená, že ľudia, ktorí sa podieľali na jej výrobe, dostali za svoju prácu spravodlivú odmenu. Fair trade.
0: You trade, aha.
3: To je jasný.
0: Je zmátla ta slovenština. No?
3: Tohle je písnička Hořká čokoláda. Od Tata Boys. Ty to taky dělali sami, tu písničku.
4: Jo, to dělali. No. Frekvence 1.

0: Caribbean Blue, a to byla Eňa, 9 minut po půl 11. Tak pokud vám to třeba na dovolené, té vaší, která možná už i proběhla, nevyšlo s ubytováním, s noclehem a nestálo to za nic, jste na tom podobně jako norská výprava, tedy norský manšaft na šampionátu. Tam jsou stížnosti, protože jak se dívám, to je čerstvá zpráva dnes večer. Norská výprava na šampionátu po jednom dnu změnila hotel, protože necítila potřebný komfort před čtvrtfinálovým soubojem s Anglií. No a tým kolem Hallande se ubytoval v pondělí odpoledne nedaleko Miami, ale vyžádal si změnu údajně kvůli hluku nebo špinavým pokojům. Jinak v původním hotelu, ten se jmenoval Dalmar, vadili norům podle Mary například rušná ulice, nedaleké staveniště, pokoje páchnoucí kouřem, případně plíseně. Takže pánové se stěhovali. Jinak, jestli to nové ubytování prospěje, budete moci shlédnout a já se na to moc a moc těším v sobotu po 23. hodině, protože to nás čeká, myslím, vrchol čtvrtfinále Norsko, Anglie v Miami, takže našeho času sobota 23. hodina. Moc se těším. Za chvilku Backstreet Boys, Dido a nebo Krištof Hollywood.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Běžecký trenér Jirka Gruntorát. Tak jak začít běhat, nepřepálit start a vydržet u toho?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Babiše summit dopadl dobře. Záchytka pojede jen o víkendech a Rusko zakazuje vývoz nafty. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur, kterou potvrdili členské státy NATO na summitu v Ankaře, řekl premiér Andrej Babiš. A podle předsedy vlády by se Evropa měla soustředit zejména na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám, které představují hlavní problém. Babiš uvedl, že s americkým prezidentem Trumpem hovořil v úterý večer a krátce také ve středu.
2: Žádný kartáč nebyl, prezident Trump byl velice příjemný, jak obvykle, a byl taky velice spokojen po vystoupení všech a taky to dal najevo, takže za mě sami dopadl velice dobře.
1: Česko dalo loni na obranu v procentech HDP nejméně ze všech členských zemí. Babiš zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Úřadům práce zbývá přepočítat dosavadní dávky na superdávku posledním 500 příjemců ze 380 tisíc. Jde o individuální případy, kde většinou chybí nějaké doklady. V Senátu to řekl ministr práce Juchelka. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově bude od 13. července do konce prázdnin ve všední dny mimo provoz. Po skončení Karlovarského filmového festivalu tak bude fungovat pouze o víkendech, řekl hejtman Petr Kubis.
3: My dlouhodobě řešíme problematiku protialkoholní záchytné stanice. Obdrželi jsme vlastně i dopis ze Sokolova. Ten problém je opravdu velký, proto jsme hledali možná řešení.

0: Měli jsme k tomu pracovní tým, zkoušeli jsme různé varianty mokrých center a azyrových domů, ale de facto nic by nevedlo asi k tomu výsledku, který bychom očekávali. A proto jsme se inspirovali ve zbytku republiky, kdy jsme zjistili, že třeba Středočeský kraj má omezený provoz protialkoholní záchytné stanice.
1: Hejtmanství a zdravotnická záchranka, která záchytku provozuje, budou víkendový provoz vyhodnocovat do 31. srpna. Podporu bydlení by měly začít nově vyřizovat také úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi. Od obcí v těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Senát novelu přijal i přesto, že jeho garanční výbor pro veřejnou správu doporučil zamítnutí. Normu obhajovala ministryně Zuzana Mrázová.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Začlenění agendy podpory bydlení do působnosti úřadu práce tak umožní pružnější, koordinovanější a efektivnější podporu klientů.
1: Předlohu dostane k podpisu prezident. Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize, uvedl ruský vicepremiér Alexander Novak. Egyptská fotbalová asociace požádala federaci FIFA, aby z mistrovství světa vyloučila sudí, kteří podle ní zavinili porážku 2-3 s Argentinou v osmifinále. Uvedla, že podala stížnost a žádá vyšetření dvojího metru.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude jasná a polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno jen výjimečně. S přeháňkami nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
4: Hezký večer, máme lehce po 23. hodině, za chvilku Limp Bizkit, Katarína Knechtová a po zprávách Taylor Swift, Cruel Summer.
3: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

Behind Blue Eyes, to byly Limp Bizkit na jistotu ve své super slavné baladě. No a teď po 23. Olivia Rodrigo, americká zpěvačka, skladatelka, herečka, narozená v roce 2003. Je to jedna z největších hvězd současnosti, no a ta se vrátila v letošním roce se svým hitem Drop Dead. Tady je a je to skvělé.

Tohle byla taková milá vzpomínka na ten úplně první radiokem, který jsme tady pro vás měli právě dnes, abyste toho byli součástí, ať už přímo v Rožnově pod Radoštěm, anebo přes živé vysílání. Takže ti důležití se svým dnešním vystoupením opět a Radeček. Už za chvilku Soul Asylum a teďka skládá Everytime Vytač.

0: Runaway Train a Soul Asylum s námi na Frekvenci 1. Ode mě dobrou noc až do rána, protože půlnoc je na spadnutí, tak si užijte noc z 8. na 9. No a já se na vás těším na finále následujícího víkendu, jako vždycky v neděli po 19. Už za chvilku je Číren, kamera.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
1: Prezident si pochvaloval jednotu. Podpory v bydlení budou řešit také úřady práce a ve Wimbledonu se bude hrát o české finále. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Spojenci podle českého prezidenta Petra Pavla na nynějším summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance. Shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání. Ta podle něj neodpovídala obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta Trumpa.
2: Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něj udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo a zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
1: Americký prezident na závěrečné tiskové konferenci označil summit za velmi úspěšný. Poděkoval tureckému prezidentovi Erdoganovi, chválil generálního tajemníka NATO Rutteho i další lídry, které označil za chytré. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205 v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. Záchranáři společně s policisty zasahovali ve středu odpoledne v Domažlicích a podle zjištění novinek tam žena oznámila, že jí někdo nalil do kočárku kyselinu. Všimla si toho, když do něj uložila dvouměsíční miminko. Francouzský kasační soud uvedl, že o případ

0: Ukrajině pravicové političky Marine Le Penové by mohlo rozhodnout do začátku dubna, tedy před prezidentskými volbami. Informovala Reuters a francouzská média. Odvolací soud v úterý uznal bývalou lídrini Národního sdružení vinou ze zpronevěry veřejných prostředků. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít ve čtvrtek šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu. Nasazenou desítku Muchovou čeká o tři příčky výše postavená Goffová. Turnajová devítka Nosková narazí po postupu přes Mertensovou na Ukrajinku Kostiukovou. V případě úspěchu by se v All England Clubu odehrálo historické české finále. Program začíná ve čtvrtek na Centrálním dvorci v Londýně ve 14 hodin a 30 minut.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve středu bude jasno až a polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, jen výjimečně, ale s přiháňkami a nejvyšší je denní teploty 23 až 27 stupňů. A příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music.
3: The winner takes it all.
2: S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak to už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Podle Babiše summit dopadl dobře. Záchytka pojede jen o víkendech a Rusko zakazuje vývoz nafty. U zpráv Frekvence 1 vás se vítá Honza Homolka. Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur, kterou potvrdili členské státy NATO na summitu v Ankaře, řekl premiér Andrej Babiš. A podle předsedy vlády by se Evropa měla soustředit zejména na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám, které představují hlavní problém. Babiš uvedl, že s americkým prezidentem Trumpem hovořil v úterý večer a krátce také ve středu.
2: Žádný kartáč nebyl, prezident Trump byl velice příjemný, jak obvykle, a byl taky velice spokojen po vystoupení všech a taky to dal najevo, takže za mě sami dopadl velice dobře.
1: Česko dalo loni na obranu v procentech HDP nejméně ze všech členských zemí. Babiš zopakoval, že Česko v příštím roce

0: se dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Úřadům práce zbývá přepočítat dosavadní dávky na superdávku posledním 500 příjemců ze 380 tisíc. Jde o individuální případy, kde většinou chybí nějaké doklady. V Senátu to řekl ministr práce Juchelka. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově bude od 13. července do konce prázdnin ve všední dny mimo provoz. Po skončení Karlovarského filmového festivalu tak bude fungovat pouze o víkendech, řekl hejtman Petr Kubis.
1: My dlouhodobě řešíme problematiku protialkoholní záchytné stanice. Obdrželi jsme vlastně i dopis ze Sokolova. Ten problém je opravdu velký. Proto jsme hledali možná řešení. Měli jsme k tomu pracovní tým, zkoušeli jsme různé varianty mokrých centr, azylových domů, ale de facto nic by nevedlo asi k tomu výsledku, který bychom očekávali, a proto jsme se inspirovali ve zbytku republiky, kdy jsme zjistili, že třeba Středočeský kraj má omezený provoz protialkoholní záchytné stanice.
0: Hejtmanství a zdravotnická záchranka, která záchytku provozuje, budou víkendový provoz vyhodnocovat do 31. srpna. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat také úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Senát novelu přijal i přesto, že jeho garanční výbor pro veřejnou správu doporučil zamítnutí. Normu obhajovala ministryně Zuzana Mrázová.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Začlenění agendy podpory bydlení do působnosti úřadu práce tak umožní pružnější, koordinovanější a efektivnější podporu klientů.
0: Předlohu dostane k podpisu prezident. Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize, uvedl ruský vicepremiér Alexander Novak. Egyptská fotbalová asociace požádala federaci FIFA, aby z mistrovství světa vyloučila sudí, kteří podle ní zavinili porážku 2-3 s Argentinou v osmifinále. Uvedla, že podala stížnost a žádá vyšetření dvojího metru.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve čtvrtek bude jasná a polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno jen výjimečně. S přeháňkami nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.